Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Roky působí jako přednosta otorinolaryngologické kliniky ve Vinohradské nemocnici. Jeho specializací je chirurgie hlavy a krku. Jeho jméno je spojeno také s nadačním fondem Nina, který založil se svou ženou v době, kdy bojovali o život své malé dcerky. Ta agresivnímu nádoru mozku nakonec podlehla, ale nadační fond pomáhá dál a s Ninou se každoročně roztáčí i kolotoč na Letné. Naším hostem bude už za chvíli docent Martin Chovanec. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem opravdu moc ráda, že k nám do studia přišel otorinolaryngolog docent Martin Chovanec. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já jsem moc ráda, že jste přišel a jsem taky ráda, že jsem si nezlámala jazyk na názvu vašeho oboru. A mě docela zajímá, proč jste si právě tenhle ten obor vybral. Co vás na něm zlákalo?
2: Tak to je delší historie a nechtěl bych tím zabrat celý pořád.
1: Stručně.
2: Já jsem věděl, že se mi líbí chirurgické

0: klasické obory a líbila se mi v podstatě asi nejvíc přístup právě ve škole kolegů, kteří nás vyučovali ORL, tak to bylo asi to hlavní, co mě k tomu oboru přivedlo. Měl jsem skvělého šéfa a ten obor je takovou vlastně internou chirurgii hlavy krku, hrozně široký a jeden vlastně z malých, který se opravdu jako stále rozvíjí a hodně se rozvíjí, takže jsem se v něm našel.
1: Co je takovým největším strašákem v tom vašem oboru? Největším problémem, který třeba nejčastěji řešíte?
0: Tím, že ten obor je hodně široký, tak jako vlastně velký rozdíl asi mezi tím je, pokud jste ambulantní otorinolaryngolog anebo někdo, kdo pracuje na lůžkovém pracovišti nebo na klinice, tak já sám dělám hodně onkochirurgie, potom se věnuju problematice spodiny lební, pro uši a štítnou žlázu, slinné žlázy, tak asi samozřejmě to nejhorší pro člověka, který je naším klientem, pacientem, jsou to ty nádory v oblasti hlavy krku.
1: Je něco, na co bychom si my, možní pacienti, měli dávat pozor? Kdy třeba zpozornět a už k tomu lékaři odborníkovi na ORL jít?
0: Tak pokud je to ve vztahu k těm nádorům, tak typicky je to zduření lymfatických uzin krku, což vlastně dneska asi nejčastější symptom, se kterým lidi přichází, ale taky to může být změna hlasu, chrapot, bolesti při polikání, problémy s polikáním, poruchy artikulace, jsou takové typické projevy nádorů v oblasti hlavy krku.
1: Mě třeba při každé kontrole zubní lékařka prohmatává uzliny a kontroluje, jestli je všechno v pořádku. Můžeme si my sami něco takto jednoduše zkontrolovat, abychom měli klid v duši, že je to v pořádku?
0: Můžeme si právě prohmatat, šáhnout si na ten krk, ale samozřejmě máme velkou výhodu třeba v tom našem oboru, že my tam vlastně vidíme stejně jako stomatologové. To znamená, vlastně nakonec člověk, když si třeba čistí ústa a podívá se do pusy, tak vidí, jestli je v hrdle všechno v pořádku. Problém už je to samozřejmě s nosem, suchem. Můžete si všimnout, že máte poruchu sluchu, že jo? Ta vás také asi přivede k lékaři nebo k nějaké konzultaci z hlediska nosu, nosní symptomatiky, to je porucha nosní průchodnosti, výtok z nosu, krvácení, bolest.
1: Staráme se o sebe? Chodí k vám pacienti včas, anebo až ve fázi, kdy už je to špatné?
0: Tak z hlediska onemocnění v ORL zase je to odlišné. Myslím, že jsou lidi, kteří se o sebe nesmírně starají a přijdou velmi brzo, možná i třeba s minimální symptomatologií. Myslím si právě třeba ztráta sluchu až přes lidi, kteří se bojí, protože by mohli dostat sluchadlo, aby si pomohli. To je třeba jedna oblast. A z hlediska těch nádorů řada z nich je symptomatických po řeknu 3-4 dekády před dneškem. Typický pacient byl těžký kuřák, alkoholik, starší muž, dneska tomu tak není, dneska jsou to mladší lidi od 30, samozřejmě do jakéhokoliv věku života, kteří právě mají úplně celá symptomatické zduření uzlin a jako se třeba ukáže, to je rakovina mandle kořené jazyka, která do té doby zatím byla němá, takže tam asi nemůžeme říct, že by se o sebe nestaral, nepřišel.
1: Tam to
0: a
1: prostě
0: nebývají
1: to
0: kuřáci, často je to vlastně ve vztahu pravděpodobně teda k infekci virem lidského papilomaviru.
1: Vy jste zmiňoval ten strach jít k lékaři, to je častá věc? Tam jste mluvil o tom strachu z toho naslouchadla.
0: Možná to nemusí být ani strach, ale že lidi vychází často ze své zkušenosti, že třeba jejich babičky, dědečkové měli sluchadlo a stejně jim to nepomohlo. Ale samozřejmě technologie se vyvíjí a když si vezmete, jak vypadal mobilní telefon před 10 lety, jak vypadá dnes a co umí, tak to samozřejmě v této technice a technologiích se neskutečně vyvinulo. Takže si myslím, že máme třeba takovéhle možnosti. I zvláštní třeba v České republice podle mě lidi moc nechtějí řešit svou sluchovou poruchu sluchadlem. Brýle nosíme všichni, ale sluchadla ne. A myslím, že třeba v tom je rozdíl proti zemím jiným v Evropě.
1: To je zajímavé. Jak si to vysvětlujete, že na ty brýle už jsme se tak nějak zvykli a ta sluchadla se nám nezamlouvají?
0: Nezamlouvají, nevím. To je, já mám skoro pocit, to je jako specifita střední Evropy.
1: Říká otorinolaryngolog Martin Chovanec.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S docentem Martinem Chovancem jsme si tady před chvílí povídali o nosním, uším a krčním lékařství, ale vaše jméno se v poslední době objevovalo v médiích především v souvislosti s difúzním gliomem mozkového kmene, což je nemoc, kterou měla a na kterou odešla vaše dceruška. Co to přesně je a co se v té hlavě děje, když tam něco takového se objeví?
2: Je to relativně vzácné nádorové onemocnění, které postihuje část centrálního nervového systému, mozkový kmen. Je to zhoubný, velmi agresivní nádor. Je to nemoc, která na jednu stranu je vzácná tím, že třeba v České republice ročně postihne do 20 dětí. Vzácně se může objevit i u dospělého. Je to onemocnění, které nemá žádnou účinnou léčbu, nelze je operovat vzhledem k umístění a charakteru toho, jak vlastně roste v klíčové struktuře mozku, která je důležitá pro řízení takřka všeho, počínaje srdeční činností, dýcháním, ale probíhají také zde dráhy pro hybnost, citlivost. A v podstatě standardem léčby v současnosti je radioterapie, která bohužel ten pacientům nabízí v řadě případů přechodné zlepšení stavu a stabilizaci nemoci, ale pouze na dobu několika měsíců a následně vlastně znovu jako propukne a vede k úmrtí toho dítěte. Na druhou stranu, když se podíváme z pohledu jako medicínského, tak mozkové nádory dětí dneska předstihly svou četností v řadě zemí leukémie, takže je to významné téma nakonec i z hlediska jako zdravotního a pokud chcete mít zdravé děti, tak potřebujete, aby neměli nějakou autonehodu, nedošlo k nějakému úrazu, aby nedej bože teda neměli nádorové onemocnění, konkrétně třeba právě ty nádory mozku nebo krvetvorby.
1: Ví medicína, proč se něco takového objeví v tom mozku? Jak to je?
2: Gliom, zhoubný nádor mozku dětí je odlišný od toho dospělého. Ale je zajímavé, že v podstatě ještě před 12-13 lety jsme jako odborníci na něj nahlíželi jako na stejné onemocnění, které se bohužel vyskytlo u dětí a dneska víme, že ty molekulární cesty, jak teda ten nádor vznikají, jsou úplně odlišné. A mají jiné vlastně genetické pozadí, není to genetika jako po rodičích, ale pravděpodobně vlastně včas fázi vývoje dítěte, potažmo jeho mozku, buňky, které jsou takzvané prekurzorové, předchází vývoji podpůrných buněk, glie, tak ta buňka, když se dělí, tak vlastně získá mutaci v jednom konkrétním genu, chyba v jednom jediném písmenku a ta způsobí to, že ta dvoušroubovice DNA není správně uspořádaná a vlastně dochází k akumulaci dalších vlastně mutací a v řadu několika let vlastně propukne tahle ta nemoc se vším.
1: Říkáte v řádu několika let, to znamená, že to tam několik let jakoby je, než se to projeví, než to vlastně máme šanci odhalit.
2: To úplně jisté není, ale obecně ten pohled současný takový, že vlastně k té mutaci, konkrétně v genu pro protein histon H3, dojde k tomuto poškození, to je vlastně protein, kolem kterého je vlastně namotaná ta dvoušroubovice té DNA, té nukleové kyseliny, které jsou vlastně zapsané všechny geny. A pravděpodobně až vlastně s tím, že dochází k dalším mutacím, tak vlastně ta buňka se začne špatně chovat a ztratí nad sebou kontrolu a začne se vlastně chovat jako ten nádor. To onemocnění má typický vlastně věkový výskyt, vždycky postihuje vlastně děti nejčastěji mezi kolem 6. roku života. Objevují se vzácně i u menších dětí, anebo naopak u starších dětí, dospívajících, úplně raritně teda u dospělých a to je to, co nás vlastně jakoby vede o tom přemýšlení, jak ta nemoc vzniká.
1: Jak se potom ta nemoc projeví, když už tady několik let, jak jsme si říkali, se tam něco děje v té hlavě, tak když už je to tak rozsáhlé, tak jak se to začne projevovat na venek?
2: Nejspíše vlastně jako v době, že když se nakumulují ty další mutace, které vlastně díky kterým ty buňky získají to agresivní chování, tak se vlastně začne objevovat ta symptomatika, on ten nádor roste jako extrémně rychle. Typicky prvním příznakem je bučilhání, kdy vlastně očičko začíná koukat směrem k nosu, anebo je to obrna lícního nervu, kdy vlastně ochabne obličej, to dítě se nemůže usmívat, špatně dovírá očičko, ale samozřejmě mohou být i jakékoliv další příznaky, může se objevit zvracení, může být závrať, porucha vlastně koordinace pohybu, stability, můžu se vlastně objevit ochrnutí jak na končetinách, to znamená v chůzi, v pohybu, nebo třeba ochrnutí dalších vlastně nervů, které odstupují z toho mozkového kmene.
3: Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: až na dřeň.
1: Nechci křísit rány, které jsou relativně čerstvé, ale abychom byli konkrétní, jak se ten gliom projevil u vaší maleniny.
2: Děkuju za dotaz, já se ho nebojím a myslím, že je asi dobře, aby to, nedej bože, věděli ti rodiče, u jejich dětí se třeba projeví takovéhle příznaky, aby mohli co nejdřív vlastně vyhledat lékaře. To, čeho jsme si jako úplně reálně všimli a začali jsme vnímat jako projev něčeho zvláštního, přišlo relativně jakoby záhy, byly vánoční svátky. Jako každá jiná rodina jsme objížděli další příbuzné a bylo to samozřejmě náročné, ale taky krásné, takže jsme si mysleli, že 26. prosince Nina je taková unavená, ona už byla vlastně asi unavenější trošičku jakoby ten týden předtím, ale taky byla vlastně v prvním ročníku v základní školy, měli spoustu různých aktivit, takže to nebyly úplně jako specifické projevy. To, čeho jsme si vlastně všimli toho 26. prosince, že ona začala jako naklánět vlastně hlavičku do boku. Ona ještě úplně neměla v tu chvíli jako vlastně vyjádřené to šilhání a díky tomu, že naklánila hlavičku a dívala se tak jako zvláštně na televizi a chodila vždycky do nějaké konkrétního místa v místnosti v obývacím pokoji, aby asi dobře viděla, protože když byla v jiném umístění, tak viděla dvojitě, tak toho jsme si všimli jako prvního. A druhý den vlastně, já jsem teda šel brzy ráno do práce, měl jsem i službu, tak ty příznaky byly mnohem horší, takže mi žena volala, nelíbila se jí a tak jsem mi řekl prostě, tak běžte teda se ukázat k lékaři, tak tím, že to byly svátky, tak vlastně de facto jedině někam do nemocnice. Oni nakonec se vlastně rozhodli, že půjdou k nám, protože u nás všechno bylo zavřený. Tamní kolegové vyšetření vlastně zjistili, že na oku jako takovém nic není a doporučili vlastně neurologické vyšetření. A během několika hodin vlastně dcera začala mít problémy vlastně s tou stabilitou, začala špatně chodit, takřka ji nemohla vést. Ten stav se jako velmi rychle jako zhoršoval. To znamená, bylo jasné, že musí zůstat v nemocnici k vyšetření, jestli se třeba nejedná o nějakou infekci mozku nebo zakrvácení mrtvici, anebo třeba právě nádorového nemocnění. Takže měla ještě ten den CTčko, to bohužel teda už vlastně prokázalo tu diagnózu. Ale když se mě zeptáte, jako jestli náhodou ještě něco třeba tomu nepředcházelo, tak to třeba mnohdy ani vlastně ta odborná literatura neuvádí a my se třeba bavíme vlastně s rodiči dalších dětí, které tahle ta nemoc stihla, tak ona měla třeba 2-3 týdny předtím takové jako extrémně živé sny a hrozně zvláštně se smála. No. To v podstatě asi něco, co ten nádor poškozuje z hlediska systému, které jsou třeba psychice a chování, tak to si myslím, že to byly projevy. A potom to, co taky jako jak u naší Niny bylo, tak u jiných, je, že se vlastně už od léta jako třeba jako hodně potila, i když tomu třeba nebyl důvod a měla obrovskou chuť k jídlu, ráda jedla. Večer prostě po každý jedla jogurt, tak mi jako rodiče jsme měli obrovskou radost, že Ninka krásně roste a že si jde dát ještě jogurt. Možná toto byly ve skutečnosti první projevy té nemoci.
1: Jaké jsou potom možnosti nějaké terapie, nějaké léčby v případě toho gliomu?
2: Tak jak jsem již uvedl, za standardní léčebný postup je považována radioterapie s cílem vlastně ovlivnit vývoj té nemoci, byť se v tu chvíli vlastně na to díváme jako na paliativní. Znamená ne s cílem vyléčit, ale s cílem teda vlastně ovlivnit ty symptomy, zpomalit tu nemoc. Ta druhá možnost, která je svým způsobem považována za standardní, je takřka nedělat nic. To znamená řešit problémy, které ta nemoc dělá, tak, aby se to děťátko co nejméně trápilo. No a pak jsou ještě postupy experimentální medicíny, nebo respektive to, co je nově vyvíjeno s cílem změnit vlastně infausní prognozu tohoto onemocnění. To je nakonec cesta, kterou my jsme zvolili.
1: Říká Martin Chovanec.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste vycestovali i s malou Ninou do Paříže. Co to vlastně bylo za léčbu, kterou jste tam podstoupili? Jak jste se k tomu dostali?
2: No, já jsem bohužel dával ve škole pozor, takže když už jsem viděl to CTčko, tak mi bylo jasné, že to jako není úplně dobré. Na druhou stranu podle žádné zobrazovací metody nikdy nemůžete říct úplně s jistotou diagnózu, takže po CT navazovala magnetická rezonance, ta už dává velmi charakteristický obraz, asi by to bohatěji stačilo k té diagnóze spolu s tou s věkem a klinickou symptomatologií. Nicméně dneska asi doporučeným standardem je provést biopsy, to znamená cílený odběr malého vzorku, který provedla neurochirurgická klinice dětí, dospělých, motole, a z toho vzorku jednak se teda potvrdí ta histologická diagnóza, ale také se provede vlastně velmi komplexní molekulárně biologický genetický rozbor, který může identifikovat třeba cíl pro nějakou konkrétní léčbu, dneska jak se říká cílená léčba. Bohužel to se teda děje jako u extrémně malého množství pacientů. Naše Nina neměla tohleto štěstí, že by nějaký cíl měla. Následně jsme vlastně byli seznámeni s tou diagnózou, vyhlídkami, které byly bohužel tak strašně pesimistické. Musím říct, že ty první dva dny jsme věřili, že se probudíme z toho strašného snu. Nevěděli jsme co. Nikoliv to, jestli nechceme vůbec nic, nebo jestli chceme jenom radioterapii, ale samozřejmě chtěli jsme udělat cokoliv pro Ninu, udělat cokoliv pro nás, pro celou rodinu. A asi po těch dvou dnech já jsem se vlastně nějak zvedl a tím, že jsem zdravotník a jsem vědec a výzkumník, tak jsem začal víc hledat. Vyhledal jsem vlastně klinickou studii, která je zaměřena vlastně na nově vyvíjená léčiva, léčbě této nemoci. Obecně dneska, já nemám, si chci říct úplně, že jako velmi slibné, protože velmi slibného zatím nic není. Počet vyléčených vlastně dětí s touhle diagnózou by se dal čítat na jednotky za třeba posledních 50-60 let a nikdo neví. Ví, jestli to je tím, že zrovna ten nádor byl tak konkrétně unikátní, že reagoval na jakoukoliv léčbu, anebo jestli to bylo díky pokroku medicíně, ale vlastně relativně v roce 2017 vlastně bylo identifikováno léčivo, které zásadním způsobem vlastně jako prodloužuje přežití u této nemoci, zmírňuje tu symptomatiku, ale právě není jasné, jestli to jako funguje u všech nebo jenom u nějaké podskupiny této konkrétní diagnózy, a na to je zaměřena ta klinická studie. Já jsem teda tou dobou oslovil nejenom francouzské pracoviště, ale 6, možná dokonce víc těch nejlepších pracovišť na světě. Já musím říct, že to bylo jako neuvěřitelné, že 31. prosince pošlete kolegům e-mail a oni mají odpověď 31. prosince. Takže žena byla trošku jako ráda, že nejenom já jsem blázen, že odpovídám ve 2, ve 3 v noci na mnohdy jako věci, které jsou jednoznačně odložitelné, ale tady vlastně jsme dostali jako velmi dobrou reakci. Mimo tohoto léku ještě vlastně jedna potenciálně slibná léčba, to se říká CAR T-cell terapie, ale ta v současné době vlastně probíhá pro tuto diagnózu prakticky jenom v USA, v Asii, v Austrálii.
1: A u nás se nic takového neděje zatím.
2: Ne, bohužel zatím nic. Máme dvě špičková neuroonkologická centra v Brně a v Praze. Určitě tam je ta medicína té nejlepší možné úrovni, ale zrovna vlastně ani jedno z těch pracovišť není zapojeno do nějaké klinické studie na ty nově vyvíjené léčebné postupy.
1: Jak finančně náročné je něco takového jít se léčit nebo se účastnit nějaké studie v zahraničí?
2: Já možná udělám ještě úkrok stranou, určitě, protože klinická studie nikdy neslibuje něco víc. Klinická studie je to studie zaměřená na něco, takže je potřeba, u nás to možná bude jednodušší v tom, že já rozumím o tom, jak je konstruovaná studie, na co je zaměřená, co je její cíl. To znamená, ne každá klinická studie si cílí za úkol přivést na svět lepší diagnostiku a terapii, to je jako první věc. A většinou klinické studie, ty samozřejmě probíhají i v České republice, na všechno možné, jsou většinou hrazeny zadavatelem té studie. To znamená, někdo přijde s geniálním nápadem, něco vymyslí, funguje to třeba skvěle na buňkách, následně to funguje skvěle na zvířecím modelu a následně vlastně teprve se jde do toho testování tom modelu toho lidského organismu. Smysluplné je asi primárně vyhledávat klinické studie těch vyšších stupňů, třetí, čtvrtá fáze, takže třeba ta studie, kterou my jsme jako zvolili, byla přesně v této fázi už navazuje na nějaké předchozí výsledky, které říkají, vypadá to, že by to mohla být léčba budoucnosti nebo základ pro léčbu budoucnosti. A teď už konečně k tomu vašemu dotazu, tím, že vlastně jako to hradí ten zadavatel, tak pokud splníte všechna kritéria, která tam jsou, a je to třeba klinická studie v Evropské unii, tak samozřejmě můžete jít se léčit do země Evropské unie za určitých podmínek, to znamená, je potřeba prodiskutovat s vaší zdravotní pojišťovnou, jestli tu standardní část té léčby bude ochotná hradit zdravotní pojišťovna, což většinou tak je. Na druhou stranu samozřejmě zdravotní pojišťovna může říct, že uhradí pouze tu standardní část léčby do výše běžné v České republice. Jo, to znamená, tohle to jsou otázky, na které nám museli odpovědět organizátoři té studie a my jsme to museli prodiskutovat se zdravotní pojišťovnou a přesně tak jsme se dohodli. To znamená, nevěděli jsme, jaké budou náklady na ty nemedicínské položky, ale ten zbytek, jako třeba to experimentální léčivo, bylo hrazeno v rámci té studie.
0: Topíte se v reklamách.

0: až na dřeň.
1: Je vlastně reálně možné, aby se v uvozovkách obyčejný smrtelník, ne zdravotník, jako třeba vy, dostal k takovým informacím, že tam je taková studie, ta by třeba mě nebo mému příbuznému mohla pomoci?
2: Možná dneska v době umělé inteligence tu odpověď dostanete velmi rychle. Já jsem na to umělou inteligenci nevyužíval, ale šel jsem tou svojí cestou, že se začínám stárnout, tak prostě spíš stále věřím svému úsudku a zhodnocení data. Ta druhá věc je, myslím si, že jako i experimentální postupy nějakým způsobem je něco, co my jako zdravotníci nějakým diskutujeme se svými klienty, především pokud to dává nějaký smysl, a třeba u takhle strašně závažné nemoci to jednoznačně smysl dává.
1: To znamená, že v ideálním případě ten ošetřující lékař by třeba měl nebo mohl ty lidi informovat.
2: Myslím si, že ano. A samozřejmě on nemusí úplně do dokonalosti vědět, co zrovna v tu chvíli konkrétně běží za tu studii. On existuje přímo vyhledávací portál pro všechny klinické studie. Dneska jsou registrované. Když se člověk zadá na webovém portálu www.clinicaltrials.gov svoji diagnózu a že ta studie zrovna běží, tak mu to automaticky vyhledá. Následně tam je vždycky někdo, kdo je zodpovědný, ten s vámi zkomunikuje, co je potřebné, co to vlastně znamená. Tam je potřeba jako vnímat, že mnohdy třeba ta klinická studie může znamenat nějakou zátěž pro toho člověka. To znamená, ne, klinická studie vždycky znamená vše lepší.
1: Také vás vlastně nemusí vybrat třeba do té studie. Nemusíte se jim v uvozovkách jakoby
2: nemusíte
1: hodit.
2: Nemusíte se hodit, protože že cílem klinické studie je prokázat, že něco je teda lepší než to, co známe teď. Bohužel proto musí být homogenizovaný ten vzorek a tak, aby třeba z této léčby, kterou absolvovala naše dcera, se stala léčba budoucí standardní.
1: V jaké chvíli padlo to rozhodnutí, že založíte nadační fond a začnete pomáhat?
2: Poté, co jsme zvážili vše, čeho se ta klinická studie týká. Možná to je cesta, kterou my se chceme ubírat. Poté, co jsme to prodiskutovali s odborníky, kteří se o nás starali, vysvětlili jsme jim důvody, protože já musím říct, že mimo to, že chcete udělat maximum pro svou rodinu, tak myslím, že i na začátku, jako my jsme si řekli, že se touhletou cestou chceme vydat, i protože je to jako jediná cesta na to něco změnit. Jo? Protože pokud u vzácné nemoci nebudou pacienti vstupovat do klinických studií, tak stále se jim bude jenom říkat, že žádná cesta není. Jo. Znamená, pokud se má něco změnit, tak ten výzkum prostě nezačíná a nekončí v té laboratoři. On začne v té laboratoři, ale prostě musí na ní navázat ty klinické studie. Pak teda samozřejmě na to navázalo to, že musíme odcestovat, že budeme muset skončit přechodně v práci nebo vůbec skončit práci. Nevíme, jaké jsou náklady, nikdy jsme ve Francii nežili. Člověk začne licitovat, jestli si to může dovolit. A rodina, přátelé vlastně nám nějakým způsobem chtěli pomoct, ale my jsme vlastně říkali, že my nějak jako pomoc nechceme. Na druhou stranu pak dojdete k tomu, že jediné, jak vám můžou pomoct, je to, že vám třeba nějak pomůžou finančně. A my jsme se nechtěli vlastně na to konto obohacovat. Takže naši přátelé navrhli vlastně formu založit nadační fond. A my jsme řekli dobře, tam vlastně primárně na začátku právě přispěli naše rodiny a přátelé s tím, že jsme si dali jako za požadavek, že ty prostředky, které nevyužijeme, by mohly pomoct někomu dalšímu, koho něco takového stihne. A netušili jsme, že nadační fond bude mít takovou reakci vlastně u veřejnosti a že se dočkáme takové podpory. Bylo to vlastně pro nás jako vlastně velmi cenné, že nám to pomohlo i po té psychické stránce, že jsme viděli, že vlastně na to nejsme sami, že toho já si jako nesmírně vážím. A pak už se ta myšlenka nějakým způsobem jako rozvíjela dál, protože nadační fond to nejsem já a manželka, ale je to vlastně okruh přátel, kamarádů, kteří mají to know-how, jakým způsobem s tím letím nakládat, a všechny nás to vlastně nějakým způsobem těší a naplňuje.
1: Kolik peněz už vlastně dárci zvládli nasypat do té vaší nadační kasičky? Pro kolik lidí jste roztáčel už vlastně po druhé ten kolotoč na Letné?
2: Na účet nadačního fondu se dostalo něco kolem 14 milionů nebo ke 14 milionům. Kolotoč pro Ninu. Cíl kolotoče je šířit povědomí a trošičku ještě jako navazuje na naše poděkování přátelům, rodině a i té veřejnosti, protože když naše dcera odešla, tak my jsme jim chtěli nějakým způsobem poděkovat a naše Nina vždycky milovala kolotoče a tak nás napadlo, že bychom se chtěli vlastně se všema kamarádama jíma i s těmi, které jsem uvedl, vlastně nějakým způsobem rozloučit a poděkovat za ní právě touto cestou, a přitom vlastně jsme chtěli informat o tom, co dělá a začíná dělat nadační fond a kam se chceme směřovat. Letošek vlastně už byl druhou akcí, byl odlišný v tom, že letos jsme tam nestáli sami jako rodiče, které stihla tato nemoc, ale vlastně už těch rodin tam bylo mnohem víc. Radio

0: až na dřeň.
1: Kolika lidem už jste stihli pomoci?
2: Nadační fond nepomáhá jenom rodinám a dětem. De facto jsme zaměřeni na tři skupiny. Jedno jsou vlastní vědci, které se snažíme podporovat tom, aby něco vymysleli, aby se změnila prognoza této nemoci. Pak jsou to ti poskytovatelé péče, to znamená nejenom zdravotníci, ale samozřejmě primárně zdravotníci, lékaři, sestřičky, ale také psychologové, lidi z podpůrného týmu, rehabilitační specialisti, kdokoliv, kdo se věnuje dětem s mozkovým nádorem. No a pak tou třetí, asi nejvýznamnější skupinou jsou samozřejmě ty rodiny a jejich děti. Je otázka, jakým způsobem se na to dívat, protože vlastně nadační fond jsme tak trošku jako čekali, že hodně často vlastně budeme oslovováni tou rodinou nějaké informace, ať už pro ověření, nebo odpověď mnohdy třeba i na relativně jako jasné otázky, tak tamto množství je určitě někam ke 20, přes 20. Z hlediska toho, že se snaží nadační fond vlastně udělat podmínky pro zajištění léčby, která není v České republice dostupná a to může mít opravdu celou řadu forem, tak v tuhletu chvíli vlastně jsou to 4 rodiny, které se vlastně zapojí do stejné klinické studie jako jiná naše, ale pak jsou to vlastně další rodiny a děti, kterým jsme se snažili vlastně zajistit přístup ke stejnému léku, ale vlastně mimo klinickou studii, takzvaně programu rozšířeného přístupu k léčivu.
1: Můžeme možná zmínit některé z těch příběhů, které teď hýbají vaším nadačním fondem, komu teď můžeme třeba pomoci? Vím, že na webových stránkách máte právě konkrétní třeba lidi.
2: Tak v současné době máme jednu dívenku Johanku, která je zapojena do klinické studie. Na druhou stranu tam rodina byla velmi schopná, sami si zřídili vlastně na začátku své cesty sbírku, ale také jsme jim již vlastně dali, protože asi nejspíš finanční zdroje, které mi ze své sbírky už nebyly dostatečné, takže tam jsme už dali příspěvek. Pak máme vlastně dva muže, jedno z toho je dospělý a druhý je mladík, kteří jsou vlastně dva zapojení do toho programu toho rozšířeného přístupu k léčivu a v současné době teďka vlastně máme bohužel nově dívku ve věku 25 let, která se bude zapojit do klinické studie a dívku, které jsou 4 roky, která také půjde do stejné klinické studie.
1: Přiznám se, že pro mě samotnou je nesmírně těžké jenom s vámi mluvit o takto závažném tématu. Vůbec si neumím představit, jak to zvládáte vy. Pomáháte těm rodinám, ale i třeba sobě i nějakou psychologickou pomocí. Můžete nasměrovat psychologa, psychiatra, nějakou psychohygienu jim poskytnout nebo třeba poradit.
2: Tak já si myslím, že to je přesně jakoby ta druhá úroveň, kterou jste zmínila. Na druhou stranu úkolem nadačního fondu asi není být úplně jako rozcestníkem nebo přesně říkat, co se jak má dělat. No, na druhou stranu spíš na nás padají na té lidské úrovni vlastně dotazy, co jste dělali vy, co byste dělali. A to je jako pohled jedné rodiny, dvou lidí a našich přátel, co třeba se dělalo. To znamená, že spíš, když se vyskytne nějaký problém a třeba se nedaří získat tu podporu, přesně jak byste sama řekla, na úrovni zaplatit psychologa, sena psychologa, fyzioterapeuta, tak to je přesně to místo, kde ten nadační fond nějakým způsobem může pomoct minimálně třeba s tou finanční podporou. Ale tím, že se na nás vlastně obrací odborníci, kteří třeba se snaží s námi nějakým způsobem spolupracovat, tak už máme vytipovaná konkrétní jména, konkrétní adresy. Na druhou stranu Česká republika je velká, my žijeme v hlavním městě, tak lépe asi odpovíme na otázky tohoto typu, které se týkají vlastně Prahy, Středočeského kraje, než úplně třeba severní nebo jižní Moravy.
1: Povězte mi, kde vyberete tu sílu to všechno zvládnout? Co vám pomáhá?
2: Tak je to ta rodina, jsou to přátelé. A i když se do toho stavu jako dostanete, no tak máte jenom dvě cesty. Samozřejmě můžete někde být schovaná v koutě brečet. My jsme si vybrali tuhle tu cestu a určitě nám to pomáhá. Kdyby nám to nepomáhalo, tak to neděláme. No, samozřejmě dostáváme dotazy, jestli nám to víc neubližuje, když se setkáváme se stejnými příběhy. Já si myslím, že vlastně oba dva s manželkou hnedka na začátku jsme vnímali obrovskou potřebu se s někým setkat, komu tahle nemoc jako vlastně vstoupila do života. Jo, ne, možná byste viděla to, že se to dá zvládnout, že můžete fungovat a že musíte fungovat. Možná se zeptat i na něco konkrétního, ale my jsme vlastně tuhle možnost jako nenašli, nedostali a když už prostě se tohleto všechno stalo a děje, tak nám přijde vlastně trošku škoda tuhletu možnost vlastně komu nabídnout, tomu, kdo o ní má zájem. No, protože samozřejmě nemusí být úplně každý, kdo takový zájem má a chce.
1: Naším hostem byl docent Martin Chovanec, jeden ze zakladatelů nadačního fondu NINA. Díky moc za to. Děkuju za to, co děláte. Mějte se krásně.
2: Moc děkuju také, mějte se krásně.
0: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: Lídrem ODS pro obecní volby v Praze 1 zůstává Filip Dvořák. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes projednají poslanci. Americká armáda třetí den v řadě útočila na Irán. Dnes bude velká oblačnost, od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky a teploty až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7.

0: A kdy můj otec s mojí maminkou koupili první nemovitost, kterou jsem já dědil. Potom jsem rekapituloval to, co mnozí se mnou i prožívali. Takže já nejsem nějaký cizí člověk nebo nějaké želé, které si postavilo do čela nějaké party lidí. Já jsem člověk, který tady žije 60 let.
1: Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný ani vyšetřovaný a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
2: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Resort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu, informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X při 5hodinové misi. Podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin českého času obnoví blokádu íránských přístavů. Informovalo o tom CENTCOM. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Francouzi mohou postoupit do titulového souboje po třetí za sebou. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zas ovládli poslední dva vzájemné zápasy. Utkání v Dallasu začne ve 21 hodin českého času. Dnes očekáváme většinou velkou oblačnost. Během dne od západu na mnoha místech přehaňky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. A teploty dnes v Praze 27 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A podíváme se ještě na silnice. Po zprávách Lukáš Miller v dopravním infocentru je připravený.
5: Jsem připravený, to tak, hezké ráno. A v Praze jsou už teď brzy ráno komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové před sjezdem na Běchovice řeší nehodu. Osobní auto tam narazilo do vozidla silničářů, blokují levý pruh a kolona je tak z Černého mostu asi na 15 minut. Kolona popojíždí pak také v Novopatské z Černého mostu do Kbelské do omezení, od sjezdu na Satalice naberete 15 minut. A na dálnici D7 je fronta na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště, na druhém kilometru pracují silničáři. Jezdí se pouze jedním pruhem, fronta má asi kilometr, zdržení 5 až 10 minut.
4: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Minut po šesté startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 14. července. Karolína, Larisa a Lara mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Třeba Lance Joy a Riptide. Taky Felix Jen, Jasmine Thompson a Ain't Nobody Loves Me Better. A hezké ráno přeje Honza Chlaň.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Je 7:15, posloucháte Rádio Praha, vstáváte s námi do úterý 14. července. V Praze dneska budeme mít většinou velkou oblačnost, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Maxima mezi 27 a 29 stupni Celsia, teď jsme na 18 stupních a foukat bude nejprve slabý proměnlivý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr, v bouřkách bude samozřejmě sílit. A jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno, tak v Praze jsou největší komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem Průmyslové. Před sjezdem na Běchovice stále dořešují nehodu osobního auta. Tu narazilo v noci do vozidla silničářů a stále překáží v levém pruhu. Kolony jsou teď z Černého mostu, je to zdržení už skoro na 25 minut. Vázne provoz také v Novopatské ulici z Černého mostu do Kbelské. Je to kvůli omezení, které je dlouhodobě ve Kbelské. Z Černého mostu tak naberete asi 15 minut. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště. Od Středokluk naberete v koloně asi 10 minut.
0: Lukáši, děkuju, zatím ahoj.
1: Měj se, naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Kecaj Gabriela v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi ve studiu Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale také z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle. Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje Ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například závislostmi. V samostatných zařízeních s terapeuty by měly být umístěné děti, které spáchaly trestnou činnost. O dálničních známkách bude dnes jednat poslanecká sněmovna. Ministerstvo dopravy navrhlo, aby se jejich cena každý rok automaticky nezvyšovala. Za tu roční by tak řidiči platili 2570 korun i v příštích letech. Slevy pro nízkoemisní auta zůstanou platné i nadále. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Dnes bude většinou oblačno, během dne na mnoha místech přeháňky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné, a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, koukneme se na dopravu s Lukášem Millerem.
3: Hezké ráno, tak v Praze zůstávají komplikace na Štěrboholské spojce. Z Černého mostu Průmyslové před sjezdem na Běchovice stále nehoda blokuje levý pruh a kolona je tak z Novopatské Ocatalic, to zdržení skoro půl hodiny. Kolona popojíždí pak také v Novopatské z Černého mostu do Kbelské do omezení, tam je to asi na 15 minut. Na dálnici D7 pak čekejte zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, kolona ze 4. kilometru je asi na 15 minut a kolony na 10 minut jsou pak i na Nusel mostě na příjezdu do centra do Legerovy, také v Povltavské od Prosecké k Bulovce a zdržení je i na Pražském okruhu směr letiště. U sjezdu na Barandov čekejte zdržení asi 10 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 6:30 v ranní Praze Lost Frequencies a Zanderling Crazy a bude taky Lenny a Hold On To Me.

0: Tohle výběrek sa Faithless New Religion je 6:45, posloucháte Rádio Praha. Dnešním zápasem Francie se Španělskem začne semifinále fotbalového mistrovství světa. Zítra se utkají Anglie s Argentinou. Fanoušci vyřazených týmů si ale dál nacházejí nové favority. Náš zpravodaj viděl v hledišti třeba ukrajinské dresy se jmenovkou Zelensky.
1: Benzínová čerpací stanice v tomhle zapomenutém kraji, kde si na hranici amerických států Missouri, Iowa a Nebraska, je asi to poslední místo, kde byste čekali fanoušky evropského fotbalu. Ale právě tady mezi lány kukuřice, továrnami na ohňostroje, billboardy vyzývajícími k obrácení se k Ježíšovi a velkými hlučnými nákladňáky potkávám tříčlenou skupinku příznivců Argentiny.
2: Manejamo, ya que seguimos Argentina, somos grandes fanáticos de Argentina.
3: Mluví se mnou Melvin a Javier, jeli prý z Nebrasky 4 hodiny autem, aby v Kansas City viděli Argentinu hrát. Vášnivě ji podporují, ovšem nejsou to Argentinci. Žijí a pracují tady ve Spojených státech a pocházejí ze Salvadoru.
2: El Salvador pues es una selección, lastimosamente no hay fútbol.
3: Nad úrovní svého národního týmu se ovšem jenom ušklíbají. Salvador hrál na mundialu jen 2x, naposledy před 44 lety a zapsal se do historie dodnes rekordně vysokou porážkou 1:10 s Maďarskem. Takže Javier s Melbinem o svém národním týmu vůbec nepřemýšlejí a rozplývají se, jak si v hledišti užili svůj první zápas mistrovství světa a poprvé na vlastní oči viděli Messiho. Asi jako kdyby Češi automaticky vyráželi na šampionát v dresu Luky Modriče fandit Chorvatsku. Američan Miles volí jinou taktiku. Jeho tým skončil už v osmifinále, ale on je především fanoušek klubového fotbalu a londýnského Arsenalu. Takže nejprve přesedlal na Brazílii. A když i ta vypadla, pořád je tu ještě dostatek hvězd Arsenalu, které tu reprezentují Anglii. Tam Miles navíc strávil 5 let života, takže pro semifinále je volba jasná. Mundial je opravdu globální akce i bez zvažovaného rozšíření na 64 týmů. Potkávám tu fanoušky v barvách Peru, Venezuely nebo Itálie, tedy zemí, které tu vůbec nehrály. Američanka Kennedy i dvě její děti dokonce oblékly ukrajinské dresy s číslem 1 a jmenovkou Zelenský.
4: Pokud vím, tak odvádí skvělou práci v příšerných podmínkách. A je to jméno, které každý zná, ale spíš mi jde celkově o Ukrajinu. Myslím, že naše vláda je, nemůžu ani najít slušné slovo, prostě náš přístup k Ukrajincům, včetně Zelenského, je teď naprosto ostudný. A my máme ukrajinské přátelé, takže Ukrajinu silně podporujeme. Myslím, že je potřeba, aby se takto ozývalo víc lidí. Ve světě se toho děje tolik, že zájem o Ukrajinu se vytrácí. Takže pokud tohle pomůže, lidi se nad tím pozastaví a podívají se na zprávy, tak je to dobře.
3: Vysvětluje Američanka, proč si s dětmi na fotbal vzali ukrajinské tričko. A zaznamenala prý i to, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyhodnocuje, jestli nevpustit zpátky do soutěží Rusko.
4: Já soucítím s Rusy a ruskými sportovci, kteří s touhle válkou nesouhlasí a ocitli se v zemi, kterou vedou v podstatě teroristi. Ale je potřeba držet linii. Pokud začneme ustupovat, Rusko to jen povzbudí. Vidíme to právě teď. Během posledního měsíce útočí agresivněji.
3: Říká Kennedy a některým návštěvníkům stadionů tedy zdaleka nejde jenom o fotbal.
5: It's going to be a classic, a straight classic. Jude Bellingham, is he the Messi?
3: Za to Rodrigo, vedle kterého sedím při zatím posledním postupu Argentiny, se raduje z nadcházejícího semifinále Argentinců s Angličany.
5: I love Saka, I love Jude.
3: Těžko si prý vybírat, jejich hráče má taky rád, ale Argentina to prý dotáhne znovu až k titulu mistra světa, těší se. A hádejte, odkud Rodrigo oblečený do argentinského dresu pochází. Samozřejmě ze Salvadoru. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít většinou velkou oblačnost, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Maxima mezi 27 a 29 stupni Celsia, teď jsme stále na 18, foukat bude slabý proměnlivý, později přechodně mírný severovýchodní až východní vítr, v bouřkách bude sílit. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
6: Tak Také zdravím, hezké ráno. Tak největší komplikace zůstávají v Praze na východě metropole, na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové před sjezdem na Běchovice. Stále nehoda blokuje levý pruh a kolona je z Novopatské od Satalic asi na půl hodiny, stále se prodlužuje. Ucpává se pak i samotná Novopatská, a to z Černého mostu do Kbelské do omezení, tam je to asi na 20 minut. Na dálnici D7 stále čekejte kolonu na příjezdu do Prahy z Chomutova, před omezením u letiště je to zdržení asi 20 minut, 15 minut se pak jede v koloně v Liberecké z Letňan do Holešoviček a k tunelům Blanka. Plní se Nuselský most na příjezdu do centra, také Povltavská od Prosecké k Bulovce. Pomalejší provoz už je i na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, zejména na jižní spojce. Pomalu se jede od sjezdu na Braník, je to na 10 minut. A na Pražském okruhu mezi letištěma D1 jsou kolony vždy před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od plzeňské D5 a také od sjezdu na Strakonice.
0: Já ti děkuju, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Dělníci zbourají dva mosty přes Pražský okruh u Slivence. Omezí tím dopravu. Hmyzí bodnutí může vyvolat prudkou alergickou reakci, varují lékaři. Ukrajinské hlavní město Kyjev se stalo terčem ruských raketových útoků. Očekáváme velkou oblačnost, během dne přeháňky a bouřky a teploty maximálně 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dva mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence budou ze soboty 18. července na neděli 19. července bourat silničáři. První je v ulici K Austisu, druhý o více než 1 kilometr dál v ulici K Zadní Kopanině. Jsou za svou životností a ředitelství silnic a dálnic je na

0: upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
0: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenské správy města Timur Tkačenko uvedl, že úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že zasahovali jednotky protivzdušné obrany. Zmínil, že dopad trosek dronů způsobil na východním předměstí požáry několika automobilů. Letecký poplach trval přibližně 50 minut, zatím nejsou hlášené žádné oběti. Ve žlutém trikotu pro vedoucího závodníka Tour de France zahájí druhý týden závodu Tadej Pogačar ze Slovenska. Soutěž bude pod ní volna pokračovat 10. etapou, dlouhou 166 kilometrů. Ve francouzském Středohoří čeká na účastníky celkem 7 horských prémií. Nejlepší stria českých účastníků Matyáš Vacek je po 9 etapách na 24. pozici se 17-minutovým odstupem na prvního Pogačara. Dnes má být v Praze většinou oblačno, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné, a teploty 27 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jak to vypadá na silnicích, teď doplní Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak jako typické pražské ráno. Komplikace jsou stále na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem k Lanovému mostu. Před sjezdem na Běchovice stále řeší nehodu v levém pruhu a kolona je kvůli tomu z Novopatské asi na půl hodiny a plní se už i příjezdy do Prahy po Mladoboleslavské dálnici D10 a také po Hradecké D11. Kolona pak popojíždí také v Novopatské z Černého mostu do Kbelské, tam je to kvůli omezení, od Černého mostu naberete 15 minut. Pomalu se jde i v Liberecké od sjezdu na Čakovice až do Holešoviček a do tunelu Blanka zdržení 15 minut. Na jižní spojce vázne provoz směr Smíchov před Barandovským mostem od sjezdu na Podolí zdržení 10 minut. Kolony na 10 minut jsou pak také na Nuselském mostě na příjezdu do centra nebo také v Povltavské od Prosecké k Bulovce. A zdržení je i na Pražském okruhu směrem na letiště. Pomalu se jede od Vestce přes oba tunely až ke sjezdu na Barandov. Čekejte v kolonách 15 minut navíc.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý 14. července. Máme 5:15 minuty po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Elizabeta Good Times. A bude taky Olivia Rodrigo a její Drop Dead.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a

0: Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
5: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
4: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
6: Really?
4: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
0: Ten den bude většinou s velkou oblačností, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, mohou být i velmi silné, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude nejprve slabý proměnlivý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr, který bude v bouřkách sílit. Lukáše, zdravím do dopravního infocentra.
7: Hezké ráno, a nejen bouřky, ale také provoz značně zesílil v Praze. Komplikace jsou stále na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Lanovému. Před sjezdem na Běchovice odtahují auto po nehodě z levého pruhu a tvoří se kolony na východě Prahy jak z Novopatské asi na 30 minut, tak také na příjezdech do Prahy po Mladoboleslavské dálnici D10 a ucpává se i Hradecká dálnice D11 na příjezdu do Prahy. Kolonu pak čekejte i v Novopatské kvůli omezení ve Kbelské. Z Černého mostu je to asi na 15 minut. Pomalu se pak jede v Liberecké od sjezdu na Prozek do Holešoviček a k Bulovce, zdržení 10 minut. Na jižní spojice 10 minut naberete směrem na Smíchov, a to před Barandovským mostem od sjezdu na Podolí. 10-minutové kolony pak potkáte třeba i na Nuselském mostě na příjezdu do centra, také v Povltavské od Prosecké k Bulovce, a 10 minut se popojíždí i v Karlovarské od okruhu na Bílou horu. A zdržení je na Pražském okruhu směrem na letiště, pomalu se jede od Vesce až ke sjezdu na Barandov, čekejte 20 minut navíc.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
9: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready?
10: Let's go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
8: Praha žije.

0: tedy Swims a Mr. Know It All, je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Hala, v níž byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela v pondělí od brzkého rána v Čelákovicích u Prahy. Objekt 100x50 metrů se působením plamenů zbortil. Škoda je předběžně odhadnuta na 80 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. V anketě o podobě nového železničního mostu v pražské Libni lidé vybrali variantu s obloukem nad mostovkou a sportovištěm pod mostem. Uvedla to Správa železnic na svém webu. Ankety se zúčastnilo přes 650 lidí z Prahy i dalších částí republiky. V nejbližší době budou zahájeny projekční práce a zpracování architektonické studie, která bude dokončena do konce roku 2026. Růst cen ropy na světových trzích v pondělních večerních hodinách zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnovují blokádu vůči Íránu. Severomořská ropa Brent kolem 20. hodiny 20. minuty vykazovala nárůst o téměř 10% a překročila tak $83 za barel. Francie umožní Ukrajině licenční výrobu francouzských řízených střel, přesně naváděných bomb a protivzdušných střel, zatímco Kyjev nakoupí francouzsko-italské systémy protivzdušné obrany nové generace a 16 stíhacích letounů Rafale. Po jednání koalice ochotných to v pondělí v Paříži oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Většinou čekejte velkou oblačnost, během dne od západu na mnoha místech přeháňky nebo bouřky a teploty dnes v Praze 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice, Lukáš Miller ví, jaká je situace.
3: Hezké ráno, tak v Praze je lepší situace na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem k Lanovému. Před sjezdem na Běchovice už nehodu odklidili a ty kolony z Černého mostu i z Boleslavské D10 a také z Hradecké dálnice D11 se budou rozjíždět. Teď to zdržení je okolo 20 minut. Nové komplikace jsou ale na jižní spojce směr Smíchov na Barandovském mostě. Uprostřed je tam větší nehoda. Dvě osobní auta s nákladním, jedno z Audi napříč levým pruhem, blokují dva pruhy a kolony jsou od sjezdu na Pankrác asi na 20 minut. Kolony pak čekejte třeba i v Novopatské z Černého mostu do Kbelské, tam je to kvůli omezení na 15 minut, 10 minut naberete v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček a do Blanky, 10-minutové kolony pak jsou na Nuselském mostě do centra, také v Povltavské k Bulovce nebo i v Karlovarské od okruhu na Bílou horu. A zdržení je i na Pražském okruhu, obou směrně před sjezdem na Ořech, směr letiště, ta kolona je delší, od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Barandov asi na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 7:45, posloucháte Rádio Praha. Naše létající redaktorka Monika Doležalová si zkusila pádlovat na dračí lodi, aby nám víc představila tenhle sport.
1: Tak, jestli jste připravený, pojďte, rozjedeme si to, připravíme se a před. Raz, dva, tři, čtyři, pět.
2: Takhle probíhá trénink na dračích lodích, na který jsem se vydala. O tomto sportu mi řekl víc kapitán týmu s názvem Převážně neškodný, pan Ivo Minařík, a také člen týmu Pavel Mlíkovský.
3: Dračí lodě jsou nejtýmovější sport na světě. Na velký dračí lodi, kterou tady vidíme a na který pojedeme, tak pádluje 20 lidí plus bubeník plus kormidelník. A vzhledem k tomu, že ta loď i s posádkou váží přibližně 2 tuny, tak se nedá úplně přesně zjistit, jaký přínos každý z těch lidí má k tomu výkonu.
4: Celá posádka musí jít stejně, že tam není možnost jednoho člověka, aby byl nějaký třeba extrémně silný a že by to jako ujel za tu posádku, nejde.
2: Rozdělujete, kde kdo bude sedět právě podle toho, jakou má sílu?
4: Samozřejmě rozdělení je to hlavně na pravý, levý, to je zásadní, protože málo kdo umí pádlovat na obou stranách stejně dobře. Nejzkušenější a nejsilnější by měli být vepředu na háčku, protože ty vlastně určují rytmus, jakým se pojede, tempo, jakým se pojede.
2: Když je na lodi tolik lidí, zajímalo mě, jak rychle dokáže plout.
3: Ve špičce to je něco kolem 13, 13,5 km za hodinu, ale spíš jsou zajímavější časy, protože typicky její závody se jezdí na 200 metrů a kilometr. 200 metrů se jezdí v čase kolem minuty, někdy pod minutu, záleží na vodě, ten kilometr se jezdí kolem 5 minut.
2: Na závěr mi člen týmu popsal, jak vypadá trénink, který jsem celý absolvovala.
4: Posádka nasedne, bubeník usedne, kormidelník si stoupne ke kormidlu, přiváže si ho a vyrazíme. Většinou na začátek se dává úsek pomalejším tempem, aby se zase všichni srovnali do toho správného rytmu, do toho správného záběru. No a pak se zařazují nějaké rychlostní věci, vytrvalost věci, to už je potom podle každého tréninku. Starty samozřejmě se trénují zvlášť.
1: Takže dobrý, dáme si pyramidku, začneme 20 pohodovejma žambáro, pak dáme 20 ostřejší, pak dáme zase 20 žambáro, 30 ještě ostřejší. Ano? A pak skončíme. Tak, jestli jste připravený, pojďte, rozjedeme si to, připravíme se. A před. Raz, dva, tři, čtyři.
5: Jaký to bylo?
6: Super, ale tak strašně náročný, ale jste super skvělý. Já jsem z toho úplně vyukaná.
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Dnes budeme v Praze mít velkou oblačnost, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být velmi silné, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 20, a foukat bude nejprve proměnlivý slabý vítr, během dne mírný severovýchodní až východní, v bouřkách bude sílit. Lukáš Miller je v dopravním infocentru, zdravím tě.
7: Taky zdravím, hezké ráno. Tak v Praze jsou komplikace na jižní spojce směr Smíchov. Na Barandovském mostě řeší nehodu 2 osobní auta s nákladním, blokovány jsou 2 pruhy. Kolony jsou tak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác asi na 20 minut. Kolona asi na 30 minut je pak v Praze na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové, teď už pouze provozem, nehoda u Běchovic už nepřekáží. Ucpává se Novopatská z Černého mostu do Belské do omezení, tam je zdržení 20 minut, pomalu se pak jede i v Liberecké a to cestu na Letňany do Holešoviček a do Blanky, také čekejte asi 20 minut navíc. Zdržení je pak i na Pražském okruhu, směr letiště. Pomalu se jede od Vesce až ke sjezdu na Barandov, tam je to asi na 30 minut celkově. 20 minut se popojíždí na okruhu také v opačném směru od plzeňské D5 k Ořechu. A na dálnici D7 se ucpává příjezd a výjezd z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony od Středokluk na 20 minut a také z Prahy od sjezdu na Horoměřice asi na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím se měj, ahoj.
7: Naslyšenou, hezky.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu. Nelaďte se na Praha.
8: Hit týdne.
9: Číslo 2.

0: V 8 hodin na rádiu Praha Journey a Don't Stop Believin'. No a samozřejmě taky zprávy, se kterými už je ve studiu připravená Denisa Žižková. Přejeme krásné úterní ráno.
1: Hezké ráno.

0: Horké počasí zastavilo v Praze provoz tramvají. Praha 5 pořádá sbírku školních pomůcek, po prázdninách je předá dětem ze sociálně slabších rodin. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes projednají poslanci. Bude oblačno, od západu přehánky nebo bouřky a teploty maximálně 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Teď mám velmi aktuální zprávu. Policisté zasahují na hlavním nádraží v Praze. Metro linky C kvůli tomu stanici jen projíždí. Uzavřená je také zastávka autobusu s označením AF Opletalově ulici a podrobnosti zjišťujeme. V Praze nejezdí také tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Ve směru z Florence v opačném směru jezdí normálně. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice, informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Sbírku školních pomůcek pro děti ze sociálně slabších rodin pořádá Praha 5. Lidé můžou do 30. srpna darovat psací potřeby, sešity, výtvarné pomůcky nebo třeba aktovky. Odevzdávat je mají na recepci úřadu městské části v provozní době. Školákům je následně předají zástupci odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací, říká místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit z Hnutí ANO.
2: Do sbírky lze přispět novými i zachovalými použitými školními potřebami, které mohou ještě dobře posloužit. Jsme rádi, že alespoň malou měrou můžeme přispět těm, pro které je pořízení školních pomůcek citelným zásahem do rodinného rozpočtu.
0: Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
3: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následuje.

0: 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme na silnice s Lukášem Millerem.
3: Dneska ráno, tak v Praze jsou komplikace stále na jižní spojce směr Smíchov. Na Barandovském mostě tam řeší nehodu dvou osobních aut s nákladním. Blokovány jsou dva levé pruhy, kolony jsou tak na jižní spojce od sjezdu na Krč do Vídeňské asi na půl hodiny. V centru Prahy teď počítejte s možným výrazným omezením dopravy v okolí hlavního nádraží kvůli policejnímu zásahu. Týkat se to může magistrály, také třeba Seifertovy, Hybernské nebo i Italské ulice. Opravdu je potřeba počítat s tím, že provoz tam teď budou řídit policisté kvůli většímu zásahu. Kolony jsou pak v Praze třeba i na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, popojíždí se tam asi 30 minut k Europarku. Ucpává se stále Novopatská ulice, a to před omezením Vekbelské, stojí se už z Černého mostu a také z východní části Pražského okruhu od Hradecké dálnice D11, celkově to do Kbelské asi na půl hodiny. Plní se pak i Liberecká z Letňan do Holešoviček, to je na 20 minut, kolony jsou třeba i na Pražském okruhu směr letiště zejména, a to od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Barandov.
2: Díky moc a hezké ráno.
3: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Mé posloucháte Rádio Praha v úterý 14. července a hezké ráno vám přeje Honza Klein, za chvilku Zara Larsson a Lush Life. A budou taky Leon a Caleb Scott a jejich

0: Hathaway a jeho legendární live ve 8:15 na rádiu Praha.
1: Praha je nej. V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí.
2: Praha je nej.
0: Dnes bude v Praze většinou velká oblačnost, od západu na mnoha místech přijdou přehánky nebo bouřky, mohou být i velmi silné, maxima mezi 27 a 29 stupni, teď jsme na 21 stupních a foukat bude nejprve slabý proměnlivý během dne, přechodně mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách zesílí. A teď zase Lukáš Miller a doprava.
3: Dneska ráno, tak v Praze je lepší situace na jižní spojce směr Smíchov. Na Barandovském mostě byla větší nehoda, ta už je ale odklizená, takže Barandovský most je opět plně průjezdný směrem na Prahu 5. Kolony, které jsou na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak postupně se budou rozjíždět. V centru Prahy počítejte s možným omezením dopravy v blízkém okolí hlavního nádraží. Probíhá tam policejní zásah, magistrála je ale zatím průjezdná bez omezení u nádraží, stejně tak i křižovatka Bulhary zatím bez omezení. Kolony pak čekejte v Praze třeba na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Provozem je to asi na půl hodiny. Ucpává se Novopatská z Černého mostu do Kbelské do omezení. Tam je to asi na 20 minut. 20 minut naberete i v Liberecké od sjezdu na Letňany do Holešoviček. Ucpává se pak i Pražský okruh směrem na letiště. Kolony jsou od Vesce až ke sjezdu na Barandov. Čekejte 30 minut navíc. 20 minut se popojíždí na okruhu také v opačném směru od plzeňské D5ky k Ořechu. A na dálnici D7 stále ucpaný příjezd a také výjezd z Prahy do Chomutova. Kvůli omezení u letiště jsou kolony jak od Středokluk, tak také od sjezdu na Horoměřice.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
3: Měj se, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Tim Impala a Jenny Dracula. Je 8:30, posloucháte Radio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji hezké ráno. Policisté zasahují na hlavním nádraží v Praze, odbavovací halu vyklízejí, vlaky končí na okolních nádražích a stanicích. Metrolinky C místem jen projíždí. Jinde je i nástupní zastávka Airport Expressu. Autobusy na letiště odjíždějí z Opletalovy ulice. Prezident Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Na Lánském zámku budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Setkání se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové, zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanku. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne ve 21 hodin českého času. Dnes by mělo být oblačno, během dne přehánky a také bouřky a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, ty připravil Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze jsou komplikace v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu před vjezdem do Zlíchovského tunelu. Tam stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Podle záběru z kamer jsou také vyteklé provozní kapaliny a kolona je kvůli tomu od tunelu asi na 20 minut a musí také regulovat průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou třeba v Liberecké od sjezdu na Letňany, je to asi na 20 minut. Půlhodinovou kolonu čekejte na východě Prahy na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové. 20 minut se popojíždí pak i pojížní spojice směr Smíchova, to před Barandovským mostem od sjezdu na Krč do Vídeňské. Ucpává se pak v Praze Novopatská z Černého mostu do omezení Vekbelské, je to na 20 minut. Popojíždí se po magistrále do Holešovic, kolony jsou z Nuselského mostu až do omezení na Hlávkově mostě. Celkově v nesouvislé frontě naberete asi 20 minut. A zdržení je na Pražském okruhu obou směrně před Ořechem, směr letiště se pomalu jede od Jesenice až k Barandovu, to je na půl hodiny. 20 minut se popojíždí po okruhu také v opačném směru z plzeňské D5 k Ořechu.
0: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byla Raye, Where's My Husband, ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Kampě můžete od úterý navštívit francouzský trh. Těšit se tam můžete na pochoutky z francouzské kuchyně, vynikající šumivá vína, řadu hudebních vystoupení a taky na bohatý doprovodný program pro nejmenší návštěvníky. Nechybí tam ani čerstvé pečivo, aromatické sýry, uzeniny, mořské plody nebo francouzské palačinky. Francouzský trh bude na Kampě až do nedělního večera. A léto v Česku opět rozezní jeden z největších jazzových hudebních festivalů v Evropě. Bohemia Jazz Fest můžete navštívit třeba v parcích nebo taky na náměstích po celém Česku. Pražský program bude v úterý v Královské zahradě. Na Pražském hradě zahrají jazzoví interpreti z Česka, Španělska nebo taky Spojených států. Vstup je zdarma a začátek je v 17:30. Festival Bohemia Jazz Fest se pak přesune do Plzně, Hluboké nad Vltavou nebo do Brna. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
0: Dnes budeme v Praze mít většinou velkou oblačnost, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 22 a foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severovýchodní až východní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vidí Lukáš Miller?
3: Hezké ráno, velmi aktuálně koukáme na magistrálu, kde právě probíhá velký policejní zásah u hlavního nádraží a vidíme, že magistrále teď směr do Holešovic úplně neprůjezdná. Nedá se tedy projet okolo hlavního nádraží směr Holešovice. Provoz tam řídí policisté, je třeba s tím zásadně počítat. V Praze pak jsou komplikace v Dobřížské ulici směrem na Barandovský most před vjezdem do Zdíchovského tunelu, řeší nehodu dvou aut v levém pruhu. Kolona je od tunelu asi na 20 minut. Musí také regulovat průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Liberecké od Letňan na 20 minut. Půl hodiny naberete na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, 20 minut se pak stojí i na jižní spojice před Barandovským mostem směr Smíchov a to od sjezdu na Krč do Vídeňské. Ucpaný je na východě Prahy také příjezd ke Kbelské ulici po Novopatské a po východní spojice, kolony jsou tam z Černého mostu celkově na půl hodiny. A zdržení je také na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech a to od Jesenice, také od Plzeňské D5-ky. Je to směr letiště delší asi na půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: mediálním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
2: Give me a beat.
1: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: byli Elton John a Britney Spears, Hold Me Closer. Je 9 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné úterní ráno.
1: Dobré ráno.

0: Kvůli anonymní hrozbě bombou je na hlavním nádraží v Praze zastavený vlakový provoz i magistrála. Hasiči v noci dokončili zásah u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková je zpátky v Česku, po návratu chce hlavně odpočívat. Většinou bude dnes oblačno, přehánky a bouřky a teploty maximálně 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze, informovali o tom na sociální síti X. Policie nádraží evakuovala, na místo míří pyrotechnik, provoz vlaku je zastavený a metro stanicí jen projíždí. Kvůli zajištění bezpečnosti je od 8:45 v obou směrech uzavřená Wilsonova ulice, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
2: Toto dopravní omezení potrvá minimálně 1 až 2 hodiny. Tímto prosíme motoristy a všechny ostatní, aby se hlavnímu nádraží a Wilsonově ulici vyhnuli.
0: Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí. Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili včera kolem 10. večer. Kvůli zřícení budovy k tomu museli použít těžkou techniku. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán. Dnes chtějí obnovit blokádu iránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl také 2 tankery v Hormuzu.
3: Iránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Iránské islámské revoluční gardy uvedly, že 2 tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Irán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od iránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla včera po 17.

0: nízké bouřky, které mohou být i velmi silné a teploty dnes mezi 27 a 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme na silnice, co se na nich děje, nám prozradí Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak hodně se stojí opravdu velmi, třeba v obou směrně teď v centru uzavřená magistrála, tedy Vilzenova ulice u hlavního nádraží. Kvůli policejnímu zásahu je tak provoz zastavený jak směrem k muzeu, tak také směrem do Holešovic. Auta se otáčí u budovy opery a také v křižovatce Bulhar, ale celé širší okolí velmi plné kolony jsou třeba už z Nuselského mostu, také z Holešovic a celé to centrum, širší centrum je velmi ucpané. Komplikace jsou navíc i v Dobřížské ulici směrem na Barandovský most před vjezdem do Zlíchovského tunelu, tam překáží nehoda, kolona je od tunelu na 20 minut, musí také regulovat průjezd tunely Blanka, takže kolony v Liberecké jsou od Letňan na půl hodiny. Hodně ucpaná je pak třeba Plzeňská, Radlická a Povltavská. Půlhodinovou kolonu pak čekejte na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, 20 minut se stojí pak i na jižní spojice směr Smíchov, a to před Barandovským mostem od sjezdu na Krč do Vídeňské. Provoz komplikuje také omezení Vegbelské, takže hodně plná je třeba Novopatská z Černého mostu, to je na 20 minut, a velké kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před Ořechem, a to od Jesenice a také z Plzeňské D5-ky.
2: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno taky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: úterý 14. července a činíte tak ve společnosti Rádia Praha. Honzi Klaně, zdravím vás. Máme 5 minut po 9. a za chvilku Milky a Just the Way You Are. Budou taky Fastboy a Klok a Born Again.
1: Rádio Praha a Honza Klaň 107,1 FM a DAB+.

0: Je 9:15 a vy posloucháte Rádio Praha. Hezké ráno.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
5: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
4: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
0: Ten den bude s velkou oblačností během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 23 a foukat bude slabý proměnlivý během dne přechodně mírný severovýchodní až východní vítr, který bude v bouřkách sílit. Teď zase Lukáš Miller a dopravní informace.
6: Hezké ráno, tak jedna aktualita přímo z hlavního nádraží. Opět otevřená je magistrála Vilzonova ulice u hlavního nádraží. Policejní zásah byl ukončen před pár minutami na nádraží, takže opět provoz obnoven plně. Kolony se ale budou dlouho rozjíždět, stojí se de facto z Nuselského mostu. V opačném směru je magistrála ucpaná z Holešovic. Stále je ucpané i celé širší okolí, třeba Žižkov nebo také Vinohrady. Tam je velmi silný provoz, bude trvat nějakou dobu, než se všechno rozjede. Kolony stále čekejte v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu. Byla tam nehoda před tunelem, ta už je odklizená, ale kolony ve špičce se rozjíždí pomalu. Hodně ucpaná je kvůli tomu a kvůli regulaci tunelů třeba Liberecká ulice, ta stojí z Letňan až dolů do Holešoviček. Na východě metropole je hodně ucpaná Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, zdržení půl hodiny. Ucpává se pak i jižní a Štěrboholská spojka také směrem ke Kbelské, tam je to kvůli omezení, jede hodně kamionů, takže ty kamiony stojí u Zlanového mostu až na Černý most a pak do Kbelské ulice. A kolony čekejte i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, stojí se od Jesenice i z konce plzeňské dálnice D5.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
6: Naslyšenou.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Mel Smith, Stargazing v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Policisté dnes kvůli anonymní výhrušce bombou zasahovali na hlavním nádraží v Praze. Zastavený byl i provoz vlaků a uzavřena byla i magistrála. Nyní ale zásah policie ukončila a provoz vlaků i provoz na magistrále byl obnoven. Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například závislostmi. V samostatných zařízeních s terapeuty by měly být umístěné děti, které spáchaly trestnou činnost. Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili včera kolem 10. večer. Kvůli zřícení budovy k tomu museli použít těžkou techniku. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. Hasiči 6. dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá. Při požáru nebyl nikdo zraněný. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Většinou bude oblačno, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a teploty dnes 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze je opět obousměrně otevřená magistrála, jak už zaznělo ve zprávách u hlavního nádraží, policejní zásah tam policisté ukončili, takže provoz se postupně vrací do normálu, kolony se rozjíždí z Holešovic také z Nuselského mostu, stále ale ještě je velmi silný provoz třeba na Žižkově nebo ve Vinohradech. Hodně ucpaný je východ metropole, Štěrboholská spojka popojíždí z Černého mostu k Průmyslové ulici, tamto zdržení je asi 30 minut, popojíždí se pak i na příjezdech do omezení Vekbelské směrem do Letňan, stojí se už z Lanového mostu na Černý most a pak i v Novopatské. Plní se pak jižní spojka směr Smíchov, a to před Barandovským mostem, zdržení od sjezdu na Krč do Vídeňské ulice 20 minut a zdržení je i na Pražském okruhu, nejprve obousměrně před Ořechem. Kolony jsou od Jesenice až na půl hodiny, 20 minut se popojíždí od plzeňské D5 k Ořechu a navíc je ucpaný i příjezd přímo na letiště, kolony od Evropské do omezení na 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byl Prince, Little Red Corvette, ve 10:15 na rádiu Praha. Bývalé chrtí závodiště v pražském Motole chce město přestavět na atletický stadion pro sportovní kluby i národní mezinárodní soutěže. Otevřít by se měl na přelomu let 2027 a 2028.
1: Zarostlá písková dráha a opuštěná tribuna. Tak vypadá chátrající chrtí závodiště v údolí parku Cibulka v Praze 5. Paní Dana z okolí pochází a chystané úpravy vítá.
2: Jsem tam v životě žádný chrtí závody neviděla, takže si myslím, že to asi bude lepší využití, než aby tam byl prázdný areál na chrtí závody.
1: Podobný názor má i paní Marie, která tudy chodí každý den na procházky.
3: Mě jako udivovalo, co je to za opuštěný areál, který by se dal využít jako k něčemu jinému, to, že to bude funkční, jenom kvituju.
1: Zázemí a závodní dráhu na místě postavil nájemce pozemků. Počátkem roku 2025 Praha stavby odkoupila za bezmála 216 milionů s cílem přeměnit areál na atletický stadion, říká radní hlavního města pro školství Antonín Klecanda z hnutí STAN.
4: Minimálně 3 kluby máme potvrzené, které tady chtějí být z Prahy 5 a z Prahy 6. V současnosti mají hromadu dětí na čekačkách, takže už teďka víme, že 1500 dětí tady bude každý týden.
1: Dodal, že stadion by měli využívat i handicapovaní sportovci.
4: Předpokládáme, že by tady bylo i zázemí pro paralympiky, protože vnitř budova je v podstatě úplně bezbariérová.
1: Součástí chystaných úprav v hlavní budově bude rozšíření tribuny, vznik zázemí pro odpočinek sportovců, kanceláře a šatny pro kluby i restaurace pro veřejnost. Podle Jana Mareše, vedoucího oddělení pro provoz sportovišť z městské společnosti Trade Center Praha, která bude areál spravovat, zde vzniknou tartanové dráhy a travnatá plocha.
5: V té vnitřní zóně vznikne výseč pro oštěpy, výseč pro hot diskem, prostor na skok do dálky, prostor na skok o tyči.
1: V jedné z podzemních garáží přibude i takzvaný atletický tunel, kde budou moct sportovci trénovat za nepříznivého počasí. Za celkovou přestavbu by mělo hlavní město zaplatit asi 110 milionů korun. Z pražského Motola Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít většinou velkou oblačnost v Praze, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 24 a foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severovýchodní až východní vítr, v bouřkách bude sílit. Lukáši, zdravím tě, opět máš slovo.
6: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze je opět obousměrně průjezdná magistrála po policejním zásahu, který probíhal po většinu rána, tak už se dá projet, provoz je plně obnoven, kolony jsou ale stále z Holešovic, také z Nuselského mostu, rozjíždí se ve Špičce jen pomalu. Stále hodně plný je východ metropole, třeba Štěrboholská spojka, tam se popojíždí z Černého mostu k Europarku Průmyslové, zdržení směr Lanový most asi 30 minut, pomalý provoz je pak také kvůli omezení ve Kbelské směrem do Letňan, kolony začínají na Lanovém mostě, pokračují na Černý most a pak i v Novopatské právě do Kbelské. Na jižní spojce směr Smíchov čekejte zdržení před Barandovským mostem, je to od sjezdu na Krč do Vídeňské asi na 20 minut, na Vině je tam omezení za mostem kvůli hovaru. A ucpává se i Pražský okruh obou směrně před sjezdem na Ořech, směr letiště se pomalu jede od Jesenice, čekejte 30 minut navíc, směrem na D1 20 minut naberete od plzeňské D5 k Ořechu.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: To byly One Republic a Need Your Love, 10 hodin na Rádiu Praha. Před námi další zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková, přejeme hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.

0: pražské hlavní nádraží je po evakuaci znovu otevřené, bombu policisté nenašli. Hmyzí bodnutí může způsobit i život ohrožující stav, upozorňují lékaři. Francouzské bezpečnostní složky evakuovaly stovky lidí kvůli požáru nedaleko Paříže. Bude většinou oblačno, přehánky a také bouřky a teploty maximálně 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží, potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk, hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i na Wilsonově ulici je už plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodu Kostka dostal 2x víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Životohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě zavolat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motola Homolka je důležité myslet i na prevenci.
2: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
0: Už skoro 2000 hektarů lesa spálil požár nedaleko Paříže. Plameny se šíří nedaleko zámku Fontainebleau. Bojuje s nimi 850 hasičů. Policisté a četníci už evakuovali stovky lidí.
3: Oheň se přiblížil k domům. Bezpečnostní složky rozhodly o evakuaci celé severní čtvrti obce Vodué. Četníci procházeli s tlampači v ulicích a pak klepali na dveře, aby varovali obyvatele.
4: Popsal televizi BFM evakuovaný obyvatel Daniel Bian. Do hašení se zapojuje několik hasicích letadel a taky vojenské buldozery. Požár přerušil provoz na části dálnice A6 a komplikuje dopravu i na dalších silnicích. Policie zadržela 2 lidi podezřelé za žářství. Jedním z nich je 18-letý muž, kterého policisté zadrželi se zapalovačem a rukama odsazí. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moci účastnit mezinárodních soutěží.

0: webu irozhlas.cz.
1: Je po zprávách, podíváme se na silnice, ten pohled nám zprostředkuje Lukáš Miller.
2: Hezké dopoledne, tak v Praze jsou kolony hlavně na magistrále, a to směrem do Holešovic, a pomalu se jede od Nuselského mostu až do omezení na ostrově Štvanice, zdržení asi půl hodiny celkově v nesouvislé koloně. Hodně plný zůstává východ metropole, Štěrboholská spojka popojíždí z Černého mostu k Průmyslové, zdržení asi 30 minut, navíc před sjezdem na Běchovice jsou i dvě nehody za sebou, vždy kamion s osobním autem. Provoz brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, kolony jsou tak z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby na 20 minut a také v opačném směru z jižní spojky z Lanového na Černý most a pak i v Novopatské do Kbelské, celkově to asi na půl hodiny. Plní se pak jižní spojka směr Smíchov na příjezdu k Barandovskému mostu, zdržení od sjezdu na Krč 20 minut a výrazné zdržení je i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Směr letiště se pomalu jede od Jesenice až ke sjezdu na Barandov, čekejte 30 minut navíc a 20 minut pak na okruhu naberete i na příjezdu k letišti z centra. Kolona kvůli omezení je tam od Evropské ulice.
1: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
2: Měj se, naslyšenou.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: posloucháte na Rádiu Praha třeba Kygo a Whitney Houston, Higher Love. Taky Benson Boone a jeho Mystical Magical. No a pěkné dopoledne přeje Honza Chlaň.
1: Rádio.

0: Byli U2 a Vertigo. Je 10:15, posloucháte Rádio Praha. A koukneme se na silnice. V Praze jsou kolony na magistrále, hlavně směrem do Holešovic. Od Nuselského mostu až do omezení na ostrově Štvanice je to asi na půl hodiny. Hodně plný je východ metropole, Štěrbohorská spojka popojíždí z Černého mostu k Průmyslové. Je to na půl hodiny, navíc u Běchovic jsou dvě nehody za sebou, kamion s osobákem v pokaždé. Provoz brzdí omezení ve Kbelské, kolony jsou z D8 od Zdib na 20 minut a z jižní spojky z Lanového na Černý most a pak i do Kbelské na půl hodiny. Plní se jižní spojka směrem na Smíchov před Barandovským mostem, zdržení od sjezdu na Krč do Vídeňské asi 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Týdne. Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná.

0: Anderson Rudimental a Alibi v 10:30 na Rádiu Praha. Teď další zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží. Potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk, hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i na Wilsonově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Hasiči 6. dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněn. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V červnovém týdnu s rekordně vysokými teplotami v Německu zemřelo téměř o 1/3 více lidí, než bylo běžné v uplynulých letech. Informoval o tom dnes spolkový statistický úřad. V týdnu od 22. června se teploty v Německu šplhaly ke 40 stupňům a v neděli 28. června naměřili meteorologové na východě země rekordních 41,7 stupně. Čerstvá vítězka tenisového Wimbledonu Linda Nosková dnes navštíví Český rozhlas. Rozhovor s ní začne po zprávách 15 hodin. Živě ho naladíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dnes má být převážně oblačno, mohou se objevit přehánky a také bouřky a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ještě doprava po zprávách a o to se postará Lukáš Miller.
3: Jsem tady, hezké dopoledne, tak v Praze stále čekejte kolony na magistrále, a to hlavně směrem do Holešovic. Provoz brzdí omezení na ostrově Štvanice, takže kolony jsou de facto už z Nuselského mostu. Z nesouvislé na průtahu centrem Prahy naberete asi 30 minut. Plná pak zůstává i Ječná, Žitná mezi Karlovým náměstím a magistrálou, tam jsou kolony obousměrně asi na 10 minut. Stále komplikace jsou na východě Prahy, na Štěrboholské spojce směr Lanový most u Běchovic jsou 2 nehody za sebou, vždy se tam srazil kamion s osobním autem. A z Černého mostu od nákupní zóny IKEA naberete 15 minut. Provoz brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, ta je vždy průjezdná pouze jedním pruhem a ucpává se kvůli tomu D8 od Zdib, to je příjezd z Ústí nad Labem na 20 minut, a také z jižní spojky z Lanového na Černý most a pak i do Kbelské v Novopatské, to celkově na 30 minut. A kolony jsou i na Pražském okruhu, obousměrně před Ořechem, směrem na letiště to zdržení je delší, skoro od Modletic asi na 40 minut a 20 minut pak naberete i na příjezdu k letišti od Evropské ulice do omezení u letiště.
0: Lukáši, díky za tím, ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. 2 díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.

0: 3:45. Do poloviny listopadu bude mít pražská magistrála před hlavním nádražím dva jízdní pruhy v obou směrech místo tří. Správa železnic začala opravovat strop odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. Kvůli pracím se také dočasně přesunou autobusové zastávky.
1: Před historickou budovou hlavního nádraží zpomalují auta a pomocí zipování se plynule řadí do dvou pruhů. Jaký vliv má omezení na provoz, hodnotí řidič Petr, který sem přijel v dodávce.
2: Dneska to jedu poprvé, ale jako zatím to vypadá, že to docela jede a že to zase tak moc nestojí. Ale mohlo by tady být třeba tak 6 pruhů, 2 nestačí.
1: Podobný názor má i taxikář Honza, který tady vyzvedává cestující každý den.
3: No je to katastrofa a bude to ještě horší. Určitě to bude mít velký vliv, byť jsou teda prázdniny.
1: Provoz na magistrále bude zúžený do dvou pruhů vždy v místě, kde budou zrovna pracovat dělníci. Kromě toho je také uzavřené parkoviště nad odbavovací halou, vysvětluje asistent správce stavby Martin Werner ze správy železnic.
4: Ty etapy jsou navrženy tak, že každý týden se mění omezení dopravní, lokálně dojde k omezení na začátku i na konci magistrály. Počítáme se zachováním provozu 2+2 po celou dobu rekonstrukce a s tím, že hlavní omezení na magistrále skončí letos na podzim.
1: Dělníci podle něj musí opravit stropní desku odbavovací haly, do které zatéká voda.
4: Je to stará konstrukce, která bude mít skoro 50 let a už začalo zatékat do této konstrukce. Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou. Proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění. Budeme dělat nové kanalizační svody, kam odvedeme dešťovou vodu z magistrály, aby už nedocházelo k zatékání do výpravní budovy.
1: Kvůli rekonstrukci se také od 3. srpna dočasně přesunou autobusové zastávky, přibližuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
5: Je to z důvodu, že na magistrále se bude frezovat vozovka, to znamená, autobusy už nebudou moci zajíždět do těch svých zastávek, proto se přesunou do Opletalovy ulice. Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky, noční linky a náhradní doprava za metro v případě, že by metro nejelo. Zůstanou na magistrále, jenom ty zastávky budou přesunuty o kousek dál.
1: Omezení u hlavního nádraží by měla skončit do poloviny listopadu. Rekonstrukce vyjde na zhruba 290 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Koukneme na silnice, jak to na nich vypadá. V Praze je samozřejmě zdržení na magistrále do Holešovic, na Hlávkově mostě jsou silničáři, jezdí se jen jedním pruhem. Kolona přes celé centrum z Nuselského mostu na půl hodiny zůstává plná i Ječná a Žitná mezi Karlovým náměstím a magistrálou. Hodně plný je východ metropole na Štěrboholské spojce, jsou komplikace směr Lanový most u Běchovic, řeší dvě nehody za sebou. V koloně z Černého mostu od IKA je na 20 minut. Provoz brzdí i omezení ve Kbelské. Obou směrně se jezdí jen jedním pruhem. Kolony jsou z D8 od Zdib na 20 minut a z jižní spojky z Lanového na Černý most pak do Kbelské celkově na půl hodiny.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready? Let's
7: go, get on. Beyoncé Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
6: Praha žije.

0: byl Radio Love with You, 11 hodin ve studiu se mnou opět Denisa Žižková a jsou připravené další zprávy Radia Praha. Dobrý poslech.
1: Hezké dopoledne. V Praze pokračuje rekonstrukce Plzeňské ulice. Zítra začnou platit nová omezení pro řidiče i cestující městskou hromadnou dopravou. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Ukrajinci zasáhli další ruskou rafinérii v Baškorstánu. Očekáváme většinou oblačno, přehánky i bouřky a teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli pokračující rekonstrukci Plzeňské ulice v Praze se lidé musí připravit na nová dopravní omezení. Od zítra bude část po Bělohorské ulice jednosměrná. Řidiči tam neprojedou směrem od Strahova. Uzavírka bude trvat do 24. července. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové omezení ovlivní i provoz 4 autobusových linek.
3: Změny se dotknou linek číslo 123, 149, 167 a 191. Některé zastávky se dočasně zruší nebo přemístí, několik jich naopak mimořádně přibude.
1: A podrobnosti cestující najdou na stránkách dopravního podniku. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí Národní centrály Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho také, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Ukrajina vyslala v noci na Rusko přes 400 nepilotovaných letounů. Zasáhly mimo jiné ropnou rafinerii v Baškortostánu, asi 1400 kilometrů od ukrajinské hranice.
4: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii společnosti Gazprom Neftechim v Salavatu na jihu Baškortostánu. Podle telegramového kanálu Supernova zničili nebo poškodili zařízení pro zpracování surové ropy a provoz na výrobu polyetylénu. Sociální sítě v okupovaném Doněcku zaplnily záběry z masivního nočního útoku. Včera se Ukrajincům podařilo v Doněcku zasáhnout velký muniční sklad. Drony způsobily požár také v afipské rafinerii v Krasnodarském kraji, která je jednou z největších v jižním Rusku. Moskva v noci vyslala rakety a drony na Kyjev. Útoky se obešly bez obětí, uvedly kyjevské úřady. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Spodní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu pro lídra závodu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matias Vacek. Dnes by měla být oblačnost, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky a teploty 27 až 29 stupňů.

0: 20 minut pojedete od hlavního nádraží. Hodně plný je stále východ metropole, jak na Štěrboholské spojice Směrlanový most. U Běchovic tam stále dořešují dvě nehody za sebou. Kolona je teď asi na 10 minut od IKEA. Tak také směr ke Kbelské ulici je ucpaný hodně příjezd. Kolona tam je už z jižní spojky od Lanového mostu, pokračuje na Černý most a pak i v Novopatské ulici. Jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. A zdržení je pak i na pražském okruhu směr letiště. Pomalu se jede nejprve od Modletic přes tunely až ke sjezdu na Barrandov, tam čekejte půl hodiny navíc a asi 15 minut se zdržíte i na příjezdu k letišti od Evropské ulice.
1: Lukáši, moc děkuju, zatím ahoj.
0: Měj se, naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Je čtvrt na 12, posloucháte Rádio Praha v úterý 14. července. V Praze jsou nově komplikace na magistrále směrem k Nuselskému mostu v Sokolské ulici. Za IP Pavlova je nehoda, dvě auta v levém pruhu, kolona od Florence na 25 minut. Magistrála popojíždí se i směrem do Holešovic, na Hlávkově mostě pracují silničáři, jezdí se jen jedním pruhem, kolona je od hlavního nádraží na 20 minut. Plný je východ metropole, na Štěrboholské spojce jsou komplikace směrem k Lanovému mostu u Běchovic, řeší dvě nehody za sebou. V koloně z Černého mostu od IKEA je na 20 minut. Provoz brzdí taky omezení ve Kbelské, obousměrně se jezdí jenom jedním pruhem. Kolony jsou z D8 od Zdib na 20 a taky z jižní spojky z Lanového na Černý most a pak i do Kbelské celkově na půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 11:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré dopoledne. Výluky provozu na lince metra C kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení plánuje dopravní podnik ještě i v příštím roce. Konkrétně se budou týkat stanic Florence a Vltavská. Kdy přesně bude provoz metra přerušen, bude jasné až koncem ledna. Naposledy metro C nejezdilo z těchto důvodů 7 dní na začátku července mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Mohli cestující využít náhradní autobusovou dopravu. Za sražení matky s kočárkem na chodníku v Praze 9 potvrdil dnes odvolací soud řidiči Porsche Adamu Coubalovi 3letou podmínku a 5letý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný, podnikatel se v době nehody léčil se zdravotními komplikacemi po černém kašli a od lékaře měl zakázáno řídit. Vinu za nedbalostní usmrcení ženy odmítal. Podle něj nemohl vědět, že za volantem dostane další ze záchvatů, které končily krátkodobým bezvědomím. Pozůstalí označili trest za příliš mírný. Hasiči dopoledne předali zástupci majitele vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelakovicích u Prahy. Škoda zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují, hasiči ukončili veškeré práce a vrací se na základny. Likvidaci ale zatím nevyhlásili, dohlídka je nařízena majiteli. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová budou bojovat o postup do druhého kola turnaje v Aténách. Krejčíkovou čeká Bulharka Tomovová, Valentová narazí na Belgičanku Kostou Lasovou. Ve druhém kole turnaje na tvrdém povrchu v Řecku je Sara Bejlek, která vyhrála nad Slovenkou Morvajovou 2-0 na sety. Počasí dnes má být převážně oblačné, mohou se vyskytnout přehánky a také bouřky a teploty dnes 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se na silnice s Lukášem Millerem.
3: Dneska dopoledne, tak v Praze už ten provoz postupně slábne, hodně silná doprava ale zůstává na východě metropole, dopravu brzdí omezení ve Kbelské, obou směrně se tam jezdí vždy pouze jedním pruhem, kolony jsou z dálnice D8 od Zdib na 15 minut a také z jižní spojky z Lanového na Černý most a pak i do Kbelské, celkově to na 30 minut, jsou to ale převážně kamiony v pravém pruhu. Vázne provoz také na Pražském okruhu směr letiště, pomalu se jede od Modletic a to přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, čekejte 30 minut navíc, také je to převážně silný transit. 15 minut se na okruhu popojíždí i směrem na D1 od plzeňské D5 k Ořechu. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova od Středokluk z 5. kilometru se 20 minut stojí k omezení u letišti.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 11:30 na Rádiu Praha třeba Katy Perry, Watch It Burn. A budou R City, Adam Levine, Locked Away.

0: To byla Katy Perry, How Would You Burn. Je 11:45. V našem putování po severní Makedonii dnes zavítáme do hlavního města Skopje. Metropoli známou především díky nedávné kontroverzní přestavbě centra navštívíme hned dvakrát. Začínáme megalomanskými stavbami a sochami za stovky milionů dolarů.
1: Skopje zasáhlo v roce 1963 silné zemětřesení. Zemřelo více než 1000 lidí, zničeno bylo až 80% zástavby města. V centru pak vyrostly brutalistní stavby v duchu té doby. Přes řeku Vardar nechala vláda postavit hydroelektrárnu. Politická reprezentace 10. let 21. století rozhodla město zásadně přestavět v antickém duchu a prý tak přiblížit Skopje více Evropě. Původně zamýšlené náklady činily 80 milionů eur, konečná výše se pohybuje okolo 670 milionů eur, a to v jednom z nejchudších regionů Evropy. Projekt doprovázela řada obvinění z netransparentních zakázek, praní špinavých peněz a předražování staveb. Co vlastně vzniklo? Dominantou makedonského náměstí se stala 22 metrů vysoká socha Válečník na koni. Každý ale ví, že jde o Alexandra Makedonského. Jen o pár set metrů dál stojí jeho otec Filip II. Makedonský a kolem nich desítky dalších panovníků, vojevůdců, světců a národních hrdinů. Mezi světci i nám dobře známý Cyril a Metoděj. V rámci projektu Skopje 2014 vznikly i úplně nové mosty umělců a civilizace s desítkami historizujících soch. Jak to všechno na mě působilo? Velice bizarně a na první pohled vlastně zábavně. Cirkus z mramoru Disneyland Balkánu. Celý prostor kolem makedonského náměstí pak obklopují restaurace, kavárny a prodejci kukuřice pražené i vařené za asi 30 korun za kus. Platit můžete makedonskými denáry nebo eury, někde i kartou, u pouličních prodejců ale jen hotově. A pozor, makedonské denáry dnes v Česku neseženete. Nejlepší způsob, jak si opatřit hotovost, je výběr z bankomatu. Obecně se doporučují bankomaty umístěné v budově banky nebo v obchodních centrech. Typickým jevem ulic nejen Skopje, ale všech makedonských měst jsou opuštění psy. Potkal jsem jen dobrácká zvířata, která na nikoho nevrčí. Živí se odpadky a tím, co od lidí psíma očima vyprosí. Je to důsledek odkládání psů jako nevhodných dárků, když přestanou být roztomilými štěňaty. Útulky v Makedonii bohužel nemají, nebo jen velmi málo. Další smutnou stránkou je počet heren s automaty. Jsou úplně všude na každé ulici hned několik. Vláda se prý snaží hazard regulovat, ale hráčská lobby je v zemi silná. Hazard také tvoří velkou část HDP země. Ale to už jsme trochu odbočili od poznávání Skopje. Budeme pokračovat v příštím dílu a podíváme se na sever od řeky Vardar, do muslimské části hlavního města. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Tak my se teď podíváme na to, jak to vypadá na silnicích. Provoz trochu slábne, silný zůstává na východě, brzdí se omezení Vegbelské, obousměrně se jezdí na jedním pruhem. Kolony jsou z D8 od zdip na čtvrt hodiny z jižní spojky z Lanového a na Černý most a pak i do Vegbelské na půl hodiny. Zdržení na okruhu, směr letiště, pomalu se jede od Modletic přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, je to na půl hodiny. 15-minutovka na okruhu popojíždí směrem na D1 od plzeňské D5 k Ořechu a na D7 kolona od příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 20 minut se stojí před omezením u letiště.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: to byla Lana Del Rey a First Light. Je 12 hodin, dobrou chuť k obědu a dobrý poslech k další zpravodajské relaci Rádia Praha, kterou připravila Denisa Žižková.
1: Hezké poledne.

0: Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Středočeští hygienici letos zatím udělali přes 40 kontrol letních dětských táborů. Americký prezident Trump výrazně zmenšil dvě chráněná území v Utahu. Nachází se tam archeologická naleziště a indiánská posvátná místa. Bude většinou oblačno, přehánky a také bouřky, teploty maximálně 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódů na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Tóth.
2: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
0: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin. Přes 40 kontrol letních dětských táborů zatím letos udělali hygienici ve středních Čechách. Zjistili dvě závady, šlo například o chybějící umyvadlo na ošetřovně. Pochybení řešili domluvou, říká mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.
3: Za zjištěné nedostatky jsme pak v této chvíli uložili jednu domluvu. Dosud jsme nezaznamenali výskyt infekčního onemocnění ani žádnou mimořádnou situaci. Ve středních Čechách máme dosud ohlášeno 236 dětských letních rekreací s účastí 20 318 dětí.
0: Americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už v předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Omezení ochrany je podle Trumpova tvrzení významné pro obyvatele Utahu i celých Spojených států. Například demokratický senátor Martin Heinrich to ale označil za upřednostnění zájmu miliardářů a mocných průmyslových odvětví. Teniska Linda Nosková se po triumfu na slavném Wimbledonu vrátila do Česka. V Londýně získala 21-letá hráčka svůj premiérový Grand Slam. Mezi dospělými na Roland Garros vyhrála Nosková v roce 2021 juniorský titul. A tak se během setkání s novináři zamýšlela, kam wimbledonskou trofej ve tvaru talíře doma umístí.
4: Na nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského Grand Slamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale ten znamená se nejvíc.
0: Dnes má být většinou oblačno, během dne na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné, a teploty 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách dopravní informace s Lukášem Millerem ještě.
6: Ano, jsem tady. Hezké poledne, tak v Praze ten provoz je spíš...

0: Vopacka, teď od Spořilovské na Černý most a pak z Černého mostu do Kbelské. Také tam jsou to převážně kamiony. Na magistrále pak brzdí provoz, omezení na Hlávkově mostě směrem do Holešovic. Kolona od hlavního nádraží je na 15 minut a 10 minut se stojí i ve Wilsonově ulici od hlavního nádraží k IP Pavlova.
1: Já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, Lukáši. Měj se, ahoj.
0: Určitě, naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je čtvrt na jednu, posloucháte Rádio Praha a na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát, konkrétně v pondělí 20. července v 9 večer. A tentokrát to bude fakt souboj. Proti sobě totiž stojí Rolling Stones a Madonna, desky Foreign Tongues a Confessions 2. Je na vás rozhodnout o tom, co my budeme hrát.
1: Přes Vltavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká svět

0: Podíváme se taky na to, co se děje na silnicích. Přetrvává silnější provoz na severovýchodě města. Novopatskou se sunou kamiony už z východní části okruhu. Pokračují do omezení Vekbelské jižní spojkou. Směrem z Barandovského mostu se sune fronta od Záběhlic až do Štěrbohol. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti zastavují kamiony už kousek za dálnicí a v pomalém tempu se posouvají až k Ořechu na 19. kilometr. Jezděte opatrně a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: To byly Robin Schulz a Erika Sirola. Speechless je půl jedné a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Policie dnes ráno kvůli anonymní hrozbě bombou vyklidila pražské hlavní nádraží. Při pyrotechnické prohlídce ale nic nenašla. Provoz vlaku byl zhruba hodinu zastavený. Metro tamní stanici taky jen projíždělo. Policie také na necelou hodinu uzavřela magistrálu, která kolem budovy prochází. Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí. Po magistrále denně projedou desítky tisíc aut. Hasiči dnes po 11. hodině ukončili zásah u požáru haly se skladem elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Už dříve dopoledne předali vyhořelý sklad zástupci majitele, který má do středy zajistit dohled. Škoda zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Předsedu sněmovny Tomia Okamuru se SPD na návštěvu Číny doprovodí delegace 40 českých firem, kterou pořádá Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Novinářům dnes Okamura řekl, že chce v Číně jednat o přímých leteckých spojeních či bezvízovém styku. Cílem musí být také přilákat do Česka větší počet čínských turistů, jejichž počet podle Okamury významně klesl po epidemii COVID-19. Při 40 ze 118 kontrol, které provedla Česká obchodní inspekce v době filmového festivalu v Karlových Varech, byly zjištěny prohřešky. Pracovníci inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj udělali 60 kontrol zaměřených na poctivost prodeje a 58 kontrol na prodej alkoholu mladistvým. U poctivosti prodeje zjistili pochybení při 15 kontrolách, při podávání alkoholu lidem mladším 18 let zjistili prohřešky v 25 případech. Dnes má být většinou oblačno, během dne na mnoha místech přehánky nebo bouřky a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Katka Jelenová je v dopravním infocentru. Zdravím tě.
3: Honzo, já tebe taky jsem ráda, že tě slyším. Před Europarkem sledujeme silnější provoz na obou spojkách. Na jižní se nesouvisle popojíždí už od Spořilova na Štěrboholské od Běchovic. Hodně plno je i na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol, kde desítce kolona hlavně kamionů začíná za Běchovicemi a sune se okolo Černého mostu dál i Novopatskou až do omezení v Kbelské. V Hornoměcholupské ve směru z centra do Uhříněv si zvolněte na úrovni pivovaru. Srazila se tam dvě osobní auta, blokují jeden z pruhů. Před nimi se krátce zpomaluje. Na magistrále směrem do Holešovic popojíždí kolona k omezení na Hlávkově mostu. Je tam průjezdný pouze pravý pruh. Od Bulhara ztratíte něco okolo 10 minut. A od Holešovic je ucpaný sjezd z magistrály do Seifertovy ulice, následně i úsek mezi hlavním nádražím a muzeem. Nuselský most naopak aktuálně v obou směrech průjezdný naprosto plynule.
0: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
3: Krásný den.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: byl The Weeknd a jeho Take My Breath. Posloucháte Rádio Praha, ve studiu se mnou je kolega Josef Beneda, budeme si povídat o železnicích, mimo jiné třeba i o zpoždění. Správa železnic totiž spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Lidé po celém Česku ji mohou vyplňovat online na internetu. Anketu dnes představili zástupci správy železnice nádrží Praha Bubny a byl u toho právě Josef Beneda. Zdravím tě.
1: Hezký den. Většina lidí, se kterými jsem dnes dopoledne na nádrží Praha Bubny mluvil, byla s železniční dopravou v Česku spokojená. Například paní Věra, která jezdí každý den vlakem do Kladna, oceňovala, že právě tuto trať nyní budou železničáři modernizovat. Na druhou stranu by si přála větší dochvilnost vlaků. Potkal jsem tam také třeba paní Renatu, která vezla na nádraží kočárek se dvěma dětmi. Ta popisovala, že obzvlášť u dálkových vlaků by ocenila, kdyby byly nízkopodlažní a bylo by snaží se do nich s kočárkem dostat. Obecně se ale cestující shodovali, že do Středočeského kraje je pro ně příjemnější jezdit vlakem než v autech.
0: Josefe, kde ten dotazník najdu a jak do něj můžu třeba přispět?
1: Tak třeba na nádražích a vlakových zastávkách, kde budou ode dneška letáky a plakáty s heslem Refreshněte s námi železnici. U nich lidé najdou QR kód, který je nasměruje na internetové stránky s dotazníkem. V něm se železničáři ptají třeba na to, jak lidé hodnotí přesnost, návaznost spojů, čistotu na nádražích a třeba dostupnost signálu po cestě. Anketu můžou lidé vyplnit také přes web nebo na sociálních sítích správy železnic a je zcela anonymní. Podněty chtějí železničáři použít pro další zlepšování svých služeb nebo při rozhodování o úpravách stanic. Anketa je k dispozici do konce letních prázdnin.
0: Ty už si to trochu naznačil, nicméně jaký je u nás zájem lidí o vlakovou dopravu?
1: Tak podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta v posledních letech roste. V průměru obslouží české železnice asi 500 000 cestujících za den. Ročně by se při jejich počet mohl vyšplhat až ke 150 milionům lidí. I proto se železničáři snaží zvyšovat kapacitu a modernizovat tratě. Jak už jsem zmiňoval, v současnosti například budují novou železnici mezi Prahou a Kladnem. Trať bude v tomto místě dvojkolejná a díky projektu vznikne přímé napojení na letiště Václava Havla. Krom toho správa železnic třeba opravuje Masarykovo nádraží a nádraží Praha Smíchov a plánuje také stavba libeňského přesmyku nebo zkapacitnění trati mezi Poříčany a Kolínem.
0: Říká Josef Beneda, se kterým jsme si povídali o tom, že po celém Česku můžete vyplňovat dotazník o problémech na českých železnicích. Já ti moc děkuju. Hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a jak to vypadá na silnicích v Zenklově směrem z Kobylis dolů k Bulovce na úrovni Kroulhické zasahují záchranáři u srážky motorkáře s osobákem, průjezd je tam omezený a způsobuje to kratší zdržení. Na severu metropole na příjezdu po Ústecké D8 vázne provoz na úrovni Klíčanské odpočívky na 3. kilometru, brzdí se v obou pruzích, nesouvislá kolona pak pokračuje až do Cínovecké ke sjezdu do opravované Kbelské.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, teď máme 13 hodin, no a to znamená, že je tady Denisa Žižková a s ní i aktuální zprávy. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, ty taky, Oldo, hezké odpoledne. Dělníci zbourají dva mosty přes Pražský okruh u Slivence, omezí tím dopravu. Do Česka dnes dorazí silné bouřky. V Praze začíná Bohemia Jazz Fest, 21. ročník se pak přesune do Plzně, na jih Čech a do Brna. Dnes má být oblačno, na mnoha místech přehánky a bouřky a teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dva mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence budou ze soboty 18. července na neděli 19. července bourat silničáři. První je v ulici k Austisu, druhý o více než kilometr dál v ulici k zadní kopanině. Jsou za svou životností a ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Je to úplně standardní, jako standardně ty mosty také domové moce dálniční sítí. Skutečně bude to noční uzavírka, to znamená dopravní omezení nastane někdy v večerních hodinách, aby byla příprava potom a pak proběhne přes noc de facto demolice a zase v neděli někdy kolem poledních hodin, určitě někdy do 12 je cílem, aby se doprava obnovila v plném rozsahu.
1: Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se budou nejdřív tvořit hlavně na severu republiky. Později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti 70 km za hodinu. Hrozí také pády stromů nebo zatopení sklepů. Během noci budou bouřky na jihozápadě republiky ustávat. Na východě Česka pak zeslábnou zítra kolem poledne. Jazzová hudba večer dnes rozezní Královskou zahradu Pražského hradu. Začne tam 21. ročník Bohemia Jazz Festu a vystoupí na něm 88-letý americký saxofonista Charles Lloyd.
4: Legendární saxofonista a flétnista se na festival vrátí po 10 letech. V kvartetu zahraje s brilantním pianistou Geraldem Claytonem. Ten ve středu vystoupí i na druhém festivalovém dni v Plzni a převezme také cenu Bohemia Jazz Award. Kromě zahraničních hvězd na festivalu vystoupí mladí čeští jazzoví hudebníci, říká zakladatel festivalu kytarista Rudy Linka.
5: Já jsem začal spolupráci s Pražskou konzervatoří Jaroslava Iška a s konzervatoří v Českých Budějovicích, takže mladí kluci budou na tom samém pódiu, na kterém hrajou ty největší legendy.
4: Festival bude pokračovat v Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a skončí 21. července v Brně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Do Českého rozhlasu míří čerstvá tenisová vítězka Wimbledonu Linda Nosková. Ta se z Londýna vrátila i s nejnovější trofejí včera odpoledne. Rozhovor začne po 15. hodině. Odvysílá ho Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Dnes má být velká oblačnost, od západu by měly na mnoha místech přijít přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme tady také aktuální dopravu a s ní Káťu Jelenovou. Káťo?
6: Hezké odpoledne. Na magistrále čekejte zdržení v obou směrech. Na trase do Holešovic budete brzdit kvůli omezení na Hlávkově mostu kousek za Bulharem. Jedete-li z Holešovic na Pankrác, 10 minut ztratíte po pojížděním mezi hlavním nádražím a muzeem. V ulici k Barandovou směrem z centra se tvoří fronta od KFC, je to kvůli výrazu.

0: okolo 15 až 20 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne obzvláště všem Karolínám, které dnes slaví svátek, protože 14. července. No a také měsíc přichází do novoluní. No a to je ideální čas na nové začátky. Kdo začne tuhle hodinu? Určitě za chvilku Alex Warren. Dál budou pokračovat Bastille. Nebo Holly Humberstone. Ať se vám daří a máte skvělý čas.
0: Rádio Praha.

0: Killer Adamsky a Seal 90 je na rádiu Praha 13 hodin a 16 minut a pojďme ještě hlouběji do historie. Každé úterý večer, protože dnes je úterý, tak půjdeme do 80. Retro vám servíruje legendární hity. No a dnes se můžete těšit na takové hvězdy jako Bon Jovi, Laura Branigan, Styx, Belinda Carlisle, Tina Turner, Police a také třikrát jedinečný Chris de Burgh z přesně 40 let starého alba Into Light. Přesně tam je jeho slavný hit Lady in Red. Zahoďte tedy starosti, nalaďte si retro a vzpomínejte na doby, kdy nebyly mobily, Facebooky, Instagramy a už vůbec neumělá inteligence. Osmdesátky dnes s námi s Rádiem Praha od 21 hodin. A podíváme se také na aktuální dopravu. Začneme na magistrále do Holešovic. Po pojíždí kolona k omezení na Hlávkově mostě. Je tam průjezdný pouze pravý pruh. Od Bulhara ztratíte zhruba 10 minut. Od Holešovic je hodně ucpaný sjezd z magistrály do Seifertovy ulice, následně i úsek mezi hlavním nádražím a muzeem. Na severu Prahy na Ústecké D8 vázne provoz na úrovni Klíčan na 3. kilometru. Nesouvislá kolona pak pokračuje až do Cínovecké ke sjezdu do omezení Vekbelské. Z druhé strany od Černého mostu se zpomaluje už na východní části okruhu a v podobném tempu se jede i celou Novopatskou ke Kbelské. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy

0: mediálním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Týdne. Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: Holly Humberstone s námi ve 13 hodin a 30 minut na rádiu Praha. Máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí Národní centrály Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Do vládní novely o zmrazení cen dálničních známek by se mohla dostat pozměňovacím návrhem úprava platnosti jednodenní známky. Platila by 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Při dnešním úvodním projednávání předlohy ve sněmovně to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD, podle kterého bude taková platnost pro řidiče férovější. Zákaz sociálních sítí dětem v Austrálii selhává na ověřování věku. Zjistila to podle agentury Reuters studie týmu, který vládě radil při zavádění těchto omezení. Zákon od prosince nařizuje platformám, včetně Instagramu, Snapchatu a YouTube, aby zabránili osobám mladším 16 let zřizovat si účty. Studie zjistila, že australské online platformy se potýkají s problémy hned při kontrole věku uživatelů, takže první podobný zákaz sociálních médií na světě je neúčinný. Tenista Zdeněk Kolář na turnaji v Kštádu nepřekvapil favorizovaného Juana Manuela Serundola. S argentinským hráčem, který plní roli nasazené šestky na švýcarské Antuce, v prvním kole prohrál 6-4, 3-6 a 4-6. Dnes by mělo být převážně oblačno a měly by se objevit přehánky a také bouřky a teploty v Praze 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme na silnice. Dopravou nás provede Káťa Jelenová.
3: Sever metropole zůstává plný kamionů, sunou se Ústeckou D8 od Zdib a pokračují dál i Cínoveckou až na začátek rekonstruované k Belské. Z druhé strany se popojíždí východní částí okruhu z úrovně Černého mostu, dál i celou Novopatskou až do Kubelské. I tam jsou to hlavně nákladní soupravy. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most sledujeme pomalejší provoz mezi Běchovicemi a Europarkem. Čerstvá nehoda teď dál na trase, kousek před Barandovským mostem na jižní spojce, neprůjezdný jeden pruh a kolona se sune z úrovně OMV. A pokud se chystáte ven z Prahy po dálnici D11 na Hradec, připravte se na zdržení v koloně z 5. kilometru. Okolo čtvrt hodiny se sune k omezení u Jiren. Na 7,5. kilometru se jede pouze jedním pruhem. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, dobrý den, 13 hodin 32 minuty. S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Pokud máte rádi Francii a zrovna to třeba z pracovních důvodů nevyjde na dovolenou, pak kousek Francie máte možnost zažít v těchto dnech na pražské Kampě. My se tam přesuneme s naší letající redaktorkou už za 10 minut, teď tedy Swims.

0: Billie Eilish s námi na rádiu Praha, teď kdy je 13 hodin a téměř 4:40. Pokud milujete Francii dobré jídlo a příjemnou atmosféru, pak právě pro vás jsou příští zprávy. Právě dnes na pražské Kampě začínají oblíbené francouzské trhy. Na místě už je naše letající redaktorka Monika Doleželová a řekne nám, jak to tam hned ten první den vypadá. Takže Moniko, vítej.
1: Hezké odpoledne. Hned u Karlova mostu na Kampě si člověk připadá skoro jako na dovolené ve Francii, protože všude tady voní čerstvé bagety, kroasany, sýry, uzeniny nebo grilované speciality jako krevety a chobotnice. Nechybí ani francouzská vína a velkým lákadlem letošního ročníku je stánek s ústřicemi. Dorazil jsem totiž finalista mistrovství světa v otevírání ústřic, takže návštěvníci mohou vidět i jeho show. Samozřejmě si můžete i ústřice ochutnat. Najdete tu ale i šunku zrající 2 roky v Pyrenejích, taky tradiční sýry z různých koutů Francie, sladké i slané pečivo nebo speciality z Lyonu. A kromě gastronomie je připravený i kulturní program. O zahájení se dnes postaral francouzský dechový orchestr, no a odpoledne návštěvníky čeká koncert francouzského šanzonu.
0: To zní jako skvělý tip na dovolenou Francie bez letenky. Tam, kde seš teď, je to určeno vyloženě pro gurmány, anebo si tam přijdou na své třeba i rodiny s dětmi?
1: Já bych řekla, že je to určitě pro všechny. Samozřejmě tím největším lákadlem je francouzská kuchyně, ale organizátoři připravili i doprovodný program. Koukala jsem, že ve čtvrtek tady bude třeba kouzelnické vystoupení pro děti a během týdne se můžete těšit třeba na další koncerty, vystoupení. Všechno to je právě v té tématice té Francie. Takže si tu každý najde svoje, ať už přijde za chutěmi, nebo se tady budete chtít třeba jenom projít, protože je to na krásném místě a tady tu francouzskou gastronomii můžete spojit i s procházkou po Kampě. Tyhle trhy se konají na Kampě pod Karlovým mostem a potrvají až do neděle 19. července.
0: Ideální tip tedy strávit gurmánskou dovolenou nedaleko. Monika Doležalová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: My jsme s vámi také na silnicích, no a konkrétně na jižní spojce kousek před Barandovským mostem blokují střední pruh. Následky nehody kolona se sune přes 20 minut od nájezdu z Vídeňské. Severní část Prahy plní kamiony, popojíždí už z dálnice D8 směrem z Ústí od Zdib a pokračují dál i Cínoveckou až ke sjezdu do Kbelské. Sunou se i z opačného směru od Černého mostu, kolona začíná na východní části okruhu za Běchovicemi a popojíždí i celou Novobatskou ke Kbelské. Na magistrále čekejte zdržení v obou směrech na trase do Holešovic. Budete brzdit kvůli omezení na Hlávkově mostě kousek za Bulharem na úrovni Florence. Je teď navíc i nehoda. Pokud jedete z Holešovic na Pankráce, pak se zdržíte 10 minut na magistrále. Ztratíte to mezi popojíždění mezi hlavním nádražím a muzeem. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pražský dopravní podnik prověří kamerové záznamy kvůli včerejšímu poškození tramvajových tratí. Praha 16 hledá jména pro nové ulice u vznikajícího centra Radotín. Správa železnice spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. A převážně velká oblačnost přinese odpoledne do Prahy přeháňky nebo i bouřky. Mohou být i silné a naměříme až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdily přes Čechův most a mezi Florencí a Palmovkou. Na záběrech budou technici zjišťovat, jestli poškození nezpůsobila například technická závada auta nebo tramvaje. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
0: Provoz na Čechově mostě dopravní podnik obnovil večer. Karlínem stále jezdí tramvaje pouze jednosměrně z Palmovky do centra Prahy. Názvy budoucích ulic hledá Praha 16. Vzniknou u nového centra Radotín vedle náměstí Osvoboditelů. Radnice pořádá anketu, do které se můžou zapojit obyvatelé. Dotazník je na internetových stránkách městské části.
3: Letopisecká komise zatím vybrala názvy, které připomínají významné osobnosti a místa spojené s touto oblastí, jako třeba třída Maximiliána Hergeta, ulice Otakara Nebenského nebo u Korunky. Pomoc s hledáním názvů můžou i místní. Své návrhy mají do 15. září zaslat v krátkém online dotazníku na stránkách Prahy 16. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódů na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb. Uvedl to generální ředitel organizace Tomáš Todt.
4: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
0: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce podporovat Izrael i na evropské úrovni. Rozšířit chce taky ekonomickou a politickou spolupráci Česka s Izraelem. Řekl to při zahájení podnikatelského fóra v Izraeli. S tamním ministrem vnitra Gideonem Sárem následně podepsal společné prohlášení. Obě země by podle Petra Macinky mohly více spolupracovat v klíčových odvětvích, jako je zbrojní průmysl, digitální technologie nebo kybernetická bezpečnost. Součástí české delegace jsou například zástupci české zbrojovky Škody Auto nebo firmy Excalibur Army. Dnes šéf české diplomacie svou dvoudenní návštěvu Izraele zakončí. Fotbalisté Francie a Španělska se dnes utkají v semifinále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin našeho času. Francouzi mají z posledních 2 světových šampionátů zlato a stříbro. Španělé jsou zase aktuálními mistry Evropy. Podle kouče Francie Didiera Deschampse nastoupí kapitán týmu Kylian Mbappé, který nedohrál kvůli zranění čtvrtfinále. Souboj o postup do finále šampionátu odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Nad Prahou bude odpoledne většinou velká oblačnost a postupně se objeví přeháňky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné, s přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů Celsia. Zítra má být většinou oblačnost s přeháňkami s malou

0: Pokud jedete z Holešovic na Pankrác, tedy v opačném směru, zdržení naberete v úseku mezi hlavním nádražím a muzeem. Ještě předtím je hodně plný sjezd do Seifertovy ulice. A lepší zprávu neseme z jižní spojky. Před Barandovským mostem už následky nehody odklidily. Opět se jede všemi pruhy a kolona se rychle rozjíždí. A ještě pohled na dálnici D11. Pokud se chystáte ven z Prahy směrem na Hradec Králové, připravte se na zdržení kvůli omezení u Jiren. Na kilometru 7,5 je průjezdný pouze jeden pruh, fronta se sune z pátého okolo 20 minut. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne po 14. hodině na Rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP Plus. Je 14. července, prázdniny v plném proudu, léto, krásné počasí, no bouřky uvidíme, jestli je přijdou. Ale kdo přijde určitě, bude Candy Crow. A nebo i Aleph Arben a Kiddo. Se vám daří a máte pohodu, přeje od mikrofonu Rádia Praha Olga Burda.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, je 14 hodin a 17 minut, je úterý a už v téhleté chvíli můžete rozhodovat o pondělním vinilu. A máme pro vás dvě z Brusu nová alba velkých světových hvězd, které se drží na špici už dá se říct několik dekád. Takže první, pro které můžete hlasovat, je Foreign Tongues, takže Rolling Stones album, které vyšlo 10. července tohoto roku, takže teprve před pár dny. A na tomhle albu najdete i hit In The Stars, který pro vás hrajeme. Takže pro Stony můžete hlasovat na našem Facebooku. No a proti ním stojí popová královna Madonna. No a její album, které navazuje na to z roku 2005 a jmenuje se Confession 2. Na Confession 2 najdete hit, který zpívá se Sabrinou Carpenter, Bring Me Love, a také ho znáte z našeho vysílání. Takže kdo zvítězí ve vašem hlasování? Madonna anebo Stouni? Bude záležet jen na vás. Hlasujte na našem Facebooku. A my se podíváme na aktuální dopravu. Magistrála tady je stále hodně plná v obou směrech. Do Holešovice zpomaluje kvůli omezení na Hlávkově mostě. Od hlavního nádraží budete popojíždět 20 minut. Jede se navíc i okolo nehody. Zasahují u ní na úrovni Florence. Pokud pojedete z Holešovic na Pankrác, tak zdržení naberete v úseku mezi hlavním nádražím a muzeem. Ještě předtím je hodně plný sjezd do Seifertovy ulice. Sever metropole zůstává plný kamionů, sunou se Ústeckou D8 od zdip a pokračují dál i Cínoveckou až na začátek rekonstruované k Belské. Z druhé strany se popojíždí východní částí okruhu z úrovně Černého mostu i celou Novopatskou až do Belské. I tam jsou hlavně nákladní soupravy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 14 hodin 30 minut, zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra dál, byť mírně porostou. Benzín oproti dnešku zdraží o haléř na 41 korunu a 89 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 39 korun a 34 haléře, což je o 15 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který před půl hodinou zveřejnilo ministerstvo financí. Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout centra pro děti se stejnými problémy. V samostatných zařízeních s terapeuty by pak měly být děti, které spáchaly trestnou činnost. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 82, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Počet potvrzených případů nákazy ebolou vzrostl v Kongu na 1963, včetně 719 úmrtí. Dnes to podle agentury Reuters uvedly konžské úřady s tím, že se jedná o údaje platné k 12. červenci. Světová zdravotnická organizace dnes nicméně upozornila, že počet případů je nejméně dvakrát, možná i čtyřikrát vyšší, než jsou oficiální údaje. Tenista Zdeněk Kolář na turnaji v Gstaadu nepřekvapil Argentince Cerundola. Na švýcarské antuce s ním v prvním kole prohrál 1-2 na sety. Kolářovým vyřazením tak skončila česká účast ve dvouhře na tomto turnaji. Většinou velká oblačnost přinese odpoledne do Prahy přeháňky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné s přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. Nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 26 stupňů. Většinou má být oblačnost přeháňkami s malou pravděpodobností i s bouřkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jdeme za Katkou Jelenovou, která ví, co se děje na silnicích.
3: Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic narůstá kolona před omezením na Hlávkově mostu. V těchto okamžicích se brzdí už kousek za křížením s Vinohradskou, popojíždí se přes 20 minut. V opačném směru z Holešovic na Pankrác se budete posouvat v úseku mezi Florencí a muzeem. V ulici k Barandovu směrem z centra se tvoří fronta od KFC, je to kvůli výrazně zkrácenému připojovacímu pruhu na okruhu v okolí 16. kilometru. I zmíněným okruhem jedete-li ve směru z D1 k letišti, čekejte zdržení. Pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Hlavně kamiony, ty zastavují už kousek za dálnicí, ty nabírají nejdelší zdržení. Osobní auta o něco kratší aktuálně brzdí okolo Jesenice. A ještě jižní spojka před Barandovským mostem, houstne nám tam doprava, pomalu se jede od sjezdu na Pankrác. Plněji je také v okolí Vypichu, fronty čekejte v Bělohorské v obou směrech, o něco delší z centra od Kláštera. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, dobrý den, 14 hodin 33 minut, s vámi Rádio Praha, no a za chvilku se podíváme drobnohledem na dnešní den. Drobnohledem Petra Jungmana, který mapuje události v historii, takže za 10 minut se na to podíváme.

0: adivido.
1: Pernuden, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
2: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
4: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
5: A my se jdeme podívat teď na silnice. Začneme východní částí okruhu, následně Štěrboholskou spojku. Tady se popojíždí v nesouvislé koloně v úseku mezi Hradeckou D11 a Europarkem. V Novopatské z Černého mostu trvá zdržení hlavně pro kamiony, sunou se v celé délce až do omezení Vekbelské. Ze severní strany brzdí na D8 se směrem z Ústí na úrovni Zdip a pokračují Cínoveckou do Kbelské. Jižní spojka před Barandovským mostem, tady trvá silnější provoz od sjezdu na Pankrác, Bělohorské před Vypichem směrem z centra se brzdí u Kláštera v ulici k Barandovu, z centra čekejte zdržení od Kauflandu. Dopravu brzdí omezení na okruhu na 16. kilometru. Výrazně zkrácený je připojovací pruh od Barandova. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
1: Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.
6: Hit týdne.
1: Číslo 2.
8: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Policie po včerejší autonehodě poslance Turka v Praze vyhodnocuje záznamy z kamer a vyslýchá svědky. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu mírně vzrostou. Aerolinky se mají kvůli bojům vyhnout zemím arabského poloostrova a Ománskému zálivu. A v Praze se během odpoledne mají objevit přeháňky nebo bouřky i silné a naměříme až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší autonehody poslance Filipa Turka za motoristy sobě s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáky a sirénou. Filipu Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Pokračuje Eva Kropáčová.
2: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
0: Pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala začala hořet včera kolem 5:30 ráno. Plameny ji postupně celou zničily. Škoda činí zhruba 80 milionů korun. Potvrzuje středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
3: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, vznícením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele Hasičského záchranného sboru.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléře. To je o 15 haléřů více než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná. Zdraží o haléř na 41 korunu a 89 haléřů. Stát bude maximální ceny pohonných hmot určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na iránské přístavní město Búšehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. Po volném dni dnes cyklisté na Tour de France vyrazili do náročné 10. etapy. Ta vychází na francouzský státní svátek, den dobytí Bastily.
4: Organizátoři slavného závodu každoročně naplánují na státní svátek atraktivní horskou etapu. Ta dnešní do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů. Ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií a dohromady cyklisté překonají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu pro vedoucího muže je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který vede o necelé 3 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Zvacek, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Nad Prahou bude odpoledne většinou velká oblačnost. Postupně se objeví přeháníky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů Celsia. Zítra má být většinou oblačnost přeháníkami s malou pravděpodobností i s bouřkami a teplotami do 24 až 26 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Je tady také pohled na silnice a vzhledem k prázdninovým uzavírkám se zdržíte. Kde přesně ví Káťa Jelenová?
7: Tak například v ulici k Barandovu, jedete-li ve směru z centra, připravte se na kolonu z úrovně Kauflandu. Tvoří se kvůli výrazně zkrácenému připojovacímu pruhu na okruhu na 16. kilometru i zmíněnou hlavní částí okruhu z D1 k letišti. Tam stále čekejte zdržení, pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Na úrovni Jesenice teď navíc v pravém pruhu překáží porouchaný kamion. Magistrála směrem z Pankráce do Holešovice. Narůstá tam kolona před omezením na Hlávkově most. mostu. Stále se brzdí kousek za křížením s Vinohradskou, popojíždí se přes 20 minut. Jedete-li v opačném směru, tedy z Holešovice na Pankovce,

Krásné letní odpoledne, 15 hodin 6 minut. Včera Markéta hodila srb do žita, dneska slaví svátek Karolíny, také všechno nejlepší. No a s námi velká hudební jména. Ostatně posuďte sami, Ed Sheeran.

0: Rum Wasn't Built That Day a Morčíba s námi na rádiu Praha v 15:18. Už je tomu 26 let, co jsme poprvé měli možnost slyšet právě tenhle jedinečný hit. Vyšel 3. července 2000 a do první desítky hit parády se dostal prý v 10 zemích světa. Mimochodem, kdybyste chtěli tuhle píseň slyšet naživo, je vysoce pravděpodobné, že budete mít možnost i tady v Praze 9. srpna, kdy přijede koncertovat Morčíba do Sasazu a ještě lístky jsou otevírání dveří v 19 hodin. Start koncertu by měl být ve 20 hodin. Všechno potřebné najdete na internetu, tak ať se vám Morčíba líbí i naživo. A my se jdeme podívat na silnice. Káťa Jelenová nám bude průvodcem.
1: Jedete-li hlavní částí Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti, zpozorněte u Jesenice. Pravý pruh tam blokuje nepojízdný kamion. Dle potřeby ještě stále regulují provoz v Lochkovském tunelu. S frontou tak počítejte na Radotínském mostu okolo 10. kilometru. Na 16. kilometru je zkrácený připojovací pruh od Barandova. Kolona tak popojíždí i ulicí k Barandovu zhruba 5 minut z úrovně Kauflandu. Východ metropole stále o něco plnější, konkrétně Štěrbohol spojka mezi Běchovicemi a Průmyslovou, pak také Novopatská směrem z Černého mostu ke Kbelské a opět magistrála a kolony v obou směrech. Z centra do Holešovic se popojíždí před omezením na Hlávkově mostu od Bulhara, v opačném směru pak v úseku mezi Florencí a Muzeem. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topí

0: Lost Frequencies a James Blunt společně s námi. Hit Melody je 15 hodin 30 minut. Máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Pražský dopravní podnik dnes vypsal tender na dodávku až 212-metrových městských autobusů. Z toho 100 má být naftových a 100 mild hybridních. Předpokládaná hodnota zakázky je 1 miliarda 580 milionů korun. S vítězem chce dopravní podnik podepsat rámcovou smlouvu na období 5 let. Dnes o tom informoval jeho mluvčí Daniel Šabík. Soud dnes uznal podnikatele Františka Savova vinným zkrácení daní a praní špinavých peněz. Výši trestu pro něj i pro ostatní obžalované teprve oznámí. Podle obžaloby způsobil Savov a dalších 9 mužů Česku škodu ve výši 653 milionů korun. Soud rozhodl v nepřítomnosti podnikatele, který dlouhodobě pobývá v Británii a vinu odmítá. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a skoro třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. V Pamploně na severu Španělska končí oslavy svátku svatého Fermína. Jsou známé především díky běhům před bíky ulicemi města. 9denní festival se neobešel bez zranění. Při jednom z běhů se účastníkovi do obličeje zabodl roh a dalších 12 lidí potřebovalo ošetření kvůli různým úrazům. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil Bliml v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. Po zbytek odpoledne bude nad Prahou většinou velká oblačnost. Postupně se mají objevit přeháníky nebo bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 26 stupňů, má být většinou oblačnost přeháníkami s malou pravděpodobností i s bouřkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Káťa Jelenová nám řekne, jak se jezdí po Praze.
3: Na jižní spojce před Barandovským mostem trvá silnější provoz od sjezdu na Pankrác. V Bělohorské před Vypichem směrem z centra se brzdí u Kláštera i dál, pak v okolí Bílé hory. V ulici k Barandovu z centra čekejte zdržení od Kauflandu. Dopravu stále brzdí omezení na okruhu na 16. kilometru. Tam výrazně zkrácený připojovací pruh od Barandova. Na trase k tunelům popojíždí fronty i v Radlické od budovy ČSOB, také ve Vrchlického od křížení s Jinonickou. V Troji začaly s regulací vjezdu do Blanky. Fronta zatím v Nové Povltavské od sjezdu z Holešoviček. Zpomaluje se i v Povltavské, předtím i v Čuprově od Balabenky. A východ Prahy stále plnější, konkrétně Štěrboholská spojka v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou, také Novopatská ve směru z Černého mostu ke Kbelské. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. 2 díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 15.33, takový je aktuální stav hodin. S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. A my zavítáme virtuálně na nový atletický stadion v západní části Prahy. Ten má vzniknout na místě bývalého chrtího závodiště v Motole. Víc za 10 minut.

0: Will Smith, Man in Black, vzpomínka na tenhle jedinečný film tady na rádiu Praha v 15:45. Teď pojďme k jedné přestavbě. Bývalé chrtí závodiště v Motole chce hlavní město přestavět na atletický stadion. Radní prý už v září vyberou firmu, která připraví projektovou dokumentaci a taky upraví celý ten areál. Stadion má pak sloužit sportovním klubům v okolí a pro pořádání mezinárodních atletických soutěží, ale také těch národních. No a otevření by mělo proběhnout někde na přelomu roku 27 a 28.
1: Zarostlá písková dráha a opuštěná tribuna. Tak vypadá chátrající chrtí závodiště v údolí parku Cibulka v Praze 5. Paní Dana z okolí pochází a chystané úpravy vítá.
2: Jsem tam v životě žádný chrtí závody neviděla, takže si myslím, že to asi bude lepší využití, než aby tam byl prázdný areál na chrtí závody.
1: Podobný názor má i paní Marie, která tudy chodí každý den na procházky.
3: Mě jako udivovalo, co je to za opuštěný areál, který by se dal využít jako k něčemu jinému. To, že to bude funkční, jenom kvituju.
1: Zázemí a závodní dráhu na místě postavil nájemce pozemků. Počátkem roku 2025 Praha stavby odkoupila za bezmála 216 milionů s cílem přeměnit areál na atletický stadion, říká radní hlavního města pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
4: Minimálně tři kluby máme potvrzené, které tady chtějí být z Prahy 5 a z Prahy 6. V současnosti mají hromadu dětí na čekačkách, takže už teďka víme, že 1500 dětí tady bude každý týden.
1: Dodal, že stadion by měli využívat i handicapovaní sportovci.
4: Předpokládáme, že by tady bylo i zázemí pro paralympiky, protože vnitř a budova je v podstatě úplně bezbariérová.
1: Součástí chystaných úprav v hlavní budově bude rozšíření tribuny, vznik zázemí pro odpočinek sportovců, kanceláře a šatny pro kluby i restaurace pro veřejnost. Podle Jana Mareše, vedoucího oddělení pro provoz sportovišť z městské společnosti Trade Center Praha, která bude areál spravovat, zde vzniknou tartanové dráhy a travnatá plocha.
5: V té vnitřní zóně vznikne výseč pro oštěpy, výseč pro hot diskem, prostor na skok do dálky, prostor na skok o tyči.
1: V jedné z podzemních garáží přibude i takzvaný atletický tunel, kde budou moct sportovci trénovat za nepříznivého počasí. Za celkovou přestavbu by mělo hlavní město zaplatit asi 110 milionů korun. Z pražského Motola Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: A pohled na silnice, ten nám zprostředkuje Káťa Jelenová.
6: Kvůli regulaci vjezdu do Blanky v Troji už se kolona natáhla z Nové Povltavské až do Holešoveček, téměř k Bulovce. I provoz v Mrázovce usměrňují ve směru z Barandovského mostu na Břevnov. V Dobříšské se chvílemi popojíždí už ze Zlíchovského tunelu, předtím i na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Zdržení trvá i v Radlické od ČSOB, také v ulici Vrchlického od Jinonické. Před Vypichem se popojíždí v Bělohorské v obou směrech, pomaleji se pak jede i dál k okruhu v okolí Bílé hory. Od Plzeňské se plní i Kukulova před nemocnicí. A na magistrále směrem do Holešovic narůstá zdržení před omezením na Hlávkově mostu, brzdí se za Vinohradskou a kolona je bezmála na půl hodiny. A opačný směr tedy z Holešovice na Pankrác je ucpaný v úseku mezi Florencí a muzeem. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
8: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready?
9: Let's go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
7: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Je skoro 16 hodin, to znamená, že jsou tady skoro zprávy a s nimi už úplně Mirek Kasan, vítej.
1: Díky, Oldo, hezké odpoledne. Kvůli opravám na hlavním nádraží je omezený průjezd na pražské magistrále. Práce ovlivňují i autobusový provoz. Praha 5 pořádá sbírku školních pomůcek. Po prázdninách je předá dětem ze sociálně slabších rodin. Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Podle opozice je to populismus. A zítra má být většinou oblačnost přeháňkami s malou pravděpodobností i s bouřkami a teplotami do 26 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Wilsonova ulice před pražským hlavním nádražím je průjezdná pouze dvěma pruhy v obou směrech ze tří. Správa železnic začala opravovat strop odbavovací haly, která je přímo pod magistrálou. Kvůli pracím se také od 3. srpna dočasně přesunou autobusové zastávky, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid.
3: Na magistrále se bude frezovat vozovka, to znamená autobusy už nebudou moci zajíždět do těch svých zastávek, proto se přesunou do Opletalovy ulice. Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky.
1: Noční linky a případné náhradní spoje za metro budou zastavovat o kousek dál na magistrále. Omezení mají skončit až v polovině listopadu. Sbírku školních pomůcek pro děti ze sociálně slabších rodin pořádá Praha 5. Lidé můžou do 30. srpna darovat psací potřeby, sešity, výtvarné pomůcky nebo třeba aktovky. Odevzdávat je mají na recepci úřadu městské části v provozní době. Školákům je následně předají zástupci odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Pokračuje místostarosta Prahy 5 Petr Lachnic, hnutí ANO.
4: Do sbírky lze přispět novými i zachovalými použitými školními potřebami, které mohou ještě dobře posloužit. Jsme rádi, že alespoň malou měrou můžeme přispět těm, pro které je pořízení školních pomůcek citelným zásahem do rodinného rozpočtu.
1: Ceny dálničních známek v Česku se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně měří podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Například podle předsedy SPD Tomia Okamury tím vláda plní jeden ze svých slibů.
5: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
1: Naopak opozice návrh považuje za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy a neřekla, jak výpadek nahradí. Teď návrh posoudí sněmovní hospodářský výbor. Německá meteorologická služba varuje před horkem i bouřkami. V Bavorsku meteorologové očekávají silné deště, krupobytí a poryvy větru až o rychlosti 110 km v hodině, tedy o síle orkánu. Teploty přitom můžou dosahovat až 33 stupňů Celsia. Před horky a místy s silnými bouřkami platí varování pro celé jižní Německo, jak upozorňuje deník Süddeutsche Zeitung. Na jeho západě země má být až 35 stupňů Celsia. Silné bouře krupobytím o velikosti několika centimetrů už se přehnali přes Dolní Sasko. Hasiči tam výjížděli k 600 případů. První semifinálový zápas na letošním fotbalovém mistrovství světa odehrají Francouzi se Španěli. Hrát se bude na francouzský státní svátek, den pádu Bastily. A tak mají svěřenci trenéra Didiera Deschamps se o motivaci postaráno.
6: 14. červenec je samozřejmě pro Francii symbolický den. Uděláme maximum, víme, co je náš cíl. V tuto chvíli se nehodláme spokojit jen s účastí v semifinálové čtyřce, byť je to pro nás velká hrdost.
1: Zápas začne v 21 hodin našeho času a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami, ojediněle s bouřkami i velmi silnými. Nejnižší teploty klesnou na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být většinou oblačno s přeháňkami s malou pravděpodobností i s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí ke 24 až 26 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A Káťa Jelinová po 16. hodině řekne nejen to, jak je na magistrále.
7: Přesně tak, začínáme na magistrále směrem do Holešovic. Čekejte dlouhé zdržení před omezením na Hlávkově mostu. Brzdí se za Vinohradskou a kolona je na 25 minut. Na úrovni hlavního nádraží teď navíc v levém pruhu překáží porouchané osobní auto. Opačný směr z Holešovic na Pankrác je stále ucpaný mezi Florencí a muzeem. Východ metropole hodně zaplněný, konkrétně Štěrboholská spojka mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Chvílemi se plní i východní část okruhu, tam jsou to ale hlavně kamiony. Pak také Novopatská směrem z Černého mostu ke Kbelské. Kvůli regulaci vjezdu do Blanky v Troji kolona z Nové Povltavské až do Holešoviček téměř k Bulovce. V Povltavské se popojíždí od Čuprovy, ta se zaplnila už v okolí Balabenky. A teď se podíváme do blízkého okolí metropole, dálnice D11. Pokud míříte z Prahy směr Hradec, čekejte dlouhé zdržení kvůli omezení u Jiren. Na kilometru 7,5 stále neprůjezdný jeden pruh. V koloně z 5. kilometru se popojíždí více než 20 minut. A D7 před Prahou směrem ze Slaného, tam přetrvává zdržení před omezením u letiště. Pomaleji se jede od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné slunečné, i když trošku větrné odpoledne, je 14. července, prázdniny v plném proudu a skvělá muzika tady. Red Hot Chili Peppers na Rádiu Praha. Taky poetika.

0: Red Hot Chili Peppers s námi na rádiu Praha v úterý 14. července. No a protože úterý, tak jako každé úterý večer, míříme zpátky do 80. let. Retro vám servíruje legendární hity a dnes se můžete těšit na takové hvězdy, jako jsou Bon Jovi, Laura Branigan, Styx, Belinda Carlisle, Tina Turner, The Police a třikrát bude i jedinečný Chris de Burgh z přesně 40 let starého alba Into the Light. No a právě tam je jeho slavný hit Lady in Red. Zahoďte starosti, nalaďte si retro a vzpomínejte na doby, kdy nebyly mobily, Facebooky, Instagramy a už vůbec ne umělá inteligence. Osmdesátky dnes u nás od 21 hodin.
1: Praha je nej. Na Rašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Sice prázdninový provoz, ale 20-minutové zdržení není problém. Kde to vás neví, Katka Jelenová.
3: V Cínovecké směrem z D8 se brzdí u sjezdu na Čakovice. Hlavně nákladní soupravy se posouvají až na začátek omezení ve Kbelské. Z druhé strany od Černého mostu popojíždí celou Novopatskou z konce D10. Samotnou Kbelskou se naopak jede v celku plynule bez potíží. V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky. Kolony se sunou jak Novou po Vltavskou, předtím i Holešovečkami od Bulovky. Směrem z Balabenky nabíráte zdržení nejprve v Čuprově, poté i v Povltavské. A Trojská se zaplnila od Kazanky. Magistrála na trase z Pankráce do Holešovic a kolona na více než 20 minut od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostu. Jedete-li z druhé strany od Holešovic, krokem se budete sunout také okolo 20 minut, a to v úseku mezi Florencí a muzeem. A ještě hlavní část okruhu ve směru z D1 k letišti stále velmi obezřetně za Jesenicí. Okolo 1,5 kilometru je blokovaný pravý pruh, v něm stojí dva kamiony. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha teď v 16.30, kdy má zprávy Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra dál porostou. Benzín oproti dnešku zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 39 korun a 34 haléře, což je o 15 haléřů více než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Policie prověřuje požár skladu elektrokoloběžek v Čalákovicích u Prahy pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy zatím pracuje se všemi vyšetřovacími verzemi, tedy s technickou závadou, nedbalostí a nevylučuje ani možný úmysl. Kriminalisté taky čekají na závěrečnou zprávu od hasičů. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celou republiku. Aktuálně jsou bouřky východně od Prahy a taky na Vysočině. Později odpoledne a večer pak dorazí i na Moravu a do Slezska. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tím celé vlády. Pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, za potřebí jich bylo minimálně 226. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po společném setkání se Svyrydenkovou zdůraznil nutnost změny politické strategie. Tenista Dalibor Svrčina dohrál na antukovém turnaji ve švýcarském Bostadu v prvním kole. S Bulharem Dimitrovem prohrál 1-2 na sety. Dominika Šalková pak podlehla na úvod turnaje v rumunském Jasi Rusce Ibragimové 2-6 a 5-7. V Praze má být zítra většinou oblačno s přeháňkami, s malou pravděpodobností i s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme se podívat také na aktuální dopravu. Káťa Jelinová nám řekne, jak to je.
3: Na Pražském okruhu na trase z D1 k letišti teď čerstvá potíž na Radutínském mostu. Na 10. kilometru hned u nájezdu od Strakonické zastavilo porouchané vozidlo. Dost výrazně je blokovaný pravý i připojovací pruh a auta mají v celku problém se na okruh napojit. Jen velmi pomalu se jede pouze levým. Čekejte tak zatím kratší zdržení. A kolona pak popojíždí i dál směrem k letišti, a to na výjezdu z Lochkovského tunelu. Na 16. kilometru je navíc kvůli omezení zkrácený připojovací pruh od Barandova. Kolonu tak čekejte i v ulici k Barandovu. Zhruba od Kauflandu popojíždí 5 až 10 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16 hodin 33 minut, úterý je 14. července. No a co se děje v Praze? Pražské tipy pro vás budeme mít už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 16.44. Je tady čas na pražské typy s Jirkou Šteflem.
1: Praha se proměnila v otevřené jeviště, a to díky 18. ročníku festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Hlavní scény jsou na výstavišti v Holešovicích a také na Mariánském náměstí. Těšit se můžete na nové objevy i oblíbené stálice z domova i ze zahraničí. Třeba ve středu se trasa z Mariánského na Staroměstské náměstí promění v živou divadelní intervenci Studia Vosa. Začátek je v 16.30. Festival pouličního divadla bude v Praze do neděle. Navíc na výstavišti pak v sobotu můžete navštívit speciální Hravý rodinný den. A ještě pozvánka na dva koncerty. Na scéně Archi Plus vystoupí americká zpěvačka, písničkářka a jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace Susan Vega. Zaspívá své nejznámější písně a představí i nové album Flying with the Angels. No a ve Fóru Karlín zase zahrají ikony německé elektronické hudby a vizionáři moderního zvuku. Koncert Kraftwerk tam začíná ve středu ve 20 hodin. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: A jdeme se s Káťou Jelenovou podívat na silnice.
2: Ve Strakonické směrem z centra se rozjíždí kolona od Barandovského mostu. Před Malou Chuchlí chvíli blokovali jízdní pruh následky nehody dvou osobních aut. Velmi rychle je ale přesunuli do odstavného. Kvůli regulaci provozu v Mrázovce naberete zdržení v Dobřížské, předtím i na jižní spojce. Nesouvislá fronta se posouvá téměř od podjezdu magistrály. Spojka se plní i směrem na Černý most. Zpomalíte u sjezdu do ulice v Korytech. Vše se rozjíždí až ve Štěrboholech před sjezdem na Dolní Počerní. V opačném směru, tedy od Černého mostu, trvá hodně silný provoz, nejprve na východní části okruhu od hradecké dálnice D11, následně i na Štěrboholské spojce až k Průmyslové. Zmíněná Průmyslová ve směru z Hloubětína a fronta mezi Spalovnou a jižní spojkou přibližně na 10 minut. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti regulují provoz opět v obou tunelech, kolona od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Příčinou je komplikace na Radotínském mostu. Na 10. kilometru blokuje připojovací pruh od Strakonické porouchané vozidlo. V pravém pruhu stojí policejní hlídka. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tak to byl JC Stewart na rádiu Praha. Teď už je tady 17. hodina. Čas na další zprávy, které připravil Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: A čas, kdy Oldu střídá Petr. Hezké odpoledne všem. Pražský dopravní podnik prověří kamerové záznamy kvůli včerejšímu poškození tramvajových tratí. Dělníci o víkendu zbourají dva mosty přes Pražský okruh u Slivence, omezí tím dopravu. Soud uznal vinným podnikatele Savova, má jít na 9 let do vězení. A zítra má být většinou oblačnost přeháňkami s malou pravděpodobností i s bouřkami a naměříme nejvýš 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdily přes Čechův most a mezi Florencí a Palmovkou. Na záběrech budou technici zjišťovat, jestli poškození nespůsobila například technická závada auta nebo tramvaje. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
1: Provoz na Čechově mostě dopravní podnik obnovil večer. Karlínem stále jezdí tramvaje pouze jedním směrem z Palmovky do centra Prahy. Dva mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence budou ze soboty 18. července na neděli 19. července bourat silničáři. První je v ulici k Austisu, druhý o víc než kilometr dál v ulici k Zadní Kopanině. Mosty jsou za svou životností a nahradí je nové. Pokračuje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Je to úplně standardní, jako standardně ty mosty také domové moce dálniční sítí. Skutečně bude to noční uzavírka, to znamená dopravní omezení nastane někdy v večerních hodinách, aby byla příprava potom a pak proběhne přes noc de facto demolice a zase v neděli někdy kolem poledních hodin, určitě někdy do 12 je cílem, aby se doprava obnovila v plném rozsahu.
1: Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Zároveň nesmí 10 let vést firmy. Nepravomocně o tom rozhodl městský soud v Praze. Savov podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil stát o více než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Savov dlouhodobě pobývá ve Velké Británii, je tak stíhaný jako uprchlý. Vinu odmítá. Rozsáhlou daňovou kauzu začal soud v Praze řešit loni na podzim. Americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. Nacházejí se na nich významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. Trump ochranu dvou vzácných území s rozlohou přes 13 000 km čtverečních omezil už v předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Fotbalisté Francie a Španělska se dnes utkají v semifinále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin našeho času. Francouzi mají z posledních dvou světových šampionátů zlato a stříbro. Španělé jsou zase aktuálními mistry Evropy. Podle kouče Francie Didiera Deschampse nastoupí kapitán týmu Kylian Mbappé, který nedohrál kvůli zranění čtvrtfinále. Souboj o postup do finále šampionátu odvysílá Radiožurnál Sport. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami, ojediněle s bouřkami i velmi silnými. Ochladí se na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být většinou oblačno s přeháňkami, s malou pravděpodobností i s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí ke 24 až 26 stupňům.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Katka Jelenová.
6: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most kousek za sjezdem na Pankrác bourala dvě osobní auta, blokují levý pruh. Zatím kratší kolona popojíždí od čerpací stanice OMV. Následně čekejte hustší provoz od Vídeňské až ke sjezdu na magistrálu. Jižní spojka je plnější i v opačném směru, tedy k Barandovskému mostu. Nesouvisle se popojíždí od Vídeňské přes most i dál do Břížskou až k regulované Mrázovce. V Troji pokračuje výrazná regulace vjezdu do Blanky. Kolony se sunou jak Novou Povltavskou, předtím i Holešovečkami od Bulovky. Směrem z Balabenky naberete zdržení nejprve v Čuprově, poté i v Povltavské. Trojská zůstává hodně plná od Kazanky. A magistrála na trase z Pankráce do Holešovic a kolona na více než 20 minut od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostu. Jedete-li z druhé strany od Holešovic, krokem se budete sunout také okolo 20 minut, a to v úseku mezi Florencí a Muzeem. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po páté odpolední. Budou tady Muse. Alex Warren. A třeba Holly Humberstone. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný den.

0: Tak tolik Alex Warren na Rádiu Praha. Ještě než se opět podíváme na dopravu, tak pro vás mám už odhalení nového hlasování na Facebooku Rádia Praha. Samozřejmě jedná se o pořad Vinyl. Včera jsme odehráli vámi zvolené album By The Way od Red Hot Chili Peppers a od dneška tady už si vybíráte dvě absolutní novinky. Buď si budeme příští pondělí 20. července, už to bude večer po 9. hrát úplně nové Stony a Foreign Tongues, cizí jazyky, 25. studiové album, které vyšlo minulý týden, vlastně před pár dny v pátek 10. a kde jsou hosté třeba Paul McCartney nebo zpěvák The Cure Robert Smith, anebo si dáme úplnou novinku od Madony, Confessions 2. Je to dvojka, vlastně pokračování alba Confessions on a Dance Floor, které vyšlo před 20 lety v roce 2005. Takže Confessions 2, je to 15. studiové album Madony a hostem v tomto případě, abych také tady uvedl nějakého hosta na albu Madony, je Sabrina Carpenter, která s ní naspívala hned ten první single z alba. Takže co si nakonec zahrajeme? Nové Stony nebo novou Madonu? To je zase výběr, co? Petr Jungmann vám to rozhodně nedělá jednoduché, náš hudební dramaturg, takže se zkuste rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, na kterou z těchto dvou novinek jste více zvědavi. Jinak už jsem se koukal na hlasování, které začalo samozřejmě už dneska, jako každé úterý na našem Facebooku, a je tam samozřejmě zatím jenom pár hlasů, ale mírně vedou Stouni. Ale to se samozřejmě může ještě změnit, protože hlasování potrvá až do pondělní 12. hodiny, takže času ještě máte opravdu hodně. Tak hlasujte. A teď doprava a Katka Jelenová.
1: Na jižní spojce směrem ze Smíchova na Černý most kousek za sjezdem na Pankrác odklízejí následky po nehodě dvou osobních aut. Na místo už dorazili i policisté, stále se nedá projet levým pruhem a kolona popojíždí zhruba 20 minut na výjezdu z Barandovského mostu. Kvůli regulaci provozu v Mrázovce směrem na Břevnov se tvoří kolona na jižní spojce i ve směru z Černého mostu. Téměř půl hodiny se tratíte v koloně od Vídeňské, chvílemi se natahuje až k podjezdu magistrály. A zdržení čekejte před Dobřížskou i v Radlické od Valtrovky i v Plzeňské od Kavalírky. A ještě hlavní část okruhu ve směru z D1 k letišti stále pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Dlouhé zdržení nabíráte aktuálně z úrovně Jesenice. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Týdne. Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: Tak tolik právě ukázka z nového alba Madony, které před pár dny vyšlo, Denceter, a vy o něj můžete hlasovat na Facebooku Rádia Praha, pokud ho chcete příští pondělí večer slyšet v pořadu Vinyl. Ale pozor, proti nové Madoně je tady těžkotonážní také novinka od legendárních Rolling Stones, takže tato dvě alba se teďka perou o vaše hlasy na Facebooku Rádia Praha. Jsou tady krátké zprávy s Mirkem.
1: Hezké odpoledne. Pokud se zveřejněné záběry ze včerejší autonehody Filipa Turka v Praze ukážou jako pravdivé, měl by poslanec z motoristů sobě rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Uvedl to dnes premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Policie by podle něj měla případ srážky Turkova auta s blikající a houkající sanitkou rychle vyšetřit. Opozice po zveřejnění záběrů, podle kterých Filip Turek předjížděl těsně před nehodou kolonu odbočovacím pruhem, volá po jeho konci ve sněmovně. Pražský dopravní podnik dnes vypsal tendr na dodávku až 212-metrových městských autobusů. Z toho 100 má být naftových a 100 mild hybridních. Předpokládaná hodnota zakázky je 1 miliarda 580 milionů korun. S vítězem chce dopravní podnik podepsat rámcovou smlouvu na období 5 let. Dnes o tom informoval jeho mluvčí Daniel Šabík. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a skoro třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Počet potvrzených případů nákazy ebolou vzrostl v Kongu na 1963, včetně 719 úmrtí. Dnes to podle agentury Reuters uvedly konžské úřady s tím, že se jedná o údaje platné ke 12. červenci. Světová zdravotnická organizace dnes nicméně upozornila, že počet případů je nejméně 2x, možná ale 4x vyšší, než jsou oficiální údaje. Obhájce loňského prvenství na cyklistické Tour de France, Tadej Pogačar ze Slovinska, vyhrál po solovém úniku vrchařskou 10. etapu a zvýšil svůj náskok v celkovém pořadí závodu. V Praze má být zítra většinou oblačno s přeháňkami, s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout i bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Naměříme nejvýš 24 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď ještě doprava a Katka Jelenová.
3: Plzeňská D5 se značně zaplnila na příjezdu do hlavního města. Kolona po pojíždí od Rudné z 5. kilometru na okruh k Ořechu na 19. se jede přes 40 minut. Na pražském okruhu teď velké potíže i z druhé strany od dálnice D1 směr letiště. Provoz stál v Cholupickém tunelu. Teď nějakou dobu na semaforech svítila červená a stačila se vytvořit hodně dlouhá kolona. Vleče se od Jesenice zdržení ve vyšších řádech desítek minut. Kvůli regulaci provozu v Mrázovce nabíráte stále zdržení v Dobříšské. Předtím i na jižní spojce kolona se posouvá téměř od podjezdu magistrály. Spojka plná i směrem na Černý most, zpomalíte u sjezdu do ulice v Korytech, vše se rozjíždí až ve Štěrboholech před sjezdem na Dolní Počernice. V opačném směru od Černého mostu trvá hodně silný provoz, nejprve na východní části okruhu od hradecké dálnice D11, následně i na štěrboholské spojce až k Průmyslové a Průmyslová směrem z Hloubětína stále plnější mezi Spalovnou a jižní spojkou, zdržení do 10 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: letním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Šarivary, šarivary,
1: šarivary. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: A za pár okamžiků už nás čeká druhý díl seriálu Václava Millera o putování po severní Makedonii. Tentokrát se vypravíme do hlavního města Skopje.

0: V našem dnešním putování po severní Makedonii zavítáme do hlavního města Skopje. Metropoli známou především díky nedávné kontroverzní přestavbě centra navštívíme hned dvakrát. A začneme megalomanskými stavbami a sochami za stovky milionů dolarů.
1: Skopje zasáhlo v roce 1963 silné zemětřesení. Zemřelo více než 1000 lidí, zničeno bylo až 80% zástavby města. V centru pak vyrostly brutalistní stavby v duchu té doby. Přes řeku Vardar nechala vláda postavit hydroelektrárnu. Politická reprezentace 10. let 21. století rozhodla město zásadně přestavět v antickém duchu a prý tak přiblížit Skopje více Evropě. Původně zamýšlené náklady činily 80 milionů eur, konečná výše se pohybuje okolo 670 milionů eur, a to v jednom z nejchudších regionů Evropy. Projekt doprovázela řada obvinění z netransparentních zakázek, praní špinavých peněz a předražování staveb. Co vlastně vzniklo? Dominantou makedonského náměstí se stala 22 metrů vysoká socha Válečník na koni. Každý ale ví, že jde o Alexandra Makedonského. Jen o pár set metrů dál stojí jeho otec Filip II. Makedonský a kolem nich desítky dalších panovníků, vojevůdců, světců a národních hrdinů. Mezi světci i nám dobře známý Cyril a Metoděj. V rámci projektu Skopje 2014 vznikly i úplně nové mosty umělců a civilizace s desítkami historizujících soch. Jak to všechno na mě působilo? Velice bizarně a na první pohled vlastně zábavně. Cirkus z mramoru Disneyland Balkánu. Celý prostor kolem makedonského náměstí pak obklopují restaurace, kavárny a prodejci kukuřice pražené i vařené za asi 30 korun za kus. Platit můžete makedonskými denáry nebo eury, někde i kartou. U pouličních prodejců ale jen hotově. A pozor, makedonské denáry dnes v Česku neseženete. Nejlepší způsob, jak si opatřit hotovost, je výběr z bankomatu. Obecně se doporučují bankomaty umístěné v budově banky nebo v obchodních centrech. Typickým jevem ulic nejen Skopje, ale všech makedonských měst jsou opuštění psy. Potkal jsem jen dobrácká zvířata, která na nikoho nevrčí. Živí se odpadky a tím, co od lidí psíma očima vyprosí. Je to důsledek odkládání psů jako nevhodných dárků, když přestanou být roztomilými štěňaty. Útulky v Makedonii bohužel nemají, nebo jen velmi málo. Další smutnou stránkou je počet heren s automaty. Jsou úplně všude na každé ulici hned několik. Vláda se prý snaží hazard regulovat, ale hráčská lobby je v zemi silná. Hazard také tvoří velkou část HDP země. Ale to už jsme trochu odbočili od poznávání Skopje. Budeme pokračovat v příštím dílu a podíváme se na sever od řeky Vardar, do muslimské části hlavního města. Václav Miller, Český rozhlas.
2: Praha žije výlety.
0: A jak to vypadá v pražské dopravě, řekne Katka Jelenová.
3: Na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 k letišti už se Cholupickým tunelem opět projíždí. Kolona od Jesenice na bezmála hodinu se bude rozjíždět, ale ještě hodně dlouho. Krokem jedou nejen kamiony, ale i osobní auta v levém pruhu. Nabízí se tak alternativní trasa po D1, směr Praha, pak jižní spojka a ulice k Barrandovu. V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky. Silný provoz tak trvá nejen v Nové Povltavské, ale také v Holešovičkách od Bulovky i v Povltavské předtím Čuprově od Balabenky. V Cínovecké z D8 se brzdí u sjezdu na Čakovice, hlavně nákladní soupravy se sunou až na začátek omezení ve Kbelské. Z druhé strany od Černého mostu popojíždí celou Novopatskou z konce D10, ale samotnou Kbelskou se naopak jede v celku plynule bez potíží. Na magistrále směrem do Holešovic čekejte dlouhé zdržení před omezením na Hlávkově mostu. Aktuálně se brzdí už na výjezdu z Nuselského mostu, odtud se jede hodně přes půl hodiny. Opačný směr z Holešovic na Pankrác mezi Florencí a náměstím IP Pavlova. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte

0: Tak tolik je tipery na rádiu Praha, jsou tady další zprávy na 18. hodinu tentokrát a Mirek Kasan ve studiu. Hezký podvečer, Mirku.
1: Hezký podvečer, Petře. Premiér Babiš kritizuje motoristického poslance Turka kvůli včerejší srážce se sanitkou v centru Prahy. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu mírně vzrostou. Praha 16 hledá jména pro nové ulice u vznikajícího centra Radotín. A zítra má být většinou oblačnost přeháňkami s malou pravděpodobností i s bouřkami a teplotami do 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Andrej Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu před náměstím IP Pavlova odbočovacím pruhem. Z něj pak vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Kritičtí k Turkovi jsou i další vládní politici, třeba předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
3: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie a já předpokládám, že Filip Turek je dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám.
1: Filipa Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléře, to je o 15 haléřů více než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude maximální ceny pohonných hmot určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodl vláda. Názvy budoucích ulic hledá Praha 16. Vzniknou u nového centra Radotín vedle náměstí Osvoboditelů. Radnice pořádá anketu, do které se můžou zapojit obyvatelé. Dotazník je na internetových stránkách městské části.
4: Letopisecká komise zatím vybrala názvy, které připomínají významné osobnosti a místa spojené s touto oblastí, jako třeba třída Maximiliána Hergeta, ulice Otakara Nebenského nebo u Korunky. Pomoc s hledáním názvů můžou i místní. Své návrhy mají do 15. září zaslat v krátkém online dotazníku na stránkách Prahy 16. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na íránské přístavní město Bushehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámá jeho původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. Fotbalisté Francie zabojují na světovém šampionátu o třetí postup do finále v řadě. V Texasu rozehrají semifinále proti Španělsku v 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos utkání. Vítěz se ve finále střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami, ojediněle s bouřkami i velmi silnými. Během noci bude srážek ubývat. Nejnižší teploty klesnou na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být většinou oblačno, místy s přeháňkami, s malou pravděpodobností i s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí ke 24 až 27 stupňům.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách doprava a Katka Jelenová.
6: A v Praze pokračuje silná odpolední špička. Velké komplikace působí omezení na Hlávkově mostu směrem z centra do Holešovic. Průjezdný pouze pravý pruh kolona aktuálně od Rumunské. Strávíte v ní bezmála půl hodiny. O moc lépe na tom není ani opačný směr z Holešovic na Pankrác. Fronta mezi Florencí a náměstím IP Pavlova popojíždí přes 20 minut. Ucpané Rašínovo náměstí na nábřeží od Vyšehradu k tančícímu domu, následně Reslova i Ječná nahoru k Legerově. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti trvá výrazná regulace provozu v obou tunelech. Dlouhá kolona popojíždí už před Jesenicí. Ke sjezdu na Vestec na 3. kilometr je to na půl hodiny. A plno na okruhu je i ve směru z letiště. Zdržení naberete mezi plzeňskou dálnicí D5 a Ořechem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu nám naše létající redaktorka Monika přiblíží trénink na takzvané dračí lodi. Správa železnic představila na nádraží Praha Bubny novou anketu, která se věnuje problémům vlakové dopravy. Dozvíte se podrobnosti. A už za chvíli budeme ve spojení s naší další létající redaktorkou, tedy Sabinou, která nás pozve na letošní ročník Bohemia Jazz Festu. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký úterní večer.
5: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: A teď už míříme na Pražský hrad za naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou. Právě tady totiž dnes začíná každoroční festival věnovaný jazzové hudbě. Sabino, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer z Pražského hradu, kde dnes začíná festival Bohemia Jazz Fest. Duchovním otcem téhle už vlastně pravidelné slavnosti jazzu tady na hradě je americký kytarista, dlouho žijící v České republice. Jmenuje se Rudy Linka, který do Prahy a vlastně nejen sem každý rok zve řadu významných a špičkových hudebníků. Ten koncert se koná venku v Královské zahradě, kousek od letohrádku Královny Anny, kde před chvilkou mimochodem lehce zapršelo, ale i tak sem přišli lidé a jsou vybaveni deštníky a drobné změny v počasí, které jsou v létě prakticky přirozené, tak jim nevadí a nekazí jim náladu z hudby, která nás dnes čeká, protože od 7 hodin zahraje uskupení Blancos Grafitos, což je kapela, která kombinuje latinskoamerické rytmy, a ten největší hřeb večera nás čeká v 8:30 večer. To už se budeme těšit na uskupení Charles Lloyd Quartet. 88letý Charles Lloyd je americkou legendou a špičkou v jazzové hudbě, ve které neustále objevuje nové směry, i proto se taky celý život obklopuje mladými a mladšími kolegy, což taky právě potvrzuje to uskupení, které tu dnes uslyšíme.
1: Bohemia Jazz Fest se potom v dalších dnech přesouvá i do dalších měst. Kam to bude tentokrát?
2: Ano, už zítra to bude třeba Plzeň, která bude hostit tento festival. V dalších dnech to bude taky město Prachatice, Hluboká nad Vltavou. A poslední zastávkou pak bude Brno, kde hudebníci zahrají 20. července. Já ještě možná zmíním důležitou věc, a to tu, že vstupné na tento festival, na tento svátek hudby a jazzu je zcela zdarma, takže jste srdečně zváni, pokud jste a posloucháte nás teďka ve vysílání a jste někde kousek od Pražského hradu, tak rozhodně přijďte zažít tuhle jazzovou muziku.
1: Tolik pozvánka na letošní ročník Bohemia Jazz Festu a naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou a hezký večer.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď ještě pražská doprava a Katka Jelenová.
3: Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most trvá silnější provoz mezi Bychovicemi a Europarkem i dál na trase k Barandovskému mostu.

0: Čekajte zdržení, a to na jižní spojce od podjezdu magistrály. Stále velké potíže působí omezení na Hlávkově mostu směrem z centra do Holešovic. Průjezdný je tam pouze pravý pruh kolona od Rumunské na bezmála půl hodiny. Zdržení čekejte i v opačném směru, tedy z Holešovic na Pankrác. V koloně mezi Florencí a náměstím IP Pavlova budete popojíždět okolo 20 minut. Na hlavní části okruhu zde jednak letišti pokračuje výrazná regulace provozu v obou tunelech. Dlouhá kolona popojíždí už před Jesenicí a Pražský okruh zůstává plný i ve směru z letiště. Zdržení naberete v úseku mezi plzeňskou dálnicí D5 a Ořechem. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
3: I heard what you said. Just as I was chasing freedom.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Lidé po celém Česku ji mohou vyplnit online na internetu. Anketu představili zástupci Správy železnic na nádraží Praha Bubny. Odpovědi budou sbírat do konce letních prázdnin.
2: Železnice je lepší než silniční doprava.
3: Myslí si paní Renata, která na nádraží Praha Bubny přišla se dvěma dětmi. Přála by si, kdyby bylo jednodušší se do souprav dostat s kočárkem.
2: Bylo by to jako příjemnější, kdyby se dalo jako líp do vlaku, když jako jsou ty dálkový, tak možná jako tam nějakou nízkopodlažnost a prostor pro děti.
3: Vlakem do Kladna jezdí každý den také paní Věra, která se těší, až železničáři tuto trať zmodernizují.
4: Těším, protože už na to čekám 20 let.
3: Jak byste zhodnotila, jak je železnice bezpečná?
4: Jak jde? U nás si myslím, že je to docela dobrý, ale tam, kde se stávají pořád na těch přejezdech nehody, je to strašný. No.
3: Anketu s názvem Refreshněte s námi železnici zahájili pořadatelé na nádraží Praha Bubny. Jak dotazníky fungují, lidem vysvětloval třeba Jakub Zuza z tiskového oddělení Správy železnic.
5: Když je k tomu vyzveme a uvidějí, že je nás jejich názor opravdu zajímá, tak si myslím, že budou mít větší chuť nám se o svůj názor podělit.
3: Dotazníky lidé najdou pomocí QR kódů, které železničáři rozmístili po nádražích a zastávkách v celé republice. Jsou zcela anonymní, zdůrazňuje generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
6: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů.
3: Zájem o cestování vlakem podle něj roste.
6: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně.
3: Výsledky ankety Správa železnic použije jako podněty pro zlepšení svých služeb a při rozhodování o úpravách stanic. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští
7: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven pravidelný přehled pražských událostí, který dnes připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Policie dnes ráno kvůli anonymní hrozbě bombou vyklidila pražské hlavní nádraží a uzavřela magistrálu, která kolem něj prochází. Provoz vlaků byl zhruba hodinu zastavený. Metro stanicí hlavní nádraží jen projíždělo. Pyrotechnici nic nenašli. Výluky provozu na lince metra C kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení plánuje dopravní podnik ještě v příštím roce. Konkrétně se budou týkat stanic Florence a Vltavská. Kdy přesně bude provoz metra přerušen, bude známo koncem ledna, až pražský dopravní podnik dokončí plán výluk. Naposledy metro na lince C z těchto důvodů jezdilo 7 dní na začátku července. Městský soud v Praze dnes uznal podnikatele Františka Savova vinným zkrácení daní a praní špinavých peněz. Výši trestu pro něj i pro ostatní obžalované oznámil. Savovovi hrozí 9 let vězení a 10 let nesmí řídit firmy. Podle obžaloby způsobil Savov a dalších 9 mužů českou škodu ve výši 653 miliony korun. Soud rozhodl v nepřítomnosti podnikatele, který dlouhodobě pobývá v Británii a vinu odmítá. Hasiči dnes po 11. hodině ukončili zásah u požáru haly se skladem elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Už dříve dopoledne předali vyhořelý sklad zástupci majitele, který má do zítřka zajistit dohled. Škoda zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Na výstavišti Praha na prostranství před Průmyslovým palácem dnes začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Část programu se odehraje taky na Mariánském náměstí. 6 festivalových dní nabídne zahraniční i české soubory, velkoformátové pouliční divadlo, nový cirkus, akrobacii, interaktivní instalace nebo koncerty. Program je k dispozici na webu festivalu Za dveřmi. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. V Praze má být zítra většinou oblačno, místy s přeháňkami, s malou pravděpodobností i s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď aktualizovaná doprava a Katka Jelenová.
3: Magistrála zůstává zaplněná ve směru z Pankráce do Holešovic kvůli omezení na Hlávkově mostu. Kolona se o něco zkrátila, teď se sune z Legerovy od IP Pavlova. Ztratíte v ní stále téměř půl hodiny. Z druhé strany od Holešovic se brzdí na úrovni Florence a přes 20 minut se jede krokem až k IP Pavlova. Na jižní spojce na trase k Barandovskému mostu trvá silnější provoz od nájezdu z Vídeňské. V Novopatské od Černého mostu popojíždí nesouvislá fronta z konce D10 až ke Kbelské. A pokud se chystáte z Prahy po dálnici D11 směrem na Hradec, zdržení čekejte před omezením u Jiren. Na 7,5 kilometru je průjezdný pouze levý pruh, kolona na 10 až 15 minut se sune z kilometru 5,5. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu nejnovější.

0: Máme 14. července a na Rádiu Praha je už čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl, byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
5: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
4: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
6: Terror attack! There's a terror attack! Down! Down!
7: Really?
6: Down.
4: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pražský update.
1: Naše létající redaktorka Monika Doležalová si zkusila pádlovat na dračí lodi, aby nám více představila tento sport.
2: Tak, jestli jste připravený, pojďte, rozjedeme si to. Připravíme se a před. Raz, dva, tři, čtyři, pět.
0: Takhle probíhá trénink na dračích lodích, na který jsem se vydala. O tomto sportu mi řekl víc kapitán týmu s názvem Převážně neškodný, pan Ivo Minařík, a také člen týmu Pavel Mlíkovský.
3: Dračí lodě jsou nejtýmovější sport na světě. Na velký dračí lodi, kterou tady vidíme a na který pojedeme, tak pádluje 20 lidí plus bubeník plus kormidelník. A vzhledem k tomu, že ta loď i s posádkou váží přibližně 2 tuny, tak se nedá úplně přesně zjistit, jaký přínos každý z těch lidí má k tomu výkonu.
4: Celá posádka musí jít stejně, že tam není možnost jednoho člověka, aby byl nějaký třeba extrémně silný a že by to jako ujel za tu posádku, nejde.
0: Rozdělujete, kde kdo bude sedět právě podle toho, jakou má sílu?
4: Samozřejmě rozdělení je to hlavně na pravý, levý, to je zásadní, protože málo kdo umí pádlovat na obou stranách stejně dobře. Nejzkušenější a nejsilnější by měli být vepředu na háčku, protože ty vlastně určují rytmus, jakým se pojede, tempo, jakým se pojede.
0: Když je na lodi tolik lidí, zajímalo mě, jak rychle dokáže plout.
3: Ve špičce to je něco kolem 13, 13,5 km za hodinu, ale spíš jsou zajímavější časy, protože typicky její závody se jezdí na 200 metrů a kilometr. 200 metrů se jezdí v čase kolem minuty, někdy pod minutu, záleží na vodě. Ten kilometr se jezdí kolem 5 minut.
0: Na závěr mi člen týmu popsal, jak vypadá trénink, který jsem celý absolvovala.
4: Posádka nasedne, bubeník usedne, kormidelník si stoupne ke kormidlu, přiváže si ho a vyrazíme. Většinou na začátek se dává úsek pomalejším tempem, aby se zase všichni srovnali do toho správného rytmu, do toho správného záběru. No a pak se zařazují nějaké rychlostní věci, vytrvalost. Věci, to už je potom podle každého tréninku. Starty samozřejmě se trénují zvlášť.
2: Takže dobrý, dáme si pyramidku, začneme 20 pohodovejma žambáro, pak dáme 20 ostřejší, pak dáme zase 20 žambáro, 30 ještě ostřejší. Ano? A pak skončíme. Tak, jestli jste připravený, pojďte, rozjedeme si to, připravíme se. A před. Raz, dva, tři, čtyři.
5: Jaký to bylo?
6: Super, ale tak strašně náročný. Ale jste super skvělý. Já jsem z toho úplně vyukaná.
0: Monika Doležalová, Rádio Praha. Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A teď ještě doplníme pražskou dopravu s Katkou Jelenovou.
7: Před omezením na Hlávkově mostu ve směru z centra do Holešovic se kolona na magistrále zkrátila, její začátek teď na úrovni hlavního nádraží, aktuální zdržení zhruba 15-minutové. Mnohem kratší čas ztratíte i v opačném směru na magistrále v koloně mezi Bulharem a Muzem. Před Vypichem kratší zdržení v Bělohorské v obou směrech, v Nové Povltavské pak před vjezdem do Blanky na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most, a to od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádio Praha.
9: Na Rádio Praha.
10: Horké novinky legend. Hlasování.

0: A pojďme se podívat na počasí. V noci i zítra bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami nebo také bouřkami. V noci mohou být bouřky i silnější. V noci potom teploty poklesnou na 18 až 16 stupňů Celsia, no a zítra, tedy ve středu, vystoupí na 24 až 27 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský

0: Tak to byla Lighthouse Family na Rádiu Praha. Teď už je tady 19. hodina a čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravil Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. V Praze pokračuje rekonstrukce Plzeňské ulice. Zítra začnou platit nová omezení pro řidiče i cestující MHD. Praha 5 pořádá sbírku školních pomůcek. Po prázdninách je předá dětem ze sociálně slabších rodin. Ceny dálničních známek se možná přestanou každoročně měnit. Návrh ve sněmovně prošel prvním čtením. A zítra má být většinou oblačno s přeháňkami, s malou pravděpodobností i s bouřkami a naměříme nejvýš 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli pokračující rekonstrukci Plzeňské ulice v Praze se cestující individuální i hromadnou dopravou musí připravit na nová dopravní omezení. Od zítřka bude část pod Bělohorské ulice jednosměrná, řidiči ji neprojedou směrem od Strahova. Uzavírka bude trvat do 24. července. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové omezení ovlivní i provoz 4 autobusových linek.
3: Změny se dotknou linek číslo 123, 149, 167 a 191. Některé zastávky se dočasně zruší nebo přemístí, několik jich naopak mimořádně přibude.
1: Podrobnosti cestující najdou na stránkách dopravního podniku. Sbírku školních pomůcek pro děti ze sociálně slabších rodin pořádá Praha 5. Lidé můžou do 30. srpna darovat psací potřeby, sešity, výtvarné pomůcky nebo třeba aktovky. Odevzdávat je mají na recepci úřadu městské části v provozní době. Školákům je následně předají zástupci odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Pokračuje místostarosta Prahy 5 Petr Lachnic z hnutí ANO.
4: Do sbírky lze přispět novými i zachovalými použitými školními potřebami, které mohou ještě dobře posloužit. Jsme rádi, že aspoň malou měrou můžeme přispět těm, pro které je pořízení školních pomůcek citelným zásahem do rodinného rozpočtu.
1: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Třeba Pirátům vadí, že vláda neřekla, jak výpadek peněz nahradí. Bez pravidelného zdražování by přišel Státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce o skoro 500 miliardy korun, v tom následujícím o zhruba 750 miliardy. Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to potvrdil během návštěvy Izraele. Na cestě ho doprovodilo zhruba 30 českých podnikatelů, třetinu z nich tvořili zbrojaři. Podrobnosti má z Tel Avivu naše zpravodajka Jana Karasová.
5: Nákup izraelského systému protivzdušné obrany by podle Macinky mohl Česku pomoci splněním závazku vůči Severoatlantické alianci. Na podzim plánuje ministr s Izraelem v Praze jednat o česko-izraelské obranné spolupráci. Návštěva Tel Avivu navazuje na květnovou cestu izraelských podnikatelů do Česka. Podobná fóra plánují ministerstva zahraničí obou zemí pořádat každý rok. Macinka v Tel Avivu jednal taky o plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovu Gazy. České firmy by se podle Macinky mohly zapojit například do odklízení trosek nebo opravy nemocnic. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála utkání prvního kola premiérového ročníku turnaje v Aténách na tvrdém povrchu. Bulharku Tomovou porazila 2x6-3. Na antukových turnajích se dalším Čechům nedařilo. Ve švédském Bostadu vypadli Dalibor Svrčina a Martin Krumich, ve švýcarském Kštádu Zdeněk Kolář a v rumunském Jasi Dominika Šalková. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami, ojediněle s bouřkami i velmi silnými. Během noci bude srážek ubývat. Nejnižší teploty klesnou na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být většinou oblačno, místy s přeháňkami, s malou pravděpodobností i s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí ke 24 až 27 stupňům.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě po 19. hodině, řekne Katka Jelenová.
7: Jedete-li Holešovičkami z Liberecké do centra a chystáte se sjíždět do Nové Povltavské směr Blanka, tak velmi opatrně. Přímo ve sjezdu se srazila dvě osobní auta, kolona už se ale netvoří, provoz zeslábl. Silnější přetrvává ještě na magistrále v obou směrech. Kolona na 10 minut se sune mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu, v opačném směru už jen kratší fronta mezi hlavním nádražím a muzeem. V ulici k Barandovu z centra trvá pětiminutové zdržení od Kauflandu k okruhu. Příčinou je zkrácený připojovací pruh na okruh na 16. kilometru. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 19. hodině. Taylor Swift. Miles Smith a Niall Horan. A zaspívá Eva Farna. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia Rádia Praha hezký večer.

0: Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, i ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého hráru hromady se sirotkem. A to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidlo pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, taky i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině. V menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byla nerevná vzpomínka na Kurta Cobaina. Teď už o počasí. V noci i zítra bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami nebo také bouřkami. V noci mohou být bouřky i silnější. A jak to bude s teplotami? V noci poklesnou na 18 až 16 stupňů Celsia, zítra tedy ve středu vystoupí na 24 až 27 stupňů.

0: Tak to byla vzpomínka na jeden z nejzásadnějších hitů 90. Mambo No. 5 a Lou Bega. Teď jsou tady metropolitní typy a Jirka Štefl.
1: Praha se proměnila v otevřené jeviště, a to díky 18. ročníku festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Hlavní scény jsou na výstavišti v Holešovicích a také na Mariánském náměstí. Těšit se můžete na nové objevy i oblíbené stálice z domova i ze zahraničí. Třeba ve středu se trasa z Mariánského na Staroměstské náměstí promění v živou divadelní intervenci Studia Vosa. Začátek je v 16.30. Festival pouličního divadla bude v Praze do neděle. Navíc na výstavišti pak v sobotu můžete navštívit speciální hravý rodinný den. A ještě pozvánka na dva koncerty. Na scéně Archy Plus vystoupí americká zpěvačka, písničkářka a jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace Susan Vega. Zaspívá své nejznámější písně a představí i nové album Flying with the Angels. No a ve Fóru Karlín zase zahrají ikony německé elektronické hudby a vizionáři moderního zvuku. Koncert Kraftwerk tam začíná ve středu ve 20 hodin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Posloucháte Rádio Praha, jsou tady zprávy na 20. hodinu, které opět připravil Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký večer.
1: Díky Petře, hezký večer. Poslanec za motoristy Turek dal kvůli své pondělní autonehodě v centru Prahy k dispozici funkci vládního zmocněnce. Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli dotacím Agrofertu. Polské stíhačky zachytily nedaleko polských hranic ruský průzkumný letoun. A zítra má být většinou oblačnost přeháňkami s malou pravděpodobností i s bouřkami a teplotami do 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na Instagramu. Pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Mercedes Filipa Turka se včera na náměstí IP Pavlova srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Poslanci se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Filipa Turka už je řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou. A za tím pádem jsem běžel mu pomoci a jediné, o co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
1: Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Filip Turek na funkci vládního zmocněnce rezignovat. Na záběru je vidět, jak vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Filipa Turka i opozice. Poskytování dotací holdingu Agrofert začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil jí to úřad Evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.
4: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
5: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
4: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
6: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
4: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Polské stíhačky dnes zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun Ilyushin Il-20, uvedl to polský ministr obrany Vladislav Košiniak-Kamysz. Incident se stal asi 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Ruský letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministra obrany incident dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO. Fotbalisté Francie a Španělska se za hodinu v Dallasu utkají v semifinále mistrovství světa. Francouzi mají z posledních dvou světových šampionátů zlato a stříbro, Španělé jsou zase aktuálními mistry Evropy. Sportovní komentátoři proto jejich duel označují za předčasné finále. Podle kouče Francie Didiera Deschamps nastoupí kapitán týmu Kylian Mbappé, který nedohrál kvůli zranění čtvrtfinále. Zápas odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Vítěz se ve finále šampionátu střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami, ojediněle s bouřkami i velmi silnými. Během noci bude srážek ubývat. Nejnižší teploty klesnou k 18 až 16 stupňům Celsia. Zítra má být většinou oblačno, místy s přeháňkami s malou pravděpodobností i s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí ke 24 až 27 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A ještě krátce z dopravy po 20. hodině, tak vzhledem k času už je provoz většinou bez komplikací, ale máme dvě informace pro vás. Je to nejprve Pražský okruh ve směru k D1, čekejte kolonu už od D5. Je to kvůli nehodě u sjezdu na Ořech na 18. kilometru. Havarovaná auta tam blokují levý jízdní pruh. Teď už tedy by mělo být vše odklizeno, to je aktuální zpráva, ale i tak stále kolona před touto nehodou popojíždí, takže opatrně Pražský okruh směrem k D1 od D5 k Ořechu. A ještě D5 samotná, opatrně tady v tomto případě, pokud jedete směrem do Prahy, pozor za sjezdem na Beroun. Je to 15. kilometr, je tam neprůjezdný pravý pruh, jede se jen prostředním a levým, a to kvůli porouchanému vozidlu. Světelná šipka je na místě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je hudební menu po 20. hodině. Leone a Callum Scott. Harry Styles. A budou tady Kygo, Khalid a Griffin. A já jsem Petr Zajíček a ze studia Rádia Praha přeji hezký večer.

0: Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné ihned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, tři někce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Nezočeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
1: Pojďte se tady posadit.
3: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svou vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: To vidná z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready? Let's
7: go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
6: Praha žije.

0: Posloucháte Rádio Praha a každé úterý večer, tedy i teď o prázdninách a dnes konkrétně, tady bude návrat do osmdesátek po deváté večerní po zprávách v pořadu Retro. Na koho se konkrétně tentokrát můžete těšit? Tak po zprávách po 21. hodině odstartují všechno Bon Jovi s vypalovačkou You Give Love a Bad Name z jejich veleúspěšného alba Slippery When Wet. Následovat budou Laura Branigan, Styx a nebo třeba Belinda Carlisle, která v osmdesátkách také měla nejeden úspěšný hit. Se skladbou Two People se potom připojí i rock'n'rollová babička Tina Turner. Od The Police tady bude ta nejslavnější Every Breath You Take. No a bude také třikrát jedinečný Chris de Burgh z přesně 40 let starého alba, které se jmenuje Into the Light. No a samozřejmě tady zazní mezi těmi třemi skladbami i slavná Lady in Red. No a výběr z tehdejší československé tvorby obstará tentokrát Michal Kocáb. Já připomínám, že ve druhé polovině 80. už zase mohl vystupovat s pražským výběrem, tehdy tedy jenom výběrem. Vyšlo jim nové album, mohlo vyjít opožděně jejich skvostné album z roku 82 u Pantonu a dokonce se Kocáb dočkal i solového alba, povídali, že mu hráli. No a aby toho nebylo málo, byl přizván dvojicí Hapka Horáček ke spolupráci na vznikajícím albu v penzionu Svět. Asi nikdo z nich nečekal, že se deska stane jednou z nejprodávanějších a hlavně nejúžasnějších desek v té době. Hlavním singlem alba se stala S cizí ženou v cizím pokoji a tu si právě dnes v Retru pustíme. Takže po 21. hodině poslouchejte Rádio Praha.
1: Večerní Praha.
2: A Petr Zajíček.

0: Dělníci opravují zříceninu zámku Zvířetice na Mladoboleslavsku. Ta patří Bakovu nad Jizerou, který od roku 2014 postupně opravuje. Letos se radnici podařilo sehnat na záchranné práce více než 1,5 milionu korun. Technici například musí zajistit západní renesanční palác zámku, který stojí na místě původního hradu.
1: Vy jste na lešení, v ruce máte zednickou lžíci a co teďka zrovna děláte?
2: Na téhle stavbě v podstatě jde o konzervaci jakoby zdiva.
1: Stavař Jaroslav Jíša.
2: Nic se nedodělává, prostě se konzervuje. Potřebujeme podezřít věci, které hrozí zřícením.
1: Jaký používáte stavební materiál?
2: Samozřejmě děláme z toho, co tady je. Kámen se používá. Používáme německé cihly, které jsou ze starých stodol a ze starých domů. Mimo to si děláme maltovinu, takže my si mícháme svý malty, máme recepty na to, jo, používáme vápno odleželý.
1: Martin Šanda je historik umění a popisuje, na jaké části zříceniny se pracuje.
3: To je v podstatě západní křídlo, které vzniklo v renesančním období na místě, kde už předtím zřejmě byla kuchyně hradní, v podstatě od vzniku hradu zřejmě, nebo od 14. století, a navazovali na to zřejmě nějaký kolny. A na tomhletom místě, tak prostě ve druhé polovině 16. století, vzniká reprezentativní křídlo, který vlastně navázalo na ten starší reprezentativní objekt, na ten starší palác.
1: Tento renesanční objekt vznikl později, než se postavil samotný hrad. Známe člověka, který ho postavil?
3: V české kamenici v archivu mají papír a na tom je napsáno, že Petr Pacenauer roku 1592 neodvedl poplatek ze soli, protože stavěl věž na Zvířetici.
1: Miloslav Hanzl a Stepan Architekt.
2: Ano.
1: Pane architekte, co se musí konkrétně udělat, když se koukneme třeba na celou zříceninu?
2: Když se podíváme na celou zříceninu, tak je vidět, že je potřeba udělat zajištění. A zajištění na všech objektech, které tady vidíme. Dělali jsme částečně blok na gotické hradbě.
1: Vedoucí projektu na záchranu Zvířetic je Vojtěch Dvořák.
4: Teď se soustředíme na renesanční křídlo, což je velikánský palác, a samozřejmě cílem je zajistit to celé.
1: Za město má na starosti koordinaci projektu Monika Halířová ze správního odboru radnice.
5: Velmi si vážíme toho, že nám i letos Ministerstvo kultury přispělo částkou 1,1 milionu korun. Celkové letošní náklady dosáhnou hodnoty přibližně 1,6 milionu korun a v příštím roce počítáme s investicí kolem 1,3 milionu korun.
1: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu, a to nad vesnicí Podhradí. Areál má na délku přes 80 metrů. Ze Zvířetice Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pražský dopravní podnik prověří kamerové záznamy kvůli včerejšímu poškození tramvajových tratí. Dělníci o víkendu zbourají dva mosty přes pražský okruh u Slivence, omezí tím dopravu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala, aby letadla nelétala nad 4 blízkovýchodními zeměmi. A zítra má být většinou oblačnost s přeháňkami s malou pravděpodobností bouřek a naměříme nejvýš 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdily přes Čechův most a mezi Florencí a Palmovkou. Na záběrech budou technici zjišťovat, jestli poškození nespůsobila například technická závada auta nebo tramvaje. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
0: Provoz na Čechově mostě dopravní podnik obnovil včera večer. Karlínem stále jezdí tramvaje pouze jednosměrně z Palmovky do centra Prahy. Dva mosty vedoucí přes pražský okruh u Slivence budou ze soboty 18. na neděli 19. července bourat silničáři. První je v ulici k Austisu, druhý o víc než kilometr dál v ulici k Zadní Kopanině. Mosty jsou za svou životností a nahradí je nové. Pokračuje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Je to úplně standardní, jako standardně ty mosty, jak je domové moce dálniční síti, skutečně bude to noční uzavírka, to znamená dopravní omezení nastane někdy v večerních hodinách, aby proběhla příprava potom a pak proběhne přes noc de facto demolice a zase v neděli někdy kolem poledních hodin, určitě někdy do 12 je cílem, aby se doprava obnovila v plném rozsahu.
0: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Třeba Pirátům vadí, že vláda neřekla, jak výpadek peněz nahradí. Bez pravidelného zdražování by přišel Státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce o skoro 500 miliardy korun, v tom následujícím o zhruba 3/4 miliardy. Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Irán. Evropská agentura pro bezpečnost letectví dnes vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad 4 blízkovýchodními zeměmi a Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Iránem. Opatření platí pro Bahrajn, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty a Ománský záliv předběžně do 29. července. Agentura upozorňuje na používání raket a dronů v oblasti. Systémy protivzdušné obrany jsou podle ní ve vysoké pohotovosti a mohly by civilní letadla chybně vyhodnotit jako hrozbu. Fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili na závěr předsezonního kempu v Rakousku 2-0 nad ukrajinským Žitomirem. Na soustředění v Polsku pak prohráli pražští Bohemians 19-5 i druhé přípravné utkání. Visle Plock podlehli 0-2. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy občas zaprší, ojediněle se vyskytne i bouřka a může být i velmi silná. Během noci pak bude srážek ubývat. Nejnižší teploty klesnou k 18 až 16 stupňům Celsia. Zítra má být většinou oblačno, místy s přeháňkami s malou pravděpodobností i s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí ke 24 až 27 stupňům.

Dnešní Fokus. Třikrát slavné album nebo osobnost 80. let v retru na rádiu Praha. Retro.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Každé úterý se v čase vracíme do 80. let. Retro. Vzpomínejte, objevujte a dobře se bavte s Rádiem Praha.
1: S cizí ženou v cizím pokoji zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal mlně vzpomínat. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Je 22 hodin. Poslanec Filip Turek nebude do rozhodnutí o viníkovi pondělní autonehody vykonávat funkci vládního zmocněnce. Kvůli opravám na hlavním nádraží je omezený průjezd na pražské magistrále. Práce ovlivní i autobusový provoz. Pokračuje také rekonstrukce Plzeňské ulice. Zítra začnou platit nová omezení pro řidiče i cestující MHD. A zítra má být většinou oblačnost přeháňkami s malou pravděpodobností bouřek a teplotami do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Poslanec za motoristy sobě Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že ho policie označí za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Dnes večer to Filip Turek oznámil na Facebooku. Jeho Mercedes se včera na náměstí IP Pavlova srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Poslanci se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Filipa Turka je už řidič doma.
2: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou. A za tím pádem jsem běžel mu pomoci a jediné, o co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
0: K tomu, že stojící kolonu aut přelížděl odbočovacím pruhem a poté vjel přímo do křižovatky, se Filip Turek nevyjádřil. Opozice ho dnes odpoledne vyzvala k rezignaci na post zmocněnce i poslance. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zmínil pouze pozici vládního zmocněnce. Policisté kamerové záznamy vyhodnocují a vyslýchají účastníky nehody. Uvedla to dnes mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Wilsonova ulice před pražským hlavním nádražím je průjezdná pouze dvěma pruhy v obou směrech ze tří. Správa železnic začala opravovat strop odbavovací haly, která je přímo pod magistrálou. Kvůli pracím se také od 3. srpna dočasně přesunou autobusové zastávky, uvedl Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID.
3: Na magistrále se bude frezovat vozovka, to znamená, autobusy už nebudou moci zajíždět do těch svých zastávek, proto se přesunou do Opletalovy ulice. Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky.
0: Noční linky a případné náhradní spoje za metro budou zastavovat o kousek dál na magistrále. Omezení mají skončit v polovině listopadu. Na nová dopravní omezení se musí cestující v Praze připravit kvůli pokračující rekonstrukci Plzeňské ulice. Od zítřka bude část pod Bělohorské ulice jednosměrná. Řidiči ji neprojedou směrem od Strahova. Uzavírka bude trvat do 24. července. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové omezení ovlivní i provoz 4 autobusových linek.
4: Změny se dotknou linek číslo 123, 149, 167 a 191. Některé zastávky se dočasně zruší nebo přemístí, několik jich naopak mimořádně přibude.
0: Podrobnosti najdou cestující na webu dopravního podniku. Černá Hora předběžně uzavřela další dvě kapitoly přístupových jednání s Evropskou unií. Současné pasáže se týkají hospodářské soutěže a celní unie. Balkánská země se tak dostala do poloviny přístupových jednání. Podle irského ministra pro evropské záležitosti Tomase Byrna je rozšíření Evropské unie geopolitickou nutností pro zajištění stability, bezpečnosti a demokratických reform. Právě Irsko do konce roku předsedá Radě Evropské unie. Černá Hora by 27 chtěla doplnit v roce 2028. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France a míří za 5. triumfem ve slavném etapovém závodě. Svůj náskok v průběžném pořadí zvýšil už na 3 minuty a 36 sekund. Druhý projel cílem zhruba 167-kilometrové etapy se 7 vrchařskými prémiemi Belgičan Remco Evenepoel. Třetí byl v den francouzského státního svátku, připomínajícího výročí dobytí Bastily, domácí závodník Paul Sexas. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami, ojediněle s bouřkami i velmi silnými. Během noci bude srážek ubývat. Ochladí se na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být většinou oblačno, místy s přeháňkami s malou pravděpodobností i s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 27 stupňům.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí jako tichý svědek pražské historie.
1: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. První jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Roky působí jako přednosta otorinolaryngologické kliniky ve Vinohradské nemocnici. Jeho specializací je chirurgie hlavy a krku. Jeho jméno je spojeno také s nadačním fondem Nina, který založil se svou ženou v době, kdy bojovali o život své malé dcerky. Ta agresivnímu nádoru mozku nakonec podlehla, ale nadační fond pomáhá dál a s Ninou se každoročně roztáčí i kolotoč na Letné. Naším hostem bude už za chvíli docent Martin Chovanec. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem opravdu moc ráda, že k nám do studia přišel otorinolaryngolog docent Martin Chovanec. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já jsem moc ráda, že jste přišel a jsem taky ráda, že jsem si nezlámala jazyk na názvu vašeho oboru. A mě docela zajímá, proč jste si právě tenhle ten obor vybral. Co vás na něm zlákalo?
2: Tak to je delší historie a nechtěl bych tím zabrat celý pořád.
1: A stručně.
2: Já jsem viděl, že se mi líbí chirurgické obory a líbila se mi v podstatě asi nejvíc přístup právě ve škole kolegů, kteří nás vyučovali ORL, tak to bylo asi to hlavní, co mě k tomu oboru přivedlo. Měl jsem skvělého šéfa a ten obor je jako vlastně internou chirurgii hlavy krku, hrozně široký a jeden vlastně z mála, který se opravdu jako stále rozvíjí a hodně se rozvíjí, takže jsem se v něm našel.
1: Co je takovým největším strašákem v tom vašem oboru? Největším problémem, který třeba nejčastěji řešíte?
2: Tím, že ten obor je hodně široký, tak jako vlastně velký rozdíl asi mezi tím je, pokud jste ambulantní otorinolaryngolog anebo někdo, kdo pracuje na lůžkovém pracovišti nebo na klinice, tak já sám dělám hodně onkochirurgie, potom se věnuju problematice spodiny lební, peru uši a štítnou žlázu, slinné žlázy, tak asi samozřejmě to nejhorší pro člověka, který je naším klientem, pacientem, jsou to ty nádory v oblasti hlavy krku.
1: Je něco, na co bychom si my, možní pacienti, měli dávat pozor? Kdy třeba zpozornět a už k tomu lékaři odborníkovi na ORL jít?
2: Tak pokud je to ve vztahu k těm nádorům, tak typicky je to zduření lymfatických uzin krku, což vlastně dneska asi nejčastější symptom, se kterým lidi přichází, ale taky to může být změna hlasu, chrapot, bolesti při polikání, problémy s polikáním, poruchy artikulace, jsou takové typické projevy nádorů v oblasti hlavy krku.
1: Mě třeba při každé kontrole zubní lékařka prohmatává uzliny a kontroluje, jestli je všechno v pořádku. Můžeme si my sami něco takto jednoduše zkontrolovat, abychom měli klid v duši,
2: určitě,
1: že je to v pořádku.
2: Můžeme si právě prohmatat, šáhnout si na ten krk, ale samozřejmě máme velkou výhodu třeba v tom našem oboru, že my tam vlastně vidíme stejně jako stomatologové. To znamená, vlastně nakonec člověk, když si třeba čistí ústa a podívá se do pusy, tak vidí, jestli je v hrdle všechno v pořádku. Problém už je to samozřejmě s nosem, suchem. Můžete si všimnout, že máte poruchu sluchu, že jo? Ta vás také asi přivede k lékaři nebo k nějaké konzultaci z hlediska nosu, nosní symptomatiky, to je porucha nosní průchodnosti, výtok z nosu, krvácení, bolest.
1: Staráme se o sebe? Chodí k vám pacienti včas anebo až ve fázi, kdy už je to špatné?
2: Tak z hlediska onemocnění v ORL zase je to odlišné. Myslím, že jsou lidi, kteří se o sebe nesmírně starají a přijdou velmi brzo, možná i třeba s minimální symptomatologií. Myslím si právě třeba ztráta sluchu až přes lidi, kteří se bojí, protože by mohli dostat sluchadlo, aby si pomohli. To je třeba jedna oblast. A z hlediska těch nádorů řada z nich je symptomatických po vám řeknu 3-4 dekády před dneškem. Typický pacient byl těžký kuřák, alkoholik, starší muž, dneska tomu tak není, dneska jsou to mladší lidi od 30, samozřejmě do jakéhokoliv věku života, kteří právě mají úplně zcela symptomatické zduření uzlin a jako se třeba ukáže, to je rakovina mandle kořené jazyka, která do té doby zatím byla nemá, takže tam asi nemůžeme říct, by se o sebe nestaral, nepřišel.
1: Tam to
2: a nebývají
1: prostě
2: to kuřáci, často je to vlastně ve vztahu pravděpodobně teda k infekci virem lidského papilomaviru.
1: Vy jste zmiňoval ten strach jít k lékaři, to je častá věc? Tam jste mluvil o tom strachu z toho naslouchadla.
2: Možná to nemusí být ani strach, ale že lidi vychází často ze své zkušenosti, že třeba jejich babičky, dědečkové měli sluchadlo a stejně jim to nepomohlo. Samozřejmě technologie se vyvíjí a když si vezmete, jak vypadal mobilní telefon před 10 lety, jak vypadá dnes a co umí, tak to samozřejmě v této technice a technologiích se neskutečně vyvinulo. Takže si myslím, že máme třeba takovéhle možnosti. I zvláštní třeba v České republice podle mě lidi moc nechtějí řešit svou sluchovou poruchu sluchadlem. Brýle nosíme všichni, ale sluchadla ne. A myslím, že třeba v tom je rozdíl proti zemím jiným v Evropě.
1: To je zajímavé. Jak si to vysvětlujete, že na ty brýle už jsme si tak nějak zvykli a ta sluchadla se nám nezamlouvají?
2: Nezamlouvají, nevím. To je, já mám skoro pocit, že to je jako specifita střední Evropy.
1: Říká otorinolaryngolog Martin Chovanec.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S docentem Martinem Chovancem jsme si tady před chvílí povídali o nosním, uším a krčním lékařství, ale vaše jméno se v poslední době objevovalo v médiích především v souvislosti s difúzním gliomem mozkového kmene, což je nemoc, kterou měla a na kterou odešla vaše dceruška. Co to přesně je a co se v té hlavě děje, když tam něco takového se objeví?
2: Je to relativně vzácné nádorové onemocnění, které postihuje část centrálního nervového systému, mozkový kmen. Je to zhoubný, velmi agresivní nádor. Je to nemoc, která na jednu stranu je vzácná tím, že třeba v České republice ročně postihne do 20 dětí. Vzácně si může objevit i u dospělého. Je to onemocnění, které nemá žádnou účinnou léčbu, nelze je operovat vzhledem k umístění a charakteru toho, jak vlastně roste v klíčové struktuře mozku, která je důležitá pro řízení takřka všeho, počínaje srdeční činností, dýcháním, ale probíhají také zde dráhy, prohybnost, citlivost. V podstatě standardem léčby v současnosti je radioterapie, která bohužel ten pacientům nabízí v řadě případů přechodné zlepšení stavu a stabilizaci nemoci, ale pouze na dobu několika měsíců a následně vlastně znovu jako propukne a vede k úmrtí toho dítěte. Na druhou stranu, když se podíváme z pohledu jako medicínského, tak mozkové nádory dětí dneska předstihly svou četností v řadě zemí leukémie, takže je to významné téma nakonec i z hlediska jako zdravotního a pokud chcete mít zdravé děti, tak potřebujete, aby neměli nějakou autonehodu, nedošlo k nějakému úrazu, aby nedej bože teda neměli nádorové onemocnění, konkrétně třeba právě ty nádory mozku nebo krvetvorby.
1: Ví medicína, proč se něco takového objeví v tom mozku? Jak to je?
2: Gliom, zhoubný nádor mozku dětí je odlišný od toho dospělého. Ale je zajímavé, že v podstatě ještě před 12-13 lety jsme jako odborníci na něj nahlíželi jako na stejné onemocnění, které se bohužel vyskytlo u dětí. A dneska víme, že ty molekulární cesty, jak teda ten nádor vznikají, jsou úplně odlišné. A mají jiné vlastně genetické pozadí. Není to genetika jako po rodičích, ale pravděpodobně vlastně včasné fázi vývoje dítěte, potažmo jeho mozku, buňky, které jsou vlastně prekurzorové, předchází vývoji podpůrných buněk, glie, tak ta buňka, když se dělí, tak vlastně získá mutaci v jednom konkrétním genu, chyba v jednom jediném písmenku a ta způsobí to, že ta dvoušroubovice DNA není správně uspořádaná a vlastně dochází ke kumulaci dalších vlastně mutací a v řadu několika let vlastně propukne tato nemoc se vším.
1: Říkáte v řádu několika let, to znamená, že to tam několik let jakoby je, než se to projeví, než to vlastně máme šanci odhalit.
2: Tak to úplně jisté není, ale obecně ten pohled současný takový, že vlastně k té mutaci, konkrétně v genu pro protein histonu H3, dojde k tomu poškození, to je vlastně protein, kolem kterého je vlastně namotaná ta dvoušroubovice té DNA, té nukleové kyseliny, které jsou vlastně zapsané všechny geny. A pravděpodobně až vlastně s tím, že dochází k dalším mutacím, tak vlastně ta buňka se začne špatně chovat a ztratí nad sebou kontrolu a začne se vlastně chovat jako ten nádor. To onemocnění má typ

0: typický vlastně věkový výskyt, vždycky postihuje vlastně děti nejčastěji mezi kolem 6. roku života. Objevují se vzácně i u menších dětí, anebo naopak u starších dětí, dospívajících, úplně raritně teda u dospělých. A to je to, co nás vlastně jakoby vede o tom přemýšlení, jak tato nemoc vzniká.
1: Jak se potom ta nemoc projeví, když už tady několik let, jak jsme si říkali, se tam něco děje v té hlavě, tak když už je to tak rozsáhlé, tak jak se to začne tak projevovat na venek?
0: Nejspíše vlastně jako v době, že když se nakumulují ty další mutace, které vlastně díky kterým ty buňky získají to agresivní chování, tak se vlastně začne objevovat ta symptomatika, on ten nádor roste jako extrémně rychle. Typicky prvním příznakem je bučilhání, kdy vlastně očičko začíná koukat směrem k nosu, anebo je to obrna lícního nervu, kdy vlastně ochabne obličej, to dítě se nemůže usmívat, špatně dovírá očičko, ale samozřejmě mohou být i jakékoliv další příznaky. Může se objevit zvracení, může být závrať, porucha vlastně koordinace pohybu, stability, můžu se vlastně objevit ochrnutí jak na končetinách, to znamená v chůzi, v pohybu, nebo třeba ochrnutí dalších vlastně nervů, které odstupují z toho mozkového kmene.
2: Máte rádi novinky? Tak si nalaďte každou středu nejmenší

0: na dřeň.
1: Já nechci křísit rány, které jsou relativně čerstvé, ale abychom byli konkrétní, jak se ten gliom projevil u vaší maleniny?
2: Děkuju za dotaz, já se ho nebojím a myslím, že je asi dobře, aby to, nedej bože, věděli ti rodiče, u jejich dětí se třeba projeví takovéhle příznaky, aby mohli co nejdřív vlastně vyhledat lékaře. To, čeho jsme si jako úplně reálně všimli a začali jsme vnímat jako projev něčeho zvláštního, přišlo relativně jakoby záhy, byly vánoční svátky. Jako každá jiná rodina jsme objížděli další příbuzné a bylo to samozřejmě náročné, ale taky krásné, takže jsme si mysleli, že 26. prosince Nina je taková unavená, ona už byla vlastně asi unavenější trošičku jakoby ten týden předtím, ale taky byla vlastně v prvním ročníku v základní školy, měli spoustu různých aktivit, takže to nebyly úplně jako specifické projevy. To, čeho jsme si vlastně všimli toho 26. prosince, že ona začala jako naklánět vlastně hlavičku do boku. Ona ještě úplně neměla v tu chvíli jako vlastně vyjádřené to šilhání a díky tomu, že naklánila tu hlavičku a dívala se tak jako zvláštně na televizi a chodila vždycky do nějaké konkrétního místa v místnosti v obývacím pokoji, aby asi dobře viděla, protože když byla v jiném umístění, tak viděla dvojitě, tak toho jsme si všimli jako prvního. A druhý den vlastně, já jsem teda šel brzy ráno do práce, měl jsem i službu, tak ty příznaky byly mnohem horší, takže mi žena volala, nelíbila se jí a tak jsem mi řekl prostě, tak běžte teda se ukázat k lékaři, tak tím, že to byly svátky, tak vlastně de facto jedině někam do nemocnice. Oni nakonec se vlastně rozhodli, že půjdou k nám, protože u nás všechno bylo zavřený. Tamní kolegové vyšetři vlastně zjistili, že na oku jako takovém nic není a doporučili vlastně neurologické vyšetření. A během několika hodin vlastně dcera začala mít problémy vlastně s tou stabilitou, začala špatně chodit, takřka ji nemohla vést. Ten stav se jako velmi rychle jako zhoršoval. To znamená, bylo jasné, že musí zůstat v nemocnici k vyšetření, jestli se třeba nejedná o nějakou infekci mozku nebo zakrvácení mrtvici, anebo třeba právě nádorové onemocnění. Takže měla ještě ten den CTčko, to bohužel teda už vlastně prokázalo tu diagnózu. Ale když se mě zeptáte, jako jestli náhodou ještě něco třeba tomu nepředcházelo, tak to třeba mnohdy ani vlastně ta odborná literatura neuvádí a my se třeba bavíme vlastně s rodiči dalších dětí, které tato nemoc stihla, tak ona měla třeba 2-3 týdny předtím takové jako extrémně živé sny a hrozně zvláštně se smála. No. To v podstatě asi něco, co ten nádor poškozuje z hlediska systému, které jsou platní třeba psychice a chování, tak to si myslím, že to byly projevy. A potom to, co taky jako jak u naší Niny bylo, tak u jiných, je, že se vlastně už od léta jako třeba jako hodně potila, i když tomu třeba nebyl důvod a měla obrovskou chuť k jídlu, ráda jedla. Večer prostě po každý jedla jogurt, tak mi jako rodiče jsme měli obrovskou radost, že Ninka krásně roste a že si jde dát ještě jogurt. Možná toto byly ve skutečnosti první projevy té nemoci.
1: Jaké jsou potom možnosti nějaké terapie, nějaké léčby v případě toho gliomu?
2: Tak jak jsem již uvedl, za standardní léčebný postup je považována radioterapie s cílem vlastně ovlivnit vývoj té nemoci, byť se v tu chvíli vlastně na to díváme jako na paliativní. Znamená ne s cílem vyléčit, ale s cílem teda vlastně ovlivnit ty symptomy, zpomalit tu nemoc. Ta druhá možnost, která je svým způsobem považovaná za standardní, je takřka nedělat nic. To znamená řešit problémy, které ta nemoc dělá, tak, aby se to děťátko co nejméně trápilo. No a pak jsou ještě postupy experimentální medicíny, nebo respektive to, co je nově vyvíjeno s cílem změnit vlastně infauzní prognozu tohletoho onemocnění. To je nakonec cesta, kterou my jsme zvolili.
1: Říká Martin Chovanec. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste vycestovali i s malou Ninou do Paříže. Co to vlastně bylo za léčbu, kterou jste tam podstoupili? Jak jste se k tomu dostali?
2: No, já jsem bohužel dával ve škole pozor, takže když už jsem viděl to CTčko, tak mi bylo jasné, že to jako není úplně dobré. Na druhou stranu podle žádné zobrazovací metody nikdy nemůžete říct úplně s jistotou diagnózu, takže po CT navazovala magnetická rezonance, ta už dává velmi charakteristický obraz, asi by to bohatěji stačilo k té diagnóze spolu s tou s věkem a klinickou symptomatologií. Nicméně dneska asi doporučeným standardem je provést biopsii, to znamená cílený odběr malého vzorku, který provedla neurochirurgická klinice dětí dospělých motole a z toho vzorku jednak se teda potvrdí ta histologická diagnoza, ale také se provede vlastně velmi komplexní molekulárně biologický genetický rozbor, který může identifikovat třeba cíl pro nějakou konkrétní léčbu, dneska jak se říká cílená léčba. Bohužel to se teda děje jako u extrémně malého množství pacientů. Naše Nina neměla tohleto štěstí, že by nějaký cíl měla. Následně jsme vlastně byli seznámeni s tou diagnózou, vyhlídkami, které byly bohužel tak strašně pesimistické. Musím říct, že ty první dva dny jsme věřili, že se probudíme z toho strašného snu a nevěděli jsme co. Nikoliv to, jestli nechceme vůbec nic, nebo jestli chceme jenom radioterapii, ale samozřejmě chtěli jsme udělat cokoliv pro Ninu, udělat cokoliv pro nás, pro celou rodinu. A asi po těch dvou dnech já jsem se vlastně nějak zvedl a tím, že jsem zdravotník a jsem vědec a výzkumník, tak jsem začal víc hledat. Vyhledal jsem vlastně klinickou studii, která je zaměřena vlastně na nově vyvíjená léčiva v léčbě této nemoci. Obecně dneska, já nemám, si chci říct úplně, že jako velmi slibné, jo, protože velmi slibného zatím nic není. Počet vyléčených vlastně dětí s touhle diagnózou by se dal čítat na jednotky, jo, za třeba posledních 50-60 let
1: a
2: nikdo neví. Jestli to je tím, že zrovna ten nádor byl tak konkrétně unikátní, že reagoval na jakoukoliv léčbu, anebo jestli to bylo díky pokroku medicíně, ale vlastně relativně v roce 2017 vlastně bylo identifikováno léčivo, které zásadním způsobem vlastně jako prodloužuje přežití u této nemoci, zmírňuje tu symptomatiku, ale právě není jasně jasné, jestli to jako funguje u všech nebo jenom u nějaké podskupiny této konkrétní diagnózy a na to je zaměřena ta klinická studie. Já jsem teda tou dobou oslovil nejenom francouzské pracoviště, ale 6 možná dokonce víc těch nejlepších pracovišť na světě. Já musím říct, že to bylo jako neuvěřitelný, že 31. prosince pošlete kolegům e-mail a oni mají odpověď 31. prosince. Takže žena byla trošku jako ráda, že nejenom já jsem blázen, že odpovídám ve 2, ve 3 v noci na mnohdy jako věci, které jsou jednoznačně odložitelné, ale tady vlastně jsme dostali jako velmi dobrou reakci. Mimo tohoto léku je ještě vlastně jedna potenciálně slibná léčba, která se říká CAR T-cell terapie, ale ta v současné době vlastně probíhá pro tuto diagnózu prakticky jenom v USA, v Asii, v Austrálii.
1: A u nás se nic takového neděje zatím.
2: Ne, bohužel zatím nic. Máme dvě špičková neuroonkologická centra v Brně v Praze. Určitě tam je ta medicína na té nejlepší možné úrovni, ale zrovna vlastně ani jedno z těch pracovišť není zapojeno do nějaké klinické studie na ty nově vyvíjené léčebné postupy.
1: Jak finančně náročné je něco takového jít se léčit nebo se účastnit nějaké studie v zahraničí?
2: Já možná udělám ještě úkrok stranou,
1: určitě,
2: protože klinická studie nikdy neslibuje něco víc. Klinická studie je
1: studie
2: zaměřená na něco, takže je potřeba, u nás to možná bude jednodušší v tom, že já rozumím o tom, jak je konstruovaná studie, na co je zaměřená, co je její cíl. To znamená, ne každá klinická studie si cílí za úkol přivést na svět lepší diagnostiku a terapii, to je jako první věc. A většinou klinické studie, ty samozřejmě probíhají i v České republice, na všechno možné, jsou většinou hrazeny zadavatelem té studie. To znamená, někdo přijde s geniálním nápadem, něco vymyslí, funguje to třeba skvěle na buňkách, následně to funguje skvěle na zvířecím modelu a následně vlastně teprve se jde do toho testování tom modelu toho lidského organismu. Smysluplné je asi primárně vyhledávat klinické studie těch vyšších stupňů, třetí, čtvrtá fáze, takže třeba ta studie, kterou my jsme jako zvolili, byla přesně v této fázi už navazuje na nějaké předchozí výsledky, které říkají, vypadá to, že by to mohla být léčba budoucnosti nebo základ pro léčbu budoucnosti. A teď už konečně k tomu vašemu dotazu, tím, že vlastně jako to hradí ten zadavatel, tak pokud splníte všechna kritéria, která tam jsou, a je to třeba klinická studie v Evropské unii, tak samozřejmě můžete jít se léčit do země Evropské unie za určitých podmínek, to znamená, je potřeba prodiskutovat s vaší zdravotní pojišťovnou, jestli tu standardní část té léčby bude ochotná hradit zdravotní pojišťovna, což většinou tak je. Na druhou stranu samozřejmě zdravotní pojišťovna může říct, že uhradí pouze tu standardní část léčby do výše běžné v České republice. Jo, to znamená, tohle to jsou otázky, na které nám museli odpovědět organizátoři té studie a my jsme to museli prodiskutovat se zdravotní pojišťovnou a přesně tak jsme se dohodli. To znamená, nevěděli jsme, jaké budou náklady na ty nemedicínské položky, ale ten zbytek, jako třeba to experimentální léčivo, bylo hrazeno v rámci té studie.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Reálně možné, aby se v uvozovkách obyčejný smrtelník, ne zdravotník, jako třeba vy, dostal k takovým informacím, že tam je taková studie, ta by třeba mě nebo mému příbuznému mohla pomoci?
2: Možná dneska v době umělé inteligence tu odpověď dostanete velmi rychle. Já jsem na to umělou inteligenci nevyužíval, ale šel jsem tou svojí cestou, že se začínám stárnout, tak prostě spíš stále věřím svému úsudku a zhodnocení data. Ta druhá věc je, myslím si, že jako i experimentální postupy nějakým způsobem je něco, co my jako zdravotníci nějakým diskutujeme se svými klienty, především pokud to dává nějaký smysl a třeba u takhle strašně závažné nemoci to jednoznačně smysl dává.
1: To znamená, že v ideálním případě ten ošetřující lékař by třeba měl nebo mohl ty lidi informovat.
2: Myslím si, že ano. A samozřejmě on nemusí úplně do dokonalosti vědět, co zrovna v tu chvíli konkrétně běží za tu studii. On existuje přímo vyhledávací portál pro všechny klinické studie. Dneska jsou registrované. Když se člověk zadá na webovém portálu www.clinicaltrials.gov svoji diagnózu a že ta studie zrovna běží, tak mu to automaticky vyhledá. Následně tam je vždycky někdo, kdo je zodpovědný, ten s vámi zkomunikuje, co je potřebné, co to vlastně znamená. Tam je potřeba jako vnímat, že mnohdy třeba ta klinická studie může znamenat nějakou zátěž pro toho člověka. To znamená, ne, klinická studie vždycky znamená vše lepší.
1: Také vás vlastně nemusí vybrat třeba do té studie. Nemusíte se jim v uvozovkách
2: nemusíte se hodit, protože že cílem klinické studie je prokázat, že něco je teda lepší než to, co známe teď. Bohužel proto musí být homogenizovaný ten vzorek a tak, aby třeba z této léčby, kterou absolvovala naše dcera, se stala léčba budoucí standardní.
1: V jaké chvíli padlo to rozhodnutí, že založíte nadační fond a začnete pomáhat?
2: Poté, co jsme zvážili všech, čeho se ta klinická studie týká. Možná to je cesta, kterou my se chceme ubírat. Poté, co jsme to prodiskutovali s odborníky, kteří se o nás starali, vysvětlili jsme jim důvody, protože já musím říct, že mimo to, že chcete udělat maximum pro svou rodinu, tak myslím, že i na začátku, jako my jsme si řekli, že se touhletou cestou chceme vydat i proto, že je to jako jediná cesta na to něco změnit. Jo? Protože pokud u vzácné nemoci nebudou pacienti vstupovat do klinických studií, tak stále se jim bude jenom říkat, že žádná cesta není. Jo. Znamená, pokud se má něco změnit, tak ten výzkum prostě nezačíná a nekončí v té laboratoři. On začne v té laboratoři, ale prostě musí na ní navázat ty klinické studie. Pak teda samozřejmě na to navázalo to, že musíme odcestovat, že budeme muset skončit přechodně v práci nebo vůbec skončit v práci. Nevíme, jaké jsou náklady, nikdy jsme ve Francii nežili. Člověk začne licitovat, jestli si to může dovolit. A rodina, přátelé vlastně nám nějakým způsobem chtěli pomoct, ale my jsme vlastně říkali, že my nějak jako pomoc nechceme. Na druhou stranu pak dojdete k tomu, že jediné, jak vám můžou pomoct, je to, že vám třeba nějak pomůžou finančně. A my jsme se nechtěli vlastně na to konto obohacovat. Takže naši přátelé navrhli vlastně formu založit nadační fond. A my jsme řekli dobře, tam vlastně primárně na začátku právě přispěli naše rodiny a přátelé s tím, že jsme si dali jako za požadavek, že ty prostředky, které nevyužijeme, by mohly pomoct někomu dalšímu, koho něco takového stihne. A netušili jsme, že nadační fond bude mít takovou reakci vlastně u veřejnosti a že se dočkáme takové podpory. Bylo to vlastně pro nás jako vlastně velmi cenné, že nám to pomohlo i po té psychické stránce, že jsme viděli, že vlastně na to nejsme sami, že toho já si jako nesmírně vážím. A pak už se ta myšlenka nějakým způsobem jako rozvíjela dál, protože nadační fond to nejsem já a manželka, ale je to vlastně okruh přátel, kamarádů, kteří mají to know-how, jakým způsobem s tím letím nakládat a všechny nás to vlastně nějakým způsobem těžší naplňuje.
1: Kolik peněz už vlastně dárci zvládli nasypat do té vaší nadační kasičky? Pro kolik lidí jste roztáčel už vlastně po druhé ten kolotoč na Letné?
2: Na účet nadačního fondu se dostalo něco kolem 14 milionů nebo ke 14 milionům. Kolotoč pro Ninu, cíl kolotoče je šířit povědomí a trošičku ještě jako navazuje na naše poděkování přátelům, rodině a i té veřejnosti, protože když naše dcera odešla, tak my jsme jim chtěli nějakým způsobem poděkovat a naše Nina vždycky milovala kolotoče a tak nás napadlo, že bychom se chtěli vlastně se všema kamarádama jíma i s těmi, které jsem uvedl, vlastně nějakým způsobem rozloučit a poděkovat za ní právě touto cestou a přitom vlastně jsme chtěli informovat o tom, co dělá a začíná dělat nadační fond a kam se chceme směřovat. Letošek vlastně už byl druhou akcí, byl odlišný v tom, že letos jsme tam nestáli sami jako rodiče, které stihla tato nemoc, ale vlastně už těch rodin tam bylo mnohem víc.

0: až na dřeň.
1: Kolika lidem už jste stihli pomoci?
2: Nadační fond nepomáhá jenom rodinám a dětem. De facto jsme zaměřeni na tři skupiny. Jedno jsou vlastní vědci, které se snažíme podporovat tom, aby něco vymysleli, aby se změnila prognoza této nemoci. Pak jsou to ti poskytovatelé péče, to znamená nejenom zdravotníci, ale samozřejmě primárně zdravotníci, lékaři, sestřičky, ale také psychologové, lidi z podpůrného týmu, rehabilitační specialisti, kdokoliv, kdo se věnuje dětem s mozkovým nádorem. No a pak tou třetí, asi nejvýznamnější skupinou jsou samozřejmě ty rodiny a jejich děti. Je otázka, jakým způsobem se na to dívat, protože vlastně nadační fond jsme tak trošku jako čekali, že hodně často vlastně budeme oslovováni tou rodinou nějaké informace, ať už pro ověření, nebo odpověď mnohdy třeba i na relativně jako jasné otázky, tak tamto množství je určitě někam ke 20, přes 20. Z hlediska toho, že se snaží nadační fond vlastně udělat podmínky pro zajištění léčby, která není v České republice dostupná, a to může mít opravdu celou řadu forem, tak v tuhletu chvíli vlastně jsou to 4 rodiny, které se vlastně zapojí do stejné klinické studie jako jiná naše, ale pak jsou to vlastně další rodiny a děti, kterým jsme se snažili vlastně zajistit přístup ke stejnému léku, ale vlastně mimo klinickou studii, takzvaně programu rozšířeného přístupu k léčivu.
1: Můžeme možná zmínit některé z těch příběhů, které teď hýbají vaším nadačním fondem, komu teď můžeme třeba pomoci? Vím, že na webových stránkách máte právě konkrétní třeba lidi.
2: Tak v současné době máme jednu dívenku Johanku, která je zapojena do klinické studie. Na druhou stranu tam rodina byla velmi schopná, sami si zřídili vlastně na začátku své cesty sbírku, ale také jsme jim již vlastně dali, protože asi nejspíš finanční zdroje, které mi ze své sbírky už nebyly dostatečné, takže tam jsme už dali příspěvek. Pak máme vlastně 2 muže, jedno z toho je dospělý a druhý je mladík, kteří jsou vlastně oba zapojení do toho programu toho rozšířeného přístupu k léčivu, a v současné době teďka vlastně máme bohužel nově dívku ve věku 25 let, která se bude zapojit do klinické studie, a dívku, které jsou 4 roky, která také půjde do stejné klinické studie.
1: Přiznám se, že pro mě samotnou je nesmírně těžké jenom s vámi mluvit o takto závažném tématu. Vůbec si neumím představit, jak to zvládáte vy. Pomáháte těm rodinám, ale i třeba sobě i nějakou psychologickou pomocí? Můžete nasměrovat psychologa, psychiatra, nějakou psychohygienu jim poskytnout nebo třeba poradit?
2: Tak já si myslím, že to je přesně jakoby ta druhá úroveň, kterou jste zmínila. Na druhou stranu úkolem nadačního fondu asi není být úplně jako rozcestníkem nebo přesně říkat, co se jak má dělat. No, na druhou stranu spíš na nás padají na té lidské úrovni vlastně dotazy, co jste dělali vy, co byste dělali. A to je jako pohled jedné rodiny, dvou lidí a našich přátel, co třeba se dělalo. To znamená, že spíš, když se vyskytne nějaký problém a třeba se nedaří získat tu podporu, přesně jak byste sama řekla, na úrovni zaplatit psychologa, sehnat psychologa, fyzioterapeuta, tak to je přesně to místo, kde ten nadační fond nějakým způsobem může pomoct minimálně třeba s tou finanční podporou. Ale tím, že se na nás vlastně obrací odborníci, kteří třeba se snaží s námi nějakým způsobem spolupracovat, tak už máme vytipovaná konkrétní jména, konkrétní adresy. Na druhou stranu Česká republika je velká, my žijeme v hlavním městě, tak lépe asi odpovíme na otázky tohoto typu, které se týkají vlastně Prahy, Středočeského kraje, než úplně třeba severní nebo jižní Moravy.
1: Povězte mi, kde vyberete tu sílu to všechno zvládnout? Co vám pomáhá?
2: Tak je to ta rodina, jsou to přátelé. A i když se do toho stavu jako dostanete, no tak máte jenom 2 cesty. Samozřejmě můžete někde být schovaná v koutě brečet. My jsme si vybrali tuhle tu cestu a určitě nám to pomáhá. Kdyby nám to nepomáhalo, tak to neděláme. Jo, samozřejmě dostáváme dotazy, jestli nám to víc neubližuje, když se setkáváme se stejnými příběhy. Já si myslím, že vlastně oba dva s manželkou hnedka na začátku jsme vnímali obrovskou potřebu se s někým setkat, komu tahle nemoc jako vlastně vstoupila do života. Jo, ne, možná byste viděla to, že se to dá zvládnout, že můžete fungovat a že musíte fungovat. Možná se zeptat i na něco konkrétního, ale my jsme vlastně tuhle možnost jako nenašli, nedostali, a když už prostě se tohleto všechno stalo a děje, tak nám přijde vlastně trošku škoda tuhletu možnost vlastně komu nabídnout, tomu, kdo o ní má zájem. No, protože samozřejmě nemusí být úplně každý, kdo takový zájem má a chce.
1: Naším hostem byl docent Martin Chovanec, jeden ze zakladatelů nadačního fondu NINA. Díky moc za to. Děkuju za to, co děláte. Mějte se krásně.
2: Moc děkuju také, mějte se krásně.
0: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Beyoncé Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
0: Praha žije.
1: Rádio Praha 107,1 FM a

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Radio Praha. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzního opatření známého jako chat control.
3: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace.
4: Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
5: Výjimka by měla platit 2 roky, než ji nahradí trvalá právní úprava.
2: Chaotická bouře kolem chat kontrolu, hádka o sledování zpráv na síti, taky varování před šmíráctvím i apel na ochranu kvůli dětské pornografii. Co se to stalo v Evropském parlamentu? Poví Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Dnes je úterý 14. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
6: Děkuji moc za pozvání.
2: Velkou bouři v minulých dnech strhlo hlasování o takzvaném chat kontrolu v Evropském parlamentu. Co přesně se řešilo?
6: Řešila se vlastně výjimka z pravidel, které platí v Evropské unii už od roku 2021. A to výjimka z legislativy, které se říká e-privacy. Takže z legislativy, která vlastně řeší ochranu soukromí na internetu. Tuto legislativu Evropské unie řešili dlouhá léta. Předtím od roku 2021 tato legislativa platí a ta nám určuje, co mají třeba ty velké platformy dělat pro to, aby naše soukromí na internetu zůstalo zachováno. Kvůli tomu, aby ty velké platformy mohly řešit ty problémy, které jsou spojené se zneužíváním dětí online, tak dostali z těch pravidel dočasnou výjimku, která nám platila posledních 5 let a ta vlastně ten platformám umožňovala nahlížet zkrátka do konverzací a vyhledávat v nich nebezpečný obsah.
2: Ale my už jsme řešili chat control loni na podzim, to není to stejné?
6: To není to stejné, to je vlastně nový návrh legislativní, protože to, co jsem popisovala předtím, je tedy nějaká výjimka z pravidel.
2: Ano, ano.
6: A evropské instituce, myslím si, že správně uznali, že je dobré tuto velice citlivou věc regulovat něčím jiným než nějakou dočasnou výjimkou, která pořád potřebuje natahovat, ale že by bylo fajn nějaká jasná pravidla, jak s tím nelegálním obsahem, který se týká právě dětí, zneužívání dětí, nakládat, jak to postihovat a jak ho vyhledávat na tom internetu.
2: Dobře, takže to, co jsme řešili loni na podzim, tak to by měl být nějaký trvalejší zákon a tohle
6: přesně
2: je výjimka.
6: Tak.
2: Takže loni velký chat control, teď malý chat control,
6: dejme tomu.
2: A dobře, ale jak u velkého, tak i u malého velká bouře emocí a názorů z jedné nebo z druhé strany. Ta výjimka letos na jaře vypršela, ale na jaře. A už v březnu se Evropský parlament usnesl, že ji nebude prodlužovat, ne? Tak proč to řešíme teď v červenci? Do toho musel někdo zasáhnout a znovu vrátit ten předpis na stůl, ne? Aby to mohli europoslanci minulý týden řešit.
6: Přesně to se stalo. Ten procedurální krok spustila Rada EU, to znamená členské státy. A to vlastně poté, co byly konzultovány s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolou, která měla jednat na základě nějaké pobídky ze strany šéfů frakcí Evropského parlamentu. Když se vlastně řeší, co vůbec bude Evropský parlament projednávat, čemu se bude věnovat, tak existuje i něco jako konference předsedů a ti šéfové těch velkých evropských frakcí se sejdou u jednoho stolu a vlastně říkají, čemu se má prostě Evropský parlament věnovat.
2: Takže to byl lobbying tak trochu?
6: Byl to samozřejmě i lobbying a zkrátka Evropská lidová strana, ta nejsilnější frakce, řekla, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. Roberta Metzola řekla radě členských států, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. A Rada EU vzkřísila návrh a poslala ho do Evropského parlamentu na druhé čtení.
2: A je to podle pravidel?
6: Podle pravidel by to mělo být. Je pravda, že existují hlasy, které říkají, že Roberta Metzola poté, co několikrát ten návrh selhal v Evropském parlamentu, tak měla požádat Evropskou komisi, aby ten návrh zcela stáhla. Roberta Metzola to neudělala, protože zřejmě cítila, že nějakou šanci ten návrh má, ať už prostě mezi členskými státy nebo mezi europoslanci, takže o to nepožádala. Jinak o tom stažení návrhu potom rozhoduje Evropská komise, takže to, že by Evropský parlament požádal komisi, aby ten návrh úplně jako schodila ze stolu, tak to by ještě neznamenalo, že tak stane. O tom vždy rozhoduje Evropská komise a my vlastně ještě v tom březnu jsme viděli i velký tlak ze strany Evropské komise na Evropský parlament, aby se něco schválilo, protože co je ještě důležité je, že ty velké platformy, tak na ně ještě klade tlak jiná legislativa evropská, což je v Česku poměrně nechvalně známý Digital Services Act, DSA, k tomu se v Česku říká často nějaká cenzura, která vlastně říká těm platformám, že oni musí odstraňovat a řešit ten nelegální obsah, do kterého se samozřejmě počítá i obsah, který zneužívá malé děti. Takže i proto ta komise tak tlačila i na Evropský parlament, aby ještě se k tomu vrátil, aby to projednal, aby tam nebylo právní vákuum, aby ty velké firmy věděly, co mají dělat.
2: Dobře, tak abych to shrnul, tak výjimka z toho e-privacy, z té legislativy, to, že ty platformy mohou i přes ten zákon sledovat ty zprávy na internetu právě proto, aby zamezili šíření třeba dětské pornografie, tak to skončilo v dubnu, v březnu teda to prodloužení spadlo pod stůl, nicméně po nějakém lobbingu a rozhodnutí šéfky Evropského parlamentu a těch členských států a lidovecké frakce, která v tom byla nejhlasitější asi, tak se to vrátilo 100%. V červenci na stůl. Do druhého Přesně čtení. Tak. Proč do druhého čtení?
6: Protože už to první čtení mělo nějakým způsobem za sebou.
2: Byť... Jo, byl tam ten vývoj, ale neúspěšný a teď je teda druhé čtení.
6: Ano, ano, přesně tak. A pokud zkrátka nějaký návrh rada pošle do Evropského parlamentu, tak je to automaticky už druhé čtení.
2: To druhé čtení proběhlo minulý týden v úterý a ve čtvrtek. Ve čtvrtek bylo to finální hlasování. Já jsem se na něj díval, ta atmosféra byla docela bouřlivá, řekl bych chaotická hodně. Bylo rušno v Evropském parlamentu v sále.
7: The vote is closed.
2: Věděli vůbec sami europoslanci, o čem hlasují? Bylo tam spousta dotazů.
8: We ask for final rejection votes on the matter.
2: A spousta dodatků ještě k tomu.
9: We are standing with the children. We have to protect them from predators.
6: To je pravda. Já musím říct, že řada těch jednání Evropského parlamentu probíhá bouřlivě, že často se tam vlastně vykřikuje, o čem vůbec hlasujeme, co hlasujeme, protože tam to skutečně běží jak...
2: To bylo i teď, tam se někdo ptal, o čem teda teďka vůbec budeme hlasovat.
6: Ano, ano, ale to není úplně, nebo děje se to běžně v Evropském parlamentu, bych řekla, protože skutečně ta rychlost toho hlasování, ten počet těch pozměňovacích návrhů, které se k tomu objevují, tak je... celá řada a těch poslanců je tam 720, takže uhlídat všech těch 720, těch tam tady bylo méně, protože bylo léto, tak je velice náročné a probíhalo tam velké zmatení, velká diskuze kolem toho, výkřiky kolem toho, ale jak říkám, to se občas v Evropském parlamentu zkrátka děje. A tam tady procházelo to druhé čtení, tedy toho návrhu a hlasovali se tam i pozměňovací návrhy. Hmm. To hlasování bylo poměrně specifické tím, že se jednalo o druhé čtení a ještě urgentní vlastně proceduru, tak bylo zapotřebí, aby více než 361 europoslanců chtělo ten návrh schodit ze stolu. A těch 361 europoslanců se vlastně nenašlo.
2: Ale našla se většina.
6: Našla se většina.
2: Je to paradoxní teda.
6: Ale prostě to hlasování bylo nastaveno tak a počítalo se s tím dopředu, že je potřeba více než 361 europoslanců, ti se ale nenašli a potom se vlastně překročilo právě k tomu hlasování těch pozměňovacích návrhů a i to nám způsobilo trošku chaos, protože ne všichni europoslanci si byli vědomi toho, že je potřeba, aby jich bylo více než 361, takže když viděli, že jich hlasovalo více pro to, aby ten návrh byl smeten ze stolu, tak se začali stěžovat, jak to, že hlasujeme o pozměňovacích návrzích, ale tam si myslím, že to byla spíše neznalost některých europoslanců, kteří si nenastudovali, jak vlastně se bude hlasovat ten den.
2: Musíme děti ochránit před sexuálními predátory, to zaznělo například právě od jednoho ze zástupců lidovců, odpor například vyjádřila levice. V jaké podobě teda nakonec byl ve druhém čtení malý chat control schválen?
6: Ten malý chat control byl schválen tak, že se pokračuje v té výjimce, která tady trvala uplynulých 5 let. Přidali se tam ale některé pozměňovací návrhy, které mohou působit jako velice důležité. A to je třeba to, že se to nemá vztahovat na šifrované konverzace.
2: End to end. Přesně to tam tak. Nebude.
6: Přesně tak. Na to by se ta výjimka vztahovat neměla. Nebo to si myslí Evropský parlament, protože ještě nejsme u konce, ale
2: rozumím,
6: to je to,
2: jsme
6: co
2: v
6: Evropský
2: pořád.
6: Tak, to je to, co Evropský parlament řekl, že tady to skenování těch zpráv ano, ale nikoli u těch end-to-end šifrovaných komunikací, což je třeba WhatsApp.
2: Jo, no ale,
6: nebo signál.
2: Dobře, ale tak není to třeba zase, když už to teda bylo schváleno, tohle poměrně velká šedá zóna nebo slepé místo, kde naopak třeba právě ta komunikace, ve které může probíhat nějaká kriminální činnost, by mohla fungovat a být?
6: Samozřejmě, že je, ale pokud by ten pozměňovací návrh třeba nebyl načten a nepanovala by nějaká shoda, že se to odhlasuje, tak by řada europoslanců si to rozmyslela, protože takhle ti europoslanci, kteří hlasovali pro to,

0: Evropského parlamentu a mluvili jsme tady o tom, že návrh vrátila k projednání a nedoporučila ho Evropské komisi naopak stáhnout.
1: Samotná Roberta Metsola porušila ta pravidla.
0: Právě Gregorová byla spolu s Kateřinou Konečnou, Ondřejem Dostálem, Ivanem Davidem a Ondřejem Krutílkem v úterý proti tomu, aby se výjimka ve čtvrtek vůbec projednávala. Co to znamená, že se teda hlasovalo v úterý a pak ve čtvrtek?
2: V úterý se hlasovala ta urgentní procedura, protože aby Evropský parlament mohl něco vlastně schválit okamžitě na plénu, bez toho, aby to zase museli řešit výbory Evropského parlamentu, které mají vlastně za úkol připravovat ty zprávy, které jdou potom na to plénum Evropského parlamentu, tak aby se vlastně toto mohlo obejít, aby se to schválilo ještě před letní pauzou, protože Evropský parlament nyní už je v letní pauze a znovu se vrátí zpátky do křesel ti europoslanci až v září, nebo na konci srpna, případně i v září, tak abychom neměli další ty dva měsíce toho právního vákua. Takže proto Evropská lidová strana především řekla, my potřebujeme to vyřešit urgentní procedurou a Evropská lidová strana je velice silná, má velice silný hlas, má právě tu šéfku toho Evropského parlamentu, tak díky tomu vlastně se jim podařilo tu urgentní proceduru schválit a proto hlasování té urgentní procedury získali souhlas nejen poslanců z Evropské lidové strany, ale celá řada europoslanců z různých politických stran souhlasila s tím,
0: hnutí,
2: že je potřeba
0: ano, bylo
2: to
0: třeba
2: řešit
0: pro,
2: urgentně.
0: Kromě teda stanu TOP 09 KDU, a, která,
2: což jsou členové IPP.
0: Ano, tak hnutí ano bylo třeba pro, to je zajímavé, takže kromě toho, že se to kontroverzně vrátilo vůbec na plénum na to projednávání, tak se ještě v úterý odsouhlasilo, že se to bude projednávat ve zrychleném režimu.
2: Ano, přesně tak.
0: Takže se za dva dny potom o tom hlasovalo.
2: Přesně tak a už vlastně v úterý bylo jasné, že pokud se ta urgentní procedura schválí a ve čtvrtek to půjde na to plénum, tak už bylo jasné, že bude zapotřebí ke smetení toho návrhu více než těch 361 europoslanců. Všichni ví, jak vypadá červencová plenárka, že už těch europoslanců je tam značně méně, řada z nich už je nadovolených, jsou omluvení z toho jednání. Takže už v úterý, když se hlasovala ta urgentní procedura, v řadě těm europoslancům muselo být jasné, že to ve čtvrtek potom projde, pokud to půjde tou urgentní procedurou.
0: A co víc, abych to teda udržel u tématu českých europoslanců, to je nám nejbližší a europoslankyň, tak někteří mezi úterým a čtvrtkem otočili. Protože někteří v úterý chtěli, aby to bylo zrychleně vyřešeno a ve čtvrtek to pak ale neposlali dál, respektive neodsouhlasili. Tím se to stává ještě zamotanější. Je to případ právě třeba českých europoslanců za hnutí ANO. Proč tak rychle změnili názory? Otázkou Jaroslav Bžoch nejdřív mluvil o tom, že je potřeba, aby výjimka platila dál, protože policie díky tomu dostává echo o predátorech na internetu, pak ale ve čtvrtek teda nehlasoval a ostatní jeho kolegové z ANO byli proti, přestože v úterý byli pro.
2: Mohlo tam dojít ke zmatení některých těch europoslanců, protože oni často hlasují u celé řadě návrhů, když schvalují prostě ten program, schvalují třeba to, jestli bude ta urgentní procedura nebo ne. Já bych se nedivila k tomu a neříkám, že to tak bylo. Kdyby třeba někteří europoslanci si nevšimli, že to je ten chat control 1, protože ono to vlastně bylo označeno v tom programu jako, že to je prodloužení tady nějaké výjimky z e-privacy. Nebylo to označeno, že toto je chat control 1.0, takže možná jenom prostě si nedohledali, o čem ta legislativa je a řekli ano, tak my s tím souhlasíme, dejme urgentní proceduru, protože tady bude nějaké právní vákuum, pokud se, řekněme, neposuneme dál v této otázce.
0: Takže nedočetli dokonce.
2: Je to možné, neříkám, že to tak určitě je, ale nedivila bych se tomu.
0: A to samé Danuše Nerudová ze Starostů, která byla v úterý pro, ale proti ve čtvrtek. Potom čtvrtku pak Nerudová na sociálních sítích psala, že odmítla chat control a lidi teda začali automaticky celkem logicky vytýkat, že se chová alibisticky, když to hlasování vůbec teda umožnila v tom zrychleném režimu, pak se zablokovala Twitter.
3: Dnes jsem odmítla chat control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem. Chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací.
0: Tomhle velotoči rozumíte stejně, že si to paní europoslankyně prostě špatně přečetla?
2: Zrovna u Paní Nerudové bych spíš si myslela, že ona nechtěla jít proti své vlastní frakci evropských lidovců, protože ona má i mezi těmi, řekněme, evropskými lidovci, kteří tlačili na to, aby se to vlastně schválilo, jak ta urgentní procedura, tak i ten chat kontrol 1.0, tak ona tam má poměrně zajímavé postavení, oni jí vlastně svěřují poměrně zajímavé legislativy a samozřejmě, že ty frakce na to koukají, kteří ti europoslanci drží pospolu.
0: Hlídají si to.
2: Ano, prosazují.

0: ty priority té Evropské lidové strany. Proto ta Evropská lidová strana, pokud si něco umane, že něco chce, tak se k tomu často potom i nějakým způsobem dospěje. Takže si myslím, že zrovna u Danuše Nerudové a u těch europoslanců z stanu TOP 09, tak to jejich hlasování bylo ovlivněno tím, že zkrátka sedí v té Evropské lidové straně. Tam jim třeba ti jejich spolustraníci předložili silné argumenty, proč to mají udělat, proč to mají odsouhlasit, a oni nechtěli.
1: A tomu já rozumím, ale tak tam to platí pro to úterý, ale ve čtvrtek přece hlasovala proti.
0: Protože každý potom, nebo takhle, co se v Česku často dělá, je, že potom hlasování Evropského parlamentu se nám pak objevují různé ty grafiky, kde
1: ano,
0: jsou ty fajky a
1: hlasoval,
0: křížky, kdo
1: ano,
0: jak
1: ano.
0: hlasoval. A nikdo potom nechce být kritizován za to, že tam má tu fajfku nebo ten křížek podle toho, co to je. Takže
1: je to PR.
0: Je to, myslím si, že částečně, že PR, že nechtěla být označována jako ta, kdo odsouhlasila chat control 1.0, byť se to tak vlastně stalo v tím úterním hlasování.
1: Ano, a paní europoslankyně to pak teda ještě víc okomentovala na svém webu.
2: Kdybychom zrychlenou proceduru nepodpořili, parlament by velmi pravděpodobně nestihl přijmout svou pozici v zákonné tříměsíční lhůtě. Navíc, když jsou v tom letní prázdniny. Co by v tomto případě hrozilo? Automaticky by začal platit text schválený členskými státy, který prolamuje ochranu našich konverzací.
1: Je samozřejmě otázka, zda by se to v klidu nestihlo, kdyby ta lhůta byla prodloužená třeba o další měsíc, ta možnost tu je, a kdyby se to teda normálně řešilo standardní cestou. Nicméně, to už je jedno, bylo to schváleno. Ve čtvrtek potom teda těmi jedinými, kdo souhlasili s chat kontrolem 1.0, tedy tím malým chat kontrolem, pokračováním té výjimky, za Česko byli 4 europoslanci. Tomáš Zdechovský, který tvrdí, že ochrana dětí je pro něj jedna z největších priorit, ale odmítá, že podporuje plošný monitoring.
3: Já jsem s tou pozicí spokojený.
1: Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.
3: Ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
1: Pak je tu Ondřej Kolář z Topky, to je druhý český europoslanec, díky jehož hlasu prošel chat control, ten tvrdí, že ochrana dětí a ochrana soukromí nejdou proti sobě. Potom Luděk Niedermayer taky byl pro Stopky a Jan Farský ze stan, tedy spolustraník Danuše Nerudové, který tvrdí, že díky tomuto mechanismu policie odhalila stovky případů zneužívání dětí. Což říká teda i Jaroslav Bžoch, pokud jsem dobře pochopil.
4: Tak například České republice, kdy za polovinu roku přišlo přes 8,5 tisíce těchto hlášení.
1: Taková data skutečně existují?
4: A policie byla schopná najít přes kolem 150 lidí, kteří se podíleli na trestné činnosti v oblasti zneužívání dětí v online prostředí.
0: Já jsem se snažila ověřit, zda existují jasná čísla, co nám tedy ten chat control, který dosud platil ta 1.0, ta výjimka těch uplynulých 5 let, jestli to přineslo nějaké ty závěry. Mně se nepodařilo tyto informace, co říkají europoslanci o těch stovkách lidí, ověřit. To, co ale víme, je, že když podobné výjimce, nebo řekněme k podobnému spíše bezpráví, došlo dříve, takže ten počet těch reportovaných incidentů jako výrazně poklesl. Takže je pravda, že pokud ty platformy mohou do těch konverzací nahlížet, tak samozřejmě je vysoký ten počet reportovaných událostí, kdy se objeví nějaký ten nelegální obsah na sociálních sítích a ty autority to potom řeší, tak to víme, že ten nárůst tam je. Ale i třeba data Evropské komise vlastně říkají, že ještě nemáme dostatek informací o tom, abychom mohli jasně říct, že pokud ty platformy nahlíží do těch konverzací, tak potom máme třeba více lidí odsouzených za tady jako šíření dětské pornografie. Taková data bohužel nemáme, nebo nejsou alespoň veřejně dostupná. Možná s nimi zatím disponují pouze nějaké, řekněme, složky trestního stíhání a tak podobně, ale na veřejnosti ta data nejsou.
1: Ale je to teda, když vezmeme v potaz alespoň nárůst toho reportování, je to teda něco za něco, protože řada těch europoslanců, nejenom europoslanců i expertů, skutečně upozorňuje tu velmi velké varování, že ten zásah do soukromí je v tu chvíli obrovský. Je to tak?
0: Je to tak a já bych chtěla v této debatě říct, že jako oba dva ty tábory mají velice silné argumenty. Na jednu stranu ochrana dětí, možnost tedy nahlížet do těch konverzací, také musíme si uvědomit, že vlastně, když se třeba podíváme na různé průzkumy veřejného mínění, které se nechávají zpracovat evropské instituce, tak víme, že občané chtějí, aby se to nějakým způsobem řešilo, protože si uvědomí ten problém, že existuje. Chce to řada politiků, aby se to řešilo. Ale je ta otázka, jak to technicky zkrátka nastavit a zda je vůbec možné to technicky nastavit tak, aby to soukromí lidí zůstalo ochráněno. A to by měl měl přinést ten chat kontrol 2.0.
1: No, ale ten teďka neřeším, abychom v tom nedělali guláš ještě větší, než v tom je. Ten jsme řešili na podzim a možná zase někdy řešit budeme. Teď ještě zpátky k tomu malému chat kontrolu. Vy už jste to taky říkala, je léto, jsou prázdniny. I to umožnilo hladší schválení, pokračování té výjimky, protože z těch českých europoslanců, abychom tady jmenovali další, řada z nich na tom hlasování ve čtvrtek nebyla. Už zmíněný Jaroslav Bžoch, ale třeba taky Vondra, Vrecionová, Kubín, Bartušek.
0: Kdokoliv se nedostavil na to jednání toho Evropského parlamentu, protože už měl nějaké jiné závazky, dovolenou například a tak podobně, tak vlastně hlasoval pro pokračování toho chat kontrolu 1.0, protože tam skutečně bylo klíčové, aby tam byl někdo, kdo zvedne ruku, že je proti a chce to shodit ze stolu. Kdo tam nebyl, tak vlastně hlasoval pro. Nutno ale podotknout, že když se to řešilo třeba v úterý, zda vůbec ta urgentní procedura bude, tak ti europoslanci, kteří už byli třeba v zahraničí, tak nemohli vědět, že se o tom bude ve čtvrtek hlasovat. Ale možná je to jejich chyba, měli být v práci, pokud věděli a věděli to, že v červenci se ještě koná plenární zasedání Evropského parlamentu.
1: Co s tím návrhem bude teď dál? Protože teda to prošlo druhým čtením, jestli chápu správně.
0: Ano, prošlo to druhým čtením, ale to ještě není konec legislativního procesu, protože ještě tam máme pořád i členské státy. Většina evropských legislativ vyžaduje jak stanovisko souhlas Evropského parlamentu, tak souhlas Rady EU a tyhle dvě organizace, instituce se musí domluvit vždycky na nějakém kompromisu, což je potom ta finální legislativa. Takže teď víme, že Evropský parlament chce, aby chat control 1.0 pokračoval a má tam nějaké pozměňovací návrhy. My víme, že Rada EU chce také, aby chat control 1.0 pokračoval, protože iniciovala to druhé čtení, ale nevíme, jestli Rada EU souhlasí s těmi pozměňovacími návrhy, což je ta zmiňovaná vlastně ochrana té šifrované komunikace, tak nevíme, co na to vlastně Rada řekne. Takže Rada EU má nyní 3 měsíce na to, aby se podívala na ten výsledek toho druhého čtení Evropského parlamentu a řekla buď ano, my s tímto souhlasíme s těmi pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu, schvalujeme to a legislativa je hotová, anebo Rada může říct pozor, my s těmi pozměňovacími návrhy nesouhlasíme a tím pádem nám pak nastává ještě další, řekněme, dohadovací řízení mezi členskými státy a Evropským parlamentem, kde se může stát opět v podstatě cokoliv.
1: Dobře, a když to projde, očekávejme teda, že by třeba ten průběh mohl být hladký, vzhledem k tomu, že oba dva ty orgány vlastně chtějí, aby ta výjimka pokračovala, tak v ten moment bude platit dokdy? Zase 5 let?
0: Ne, tam máme rok 2028. Myslím, že je to srpen 2028, do kdy by ta výjimka měla platit. To znamená, že ty velké platformy budou moci pokračovat v tom, co těch uplynulých 5 let dělali. A něco, co jsme ještě nezmínili, a myslím si, že to důležité, je to, že vlastně ty platformy Meta, Google, Microsoft řekly, že i když jim nebyla schválena v tom dubnu ta výjimka, takže v té praxi budou vlastně pokračovat, protože je pro ně lepší být tak trochu na hraně zákona a dělat tuto aktivitu, spíš než aby potom dostali velkou pokutu kvůli nařízení DSA, která jim říká, že tuto záležitost vlastně musí řešit.
1: Tam je ten tlak z té druhé strany.
0: Ano, ano.
1: Tak vidíte, tak to bylo úplně zbytečné, to jednání v tom Evropském parlamentu, ne nakonec, když to stejně chtějí dělat.
0: Tak teď vlastně ty platformy mohou být spokojené, že mají jako fakt 100% právní, nebo pokud se to tady schválí na té úrovni rady, tak že budou mít tu jistotu, že vlastně jim nehrozí pokuta ani z jedné strany.
1: Dobře, rok 2028, do toho by platila případná výjimka a do té doby je spousta času na to znovu se vrátit k chat kontrolu 2.0, k tomu velkému a schválit to natrvalo. Chápu správně, že to je plán?
0: To je ten plán, ale tím, že tu výjimku teď máme na další 2 roky, tak vlastně ta ochota těch institucí řešit nějaký chat control 2.0 razantně poklesne, protože si všichni řeknou, tak do roku 2028 to máme nějak jakž takž jako ošetřené, tak to nechme těm dalším politikům, třeba ať si jako o tom handrkují oni, ať my třeba na tom nestrácíme nějaké politické body.
1: Protože to bude velká bouře i příště.
0: Samozřejmě.
1: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla a udělala v tom jasno.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU, která každým dnem sleduje, co se to děje v institucích Evropské unie, takže si nemohla nechat ujít ani bouři kolem hlasování o chat kontrolu. Co se stalo, to jsme dneska probrali. Kdybyste náhodou mířili na Colors of Ostrava, tak se zastavte u Airstreamu Radiožurnálu, který se do Ostravy přesunul z Karlových Varů. A kdybyste neměli ve středu večer v Ostravě co dělat, tak od 8:45 na Chess Global Stage vystoupíme spolu s Janem Charvátem, kterého znáte z naší úspěšné speciální série Extrém. Naslyšenou zítra.

0: Před půl rokem představila vláda Andreje Babiše ambiciózní hospodářskou strategii s názvem Česko – země pro budoucnost 2.0. Cílem je během příštích 4 let změnit ekonomiku tak, aby v ní převažovala vysoká přidaná hodnota a stali jsme se jakýmsi inovačně technologickým centrem Evropy. Co vládní politici zatím proto udělali a co je reálné splnit? Téma probereme se zmocněncem pro plnění hospodářské strategie Ondřejem Dočkalem. Zeptám se na to i šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje a ekonoma Tomáše Dvořáka. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Celkem 160 opatření obsahuje zmíněná hospodářská strategie vlády, které se mají splnit během 4 let. Za první půl rok je jich hotovo v klíčovém rezortu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka asi 5. Většinou jde o změny v energetice. Vláda například snížila ceny energií tím, že za domácnosti a firmy platí poplatek za obnovitelné zdroje. Na podporu má také dosáhnout více firm z energeticky náročného průmyslu. Podle zmocněnce pro plnění hospodářské strategie Ondřeje Dočkala se pak ještě letos chystá také nový tarifní systém pro ceny energií a klíčový bude také nový stavební zákon, který má urychlit dlouhé povolovací procesy. Jak to vypadá s ambiciózními investicemi slíbenými vládou a co zajímavého se rozhodlo podle zmocněnce Ondřeje Dočkala už v minulých měsících, to jsme probrali u nás ve studiu.
1: Z čeho mám největší radost je teďko nedávné schválení vládou české účasti na AI Gigafactory, protože když se podíváte, jak stát jako Česká republika se může dostat do pozice, kde by mohl hrát nějakou roli v AI, tak ta infrastruktura je klíčová. Tenhle ten projekt, pokud se nám podaří ho vyhrát, je to ještě jako soutěž v rámci Evropské unie, ale vláda se za to postavila, tak vlastně zajistí, že česká věda, ale i česká státní správa a české firmy budou mít přístup k AI infrastruktuře, kdy ji potřebují, v rozsahu, jak ji potřebují, za rozumné ceny a i potenciálně v citlivých případech, jako například armáda, protože ta infrastruktura bude domácí. Takže pro mě osobně nejdůležitější posun je tohle.
0: Vláda rozhodla, že poskytne 15 miliard jako kofinancování k dotaci Evropské unie, která už byla předtím schválená. A dalších 70 miliard do toho mají vložit právě soukromí investoři, je to tak?
1: Ano, přesně tak. Tam je vlastně model kofinancování Evropská unie, stát a soukromý investor. Vlastně takhle je to nastavené centrálně.
0: Při představení té hospodářské strategie, tak Karel Havlíček trochu zpochybnil, jestli stát těch 15 miliard na to vydá. Tomu jste věřil, že by to třeba vláda tu dotaci na tenhle projekt, o kterém říkáte, jak je důležitý, nedal?
1: Rozhodně. My jsme si to detailně vyhodnocovali a ono, v době, kdy jsme schvalovali hospodářskou strategii, tak ještě nebyly známé podmínky té výzvy. A ono se dát z veřejných peněz 15 miliard do něčeho, aniž bychom věděli, jaké tam budou podmínky a jestli je to to nejlepší řešení, by podle mě nebylo zodpovědné. Takže my, a tam je rozdíl oproti minulé vládě, my jsme k tomu udělali detailní analýzy, napočítali jsme si, jak vychází business case, mapovali jsme, jestli je tam skutečně poptávka ze strany české vědy, české veřejné správy, ale i českého biznesu, aby jsme věděli, že to rozhodnutí dává smysl, aby se nestalo, že dáme 15 miliard na investici, která nebude mít návratnost v žádné rovině.
0: A vláda podle vás minulá, která ten projekt rozjela, podala tu žádost, tak neměla tyhle informace?
1: My, když jsme nastupovali aspoň na MPO, nemůžu mluvit za vládu, tak AI Gigafactory nebyla zpracovaná analýza. Nebyl žádný pohled na to, jestli potom skutečně poptávka, byl to spíš politický projekt. Vlastně tehdejší plán bylo o tom rozhodnout na vládě už v lednu. Což vzhledem k tomu, že k tomu prostě nebyly analytické podklady, tak by za mě bylo rozhodně problematické. Hmm. Že já sám jsem to na začátku brzdil, protože jako AI infrastruktury se dneska po světě staví strašně moc. Jsou i obavy, že jí bude příliš. A bylo potřeba si počkat až na parametry toho projektu.
0: Já se posunu k takovému obecnějšímu cíli té hospodářské strategie, o kterém mluvil také třeba premiér Andrej Babiš při tom představování. A to bylo, jako stát se více zadlužíme, protože budeme více investovat, tím zrychlíme ekonomický růst a v budoucnu se nám to vrátí. Můžete říct po tom půl roce, kam směřují nebo budou směřovat ty investice státu a jaký dopad to bude mít na ekonomický růst?
1: Tam je potřeba rozlišit investice celkové a investice státu. Primární hledisko, jak se na to díváme, je, že v hospodářské strategii jsme si vytyčili prioritní investice, které by se měly stát, ale ideálně bychom chtěli, aby je nemusel platit stát nebo veřejný sektor. Pro každý projekt, který dává smysl, hledáme nejdřív, jak ho zaplatit z jiných zdrojů, a pokud je potřeba spoluúčast státu, tak hledáme nástroje, jak ji udělat co nejmenší. To znamená využívat třeba Národní rozvojovou banku, využívat PPP projekty, využívat různé nástroje, kde je nějaké kofinancování ze soukromého sektoru. Pokud se ptáte přímo na to, kam půjdou nejvíc peníze státu z toho, co v hospodářské strategii je, tak kde ten model kofinancování ze soukromého sektoru moc nejde udělat, je školství. Takže tam počítáme s velkým nárůstem výdajů ze státního rozpočtu. A do nějaké míry věda, výzkum, inovace. Tam počítáme, že ten nárůst těch soukromých prostředků a těch veřejných bude zhruba stejný. V těch ostatních oblastech, jako třeba energetika, tam my máme pohled na to, co by se mělo stát, ale může to zajistit soukromý kapitál.
0: Když se podívám do nového fiskálně strukturálního plánu Ministerstva financí do roku 2030, tak tam vlastně to zadlužení státu neroste, ono se má zvýšit v příštím roce, jenom se to prostě odkládá o rok, kdy má začít potom konsolidace a má zase klesat to zadlužení státu a upřímně oni nijak se nezvedají ani investice ze strany státu, tak nějak stagnují kolem úrovně z roku 2025.
1: Když se podíváte na investice státu, jako České republiky,
0: myslím, tak národní investice, ano. Oni ty evropské dokonce budou klesat, protože končí národní
1: ale
0: plán obnovy.
1: My v téhle metrice jsme relativně hodně vysoko. Takže problém České republiky nebyl, že by těch investic, které nějakým způsobem plynou ze strany státu, bylo málo v objemově, ale že se nedělali chytře. Že tam nebyl ten princip, že třeba za jednu korunu, co dá stát, tak se na to napáruje několik korun ze soukromých zdrojů. To je jedna věc. Druhá věc je, my když se podíváme na nápočet rozpočtových dopadů přímo těch opatření, co jsou v té hospodářské strategii, tak nám to vychází tak, že první dva roky od náběhu těch hlavních opatření, což je teďko rok 2027-2028, tak jsou rozpočtově negativní. Je tam nějaký jako dodatečný rozpočtový výdaj, který je z velké části způsobený právě tou kapitolou školství. Ale vlastně už třetí, čtvrtý rok, díky tomu, že většina těch investic se realizuje v kombinaci se soukromým sektorem a nějaké ty věci už mají návratnost čase, tak ten samotný fiskální dopad těch věcí, co jsou ve strategii, není negativní. Ještě jedna věc, kterou bych k tomu ale dodal, je, že hospodářská strategie neřeší fiskální konsolidaci. Pro mě to jsou jako spojené nádoby, ale jsou to pořád dvě nádoby. V hospodářské strategii nemáme daňovou reformu, což je samozřejmě něco, nad čím se dá v nějakém střednědobém horizontu uvažovat.
0: Když se vrátím tedy k těm investicím do školství, o kterých mluvíte, jakože to je to klíčové tedy pro stát, tak samozřejmě proti tomu asi nikdo nemůže nic mít. Úspěšné země, severské, Finsko, postavili svoji ekonomiku právě na dlouhodobých velkých investicích do vzdělávání. I v té hospodářské strategii jsou lidé jako hned první bod. Co si pod tím konkrétně představit, tedy že teď ty příští dva roky budete výrazně zvyšovat investice do školství? Co to znamená v nějakých číslech?
1: Jsou tam potřeba dvě věci. Není to jenom o penězích, je potřeba do školství dát víc peněz a upravit systém řízení, ať už vysokých škol nebo na úrovni středoškolské soustavy. Ale co se týká těch peněz samotných, tak my tam vlastně máme kvantifikovaný cíl, že celkově bychom se chtěli dostat na to, aby do školství šlo aspoň tolik procent HDP, jako je průměr OECD, což znamená navíc desítky miliard ročně oproti tomu stavu, jak je to dneska.
0: Myslím, že to v té strategii je přímo 6% HDP.
1: Ano.
0: Uvedeno. A teď je 5,2.
1: Zároveň máme tam naformulováno, že chceme na ten průměr OECD, takže záleží, jak se to bude vyvíjet, ale někde tak tam budeme, což je hodně peněz. Neznamená to, že by jsme zvýšili kapitolu rozpočtu školství příští rok o 80 miliard. Znamená to, že postupně chceme, aby jsme se tomuhle blížili. Ale samozřejmě, aby jsme se tam mohli dostat, tak už příští rok je jednoznačně potřeba navyšovat rozpočet ministerstva školství.
0: O desítky miliard, jo?
1: Neřekl bych, že příští rok o desítky miliard, ale řádově o minimálně vysoké jednotky miliard příští rok nebo 10, možná 20.
0: A do jakých oblastí tedy primárně třeba příští rok?
1: My to tam máme kvantifikované i v rámci toho, že bychom nechtěli, aby se výrazně změnilo to, jaká část těch peněz jde do terciárního vzdělávání versus do těch stupňů předtím. Jedna část školství, a to paradoxně nejde z velké části přes ministerstvo školství, která je podfinancovaná v České republice, jsou školky, kdy vlastně OECD do té metodiky počítá i školky, takže tam bude potřeba taky navýšení.
0: A když se zeptám ještě úplně jednoduše, tady existuje v tuto chvíli nějaký seznam veřejných investic státu, který chce udělat, a jakou od toho tedy očekává návratnost, nebo jakým způsobem to podpoří ten ekonomický růst?
1: V tuhle chvíli neexistuje, ale pracuje se na tom. Mm-hmm. A dneska je to ve fázi, že jednotlivá ministerstva připravují svoje investiční plány ve smyslu baterie investičních projektů v jejich gesci, která by se měla realizovat. Potom další krok je vyhodnotit si, co z toho dává smysl, jakou to má návratnost, jakým kanálem by se to mělo dělat.
0: A dokdy to má být hotové?
1: Já, jestli se pamatuju správně, tak hospodářské strategie to máme do roku 2028.
0: Ještě se zeptám na byty, protože to je velké téma. Zmiňuje se o tom také hospodářská strategie, že do roku 2030 má stoupnout počet nově dokončených bytů na 50 tisíc za rok, tady asi o 20 tisíc ročně víc než doposud. Tak chce stát přímo stavit 10 tisíc bytů ročně pro klíčové profese, seniory a mladé. Tohle se daří? Letos stát postaví 10 tisíc bytů?
1: Ne, ten cíl je tam formulovaný tak, že do roku 2030 bychom se chtěli dostat na tuhle úroveň. Ono to nejde z roku na rok, protože ty projekty trvá připravit. Na druhou stranu, dneska už na Ministerstvu pro místní rozvoj mají připravené projekty na tisíce státních bytů. Je tam spousta otázek, ten cíl, co máme zadefinovaný, tak je hodně agresivní, to bez sporu, kde já si myslím, že v nějakých oblastech bychom mohli být v hospodářské strategii ambicioznější. Tady si myslím, že to je na hraně toho, co se realisticky dá zvládnout. Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska. Takže jsou tam synergie s jinými věcmi, co se dějí. A já si myslím, že ten cíl je jako hodně ambiciozní, ale realistický. Mm-hmm. Takže pokud to bude dál priorita, pokud se na tom bude poctivě pracovat, tak si myslím, že do toho roku 2030 se můžeme na tohle číslo dostat.
0: Zeptám se ještě na ty soukromé investice. Vy jste je kvantifikovali ve strategii, jako, že by mělo dosáhnout asi 3 bilionů do roku 2030. K tomu jejich uvolnění mělo přispět tedy to, že se zlepší prostředí pro investory. Vláda slibuje třeba, že sníží korporátní daně, že udělá různé daňové pobídky, zrychlené odpisy při investicích do vědy, výzkumu a tak dále. Co se děje v téhleté oblasti? Je to pořád jako relevantní, je to na stole, když už máme tedy po volbách?
1: Rozhodně je. Jedna z velkých věcí, na které pracujeme a která by měla být účinná od 1. ledna 2028, pokud dopadne všechno tak, jak si představujeme, jsou právě zrychlené odpisy, což je jako velký a na začátku i drahý nástroj na to, jak nastartovat soukromé investice.
0: A čeho by se měly týkat?
1: Měly by se týkat odpisových tříd, které mají vyšší přidanou hodnotu. A my ještě diskutujeme různé návrhy, ale tak, jak se většinou povedlo nakopnout investice v zahraničí přes zrychlené odpisy, bylo u toho, co tvoří přidanou hodnotu, takže třeba nějaké mikroskopy nebo pokročilé technologie, a nechat firmy tohle odepisovat hodně rychle, třeba hned v prvním roce. Takže to najednou jako účetně i v cashflow pohledu hodně pomáhá tomu tyhle ty investice dělat. Samozřejmě nedává smysl zrychlovat odpisy třeba na auta, protože to, jestli se firemní flotily aut obnoví jednou za 3 roky nebo za 2, to ekonomiku nenakopne, ale v těch třídách, kde to ekonomice pomáhá, tak tohle je pro nás ten klíčový nástroj. Zároveň ale pracujeme na řadě věcí, jak odbourávat byrokracii. A zase jsme v kontaktu i s investory, kteří přemýšlí o tom, že by do České republiky přišli. A často právě to, jak stát umí udělat to prostředí příjemné pro ty investice, pro to, aby se daly realizovat, aby se nezasekávaly na administrativních bariérách, tak je ten faktor, co může rozhodovat. Takže tam probíhá snaha ve spoustě směrů. Nakonec pro nás to je o tom, že ty soukromé investice přijdou, když jim zaručíme rozumnou návratnost. My u některých těch investic, co chceme, aby se staly, tak chceme pracovat přes Národní rozvojovou banku nebo přes EIB na tom, aby se z nich staly zajímavé projekty s komerčně kompetitivním výnosem pro soukromý kapitál.
0: Vy jste ekonom, co si myslíte tedy o tom slibu, že by se měla snížit korporátní daň 21% na 19% a k tomu ještě daňové odpisy, zrychlení a tak dále. Pro stát to bude hodně nákladů.
1: Kdyby se udělalo obojí, tak je to hodně drahé. Pro hospodářský růst jsou relevantní zrychlené odpisy, snížení té korporátní daně by tomu nepomohlo.
0: A bude nebo nebude?
1: To myslím, že není na mě, abych komentoval, ale rozhodně tam probíhají ostré diskuze.
0: Tolik Ondřej Dočkal, zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jak vláda plní svou ekonomickou politiku pohledem tuzemského biznisu? Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje se za pár měsíců nedají dělat velké závěry. Firmy ale oceňují hlavně snížení cen energií přes osvobození od poplatků za obnovitelné zdroje a očekávají další kroky, upozorňuje Jan Rafaj.
2: Jednoznačně musíme dotáhnout ceny energií pro energeticky náročný průmysl, protože to snížení, které přišlo, bylo dobré, nicméně ve srovnání s globální konkurencí nedostačující. A se zdá se, že jediný vhodný model po všech jednáních v Bruselu se jeví jako německý model přes ten takzvaný CISAF, to znamená jakási dotovaná energie pro specifikovanou skupinu těch, na kterých to skutečně dopadá nejvíce, kompenzovaná jejich investicemi do budoucích technologií nebo lepších technologií. To si myslím, že je jedno z klíčových věcí. Dotažení startupového zákonu, další věc vysokoškolského zákona, skutečně dotažení novely stavebního zákona. A pak samozřejmě pro nás je důležité celá diskuze kolem státního rozpočtu, zda tam bude dostatek prostředků na investice do výzkumu, vývoje, inovací a proti tomu nebudeme zbytečně pálit peníze na čisté prožírání, to znamená provozní státy nebo mandatorní výdaje.
0: Kromě zrychlených odpisů investic do technologií s vyšší přidanou hodnotou, o kterých mluvil zmocněnec Dočkal, průmyslníci chtějí prosadit u vlády i vyšší podporu výzkumu a inovací, ať už přes jasnou metodiku jejich daňového zvýhodnění pro firmy, tak i přes vyšší investice státu, upozornil dál Jan Rafaj.
2: Jestli všechno ostatní bude nakonec dostávat peníze a tady nebudeme vidět ten nárůst, tak z hlediska biznesu nebudeme vidět skutečně naplňování slibů téhle vlády, protože hospodářská strategie 2.0 i programové prohlášení vlády jednoznačně říkají, že chtějí posouvat zemi do vyšší přidané hodnoty a to je jediná cesta.
0: Pokud jde o podporu vládního slibu plošně snížit firemní daně z příjmů, podle Rafaje záleží, jaký máte biznis. Pokud zrovna neinvestujete, chcete nižší daně. Pokud ano, chcete rychlejší odpisy. Sám je pro druhou cestu. A co zatím považuje za největší chybu vlády?
2: Samozřejmě naprosto nepřijatelné, špatné pro českou zemi a českou ekonomiku diskuze o zkrácení věku do odchodu do důchodu. To je špatný signál v době, kdy tady Dánsko schvaluje 70 let. Vedle toho Německo před 14 dny schválilo svůj nový koncept, model a tak dál. Na 68 letech Česká republika jde zpátky ze 67 letech. Ten signál je strašně špatný. S dramatickými dopady do budoucích státních rozpočtů, k tomu diskuze o ještě štědřejší valorizaci, k tomu diskuze o předčasných důchodech je zásadní dopad na státní rozpočet. A už jsem před chvílí zmínil i to, že tahle vláda se snaží nerozlišovat při tom schodku státního rozpočtu mezi strategickými investicemi, které mají přinést budoucí výnos a navyšování mandatorních a provozních výdajů státu, je prostě trestuhodné určitě a pro ekonomiku velmi špatné. A to je něco, co prostě se proti tomu bude muset zásadním způsobem vymezovat.
0: Řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. A co ukázal první půlrok o ambiciózním slibu hospodářské strategie, že vláda zařídí během 4 let 3 biliony korun investic do transformace tuzemského biznisu? A to pohledem ekonoma? Vypadá to spíš nereálně, říká Tomáš Dvořák z britské analytické a poradenské společnosti Oxford Economics.
3: Každá strategie je jenom tak dobrá, jak dobrá je implementace a vzhledem k tomu, že vládní období jsou 4 roky, tak se musí lidově řečeno švihat. Ať ty 3 biliony, o kterých se mluví, že vláda má v plánu, že velká část z nich bude ze soukromých zdrojů. Nicméně, když se člověk podívá, zkusí vyčíslit ta opatření ve strategii, tak dojde k tomu, že zhruba 0,5 až 1 bilion korun bude ze zdrojů veřejných. pak se počítá s nějakým poměrně optimistickým pákovým efektem, který vlastně zmobilizuje ten soukromý kapitál. A jenom pro ilustraci, celkový objem hrubých fixních investic v ekonomice za loňský rok bylo 2,3 bilionu korun. A jestli se ta hospodářská strategie má rozložit do 5 let, tak to máme 500 miliard korun ročně, to znamená 20 až 25% nárůst investicích. To je ohromné číslo, které si myslím, že se v historii samostatné České republiky nikdy nestalo.
0: Čili připadá vám to nesplnitelné?
3: Připadá mi to nesplnitelné, ano. Já rozhodně řeknu, že kdyby se skutečně splnila ta opatření, která jsou v té strategii vytyčená v energetice, ve stavebnictví, ve vědě, vzdělání, výzkumu, která já všechny považuji za velmi dobrá, tak by to rozhodně vedlo k navýšení investic i těch soukromých. Stejně tak mluví se o zavedení daňových odpisů, to bude mít nepochybně pozitivní efekt na investice. A tady se řádově baví o desítkách, v lepším případě nějakých nižších stovkách miliard korun, 3 biliony je opravdu hodně.
0: Žádnou smrští veřejných investic nepočítá na rozdíl od hospodářské strategie ani již dříve zmiňovaný rozpočtový výhled vlády do roku 2030. Investice jsou v něm zhruba na stejné úrovni, jako byly loni. A stejně tak plán neočekává ani výrazně rychlejší růst ekonomiky, pokračuje Tomáš Dvořák.
3: Co tam je, a to možná prošlo u mnoha lidí bez povšimnutí, je, že ten fiskální strukturální plán nepředpokládá žádné zvýšení potenciálního růstu. To znamená, čeho, jakého růstu je ekonomika schopná, pokud má plně využité kapacity. A tam bychom čekali, že pokud budeme skutečně produktivně investovat, tak se ten potenciální růst zvýší. A ten fiskální strukturální plán to nepředpokládá.
0: Ten růst ekonomiky vlastně i v těch příštích 4 letech pořád se pohybuje kolem 2-2,5% maximálně.
3: Je to přesně tak, dokonce do budoucna bude trošku zpomalovat, což vidíme i vlastně v tom trendovém zpomalování té české ekonomiky.
0: I když by tedy vláda ekonomiku nakonec nějak výrazně nezrychlila, dá se říct, že i tak je na tom české hospodářství už alespoň dobře a už nejsme nemocným mužem Evropy, jako jsme právě podle Tomáše Dvořáka byli spolu se sousedním Německem v době po covidové pandemii.
3: V růstu HDP, což byla ten hlavní bod té diagnózy nemocného muže, tak tam už nejsme poslední, to dneska je skutečně Německo, ale stále jsme na chvostu. Vlastně HDP za poslední 6 let vyrostlo o méně než 6%, to znamená méně než procento za rok, to není dobrý výsledek. Průmysl víceméně stagnuje tam, kde bylo v roce 2019, co se objemu produkce týče, ale tam dochází vlastně pod povrchem k poměrně velkým strukturálním změnám. Došlo právě k útlumu těch energeticky náročných sektorů, jako je chemický průmysl, výroba materiálu, hutnictví. Zároveň některé sektory prožívají poměrně dobré období, to je automotiv, elektrotechnika, takzvané čisté technologie, ve kterých se Česku opravdu velmi daří a samozřejmě tady zbrojařský průmysl v posledních letech. A u reálných příjmů my jsme vlastně v prvním kvartálu letošního roku konečně dosáhli té úrovně reálných mezd z roku 2019. Tady se bavíme o hrubé průměrné reálné mzdě. V tom čistém vyjádření už jsme tu úroveň překonali dříve. Ale ten asi hlavní bod, co bych tady zmínil, je, že od roku 2019 v Česku neroste produktivita práce. Ten nárůst je asi 1,5% za 6 let, je mizivé. Z větší části to bylo všechno v minulém roce. A to je vlastně ta plíživá nemoc. Jestli jsem možná kontroverzně označil Česko za nemocného muže Evropy, tak to je ta plíživá nemoc ekonomiky.
0: Čím to je? Nedaří se nám zvyšovat vlastně tu hodnotu té produkce?
3: Je to přesně tak. Vlastně veškerý růst, co jsme za těch 6 let měli, těch 5,5% nebo kolik, bylo všechno taženo buď to toho, že nás pracuje víc, a to jsou zejména Ukrajinci, kteří k nám přišli po ruské invazi, anebo že pracujeme více hodin. A v odpracovaných hodinách už jsme předtím byli vlastně takový negativní premianti Evropy. A ve většině evropských zemí je ten trend opačný. Počet hodin se snižuje, u nás roste. Takže vlastně makáme více a to není udržitelný zdroj růstu.
0: Říká Tomáš Dvořák z Oxford Economics. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv končí. Mluvili jsme také s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem a naším hlavním hostem byl zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie vlády Ondřej Dočkal. Loučí se Jana Klímová a poslouchejte dál pořady Plusu.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: čistá hra Martina Procházky.
1: Krásný den, milí posluchači, je tu další čistá hra Martina Procházky, letní prázdninová, tedy s hostem Martina Procházku samozřejmě vítám srdečně, dobrý den.
2: Hezký den.
1: Vítám taky Petra Kadeřábka, který není tím hostem, ale je naším milým kolegou, zlatým hochem, nejen tedy z mistrovství v Praze. Petře, vítej.
3: Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. A Martine, prosím, jestli bys představil svého hosta.
2: Dnešním hostem je, bych řekl, mladý talentovaný hráč, který si prošel vlastně cestou tím, že odešel do Švédska, byl u Hoty Vejvody v Lidingu a jmenuje se Jiří Pospíšil.
1: Jiří, vítejte, dobrý den.
4: Dobré dopoledne.
3: Tak, tady největší.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Ano, pokud nás sledujete na YouTube, tak Jiří Procházka má parametry tedy opravdu
3: Pospíšil,
1: slovutné.
3: Teď si je dal dohromady.
1: Omlouvám se, Jiří Pospíšil. Já už jsem měl...
2: Rád bych ty parametry měl já, ale ty já zdaleka nemám.
1: Ne, já jsem už měl v hlavě další téma, že jak se nastupuje nakladně s tímhle příjmením, třeba do hokejového manšaftu, protože František Pospíšil si myslím, že dost výrazné jméno kladenské historie.
4: Rozhodně výrazný jméno, ale a ani mi to nikdo nepřipomněl, že bych jako měl být nějaký jeho
1: následovník.
4: Ale...
1: Tak možná těžší to měl Martin Procházka, následovník tady Martina Procházky, taky vlastně muž, který spojil svou kariéru se Spartou anebo s hokejovým Kladnem. Myslím toho teď o dost mladšího Martine, tvého.
2: Je to tak, no, nevím, jestli to měl těžší, ale zase měl mnohem úplně jiné parametry, než jsem měl já. Takže když já jsem vlastně s ním i začínal, nebo on s námi začínal, se pamatuju, když Martin Procházka přišel do Kladna, tak už si myslím, že v té době jsem říkal, že to bude velmi kvalitní hráč. Kladno si ho nechtělo svým způsobem nějak pohlídat, podepsat. Proto hodně hrál v Litoměřicích, myslím, velkou dlouhou kariéru, ale postupem času si tu cestu do Kladna našel a dá se říct, že teďka tam je vlastně stálým hráčem A týmu.
1: Jiří Pospíšil, když jsme byli u těch parametrů, tak 192 cm to sedí?
4: Nesedí, ještě jsem narostl o pár centimetrů, takže mám 194. Myslím.
1: A to jste narost takhle jako, protože jsem to četl někde na internetech.
4: No, přesně tak, tam jsou trošku ještě zastaralí ty.
1: A 99 kilo, tak asi záleží kdy, ne?
4: Taky nesedí.
1: A
4: teďka už mám přesných 105 kilo.
1: 105 kilo, ale především asi svalové hmoty, co
4: no,
1: tak na vás koukám.
4: Něco takový, ano.
1: A bylo to od jak živa takhle u vás? Narostlý
4: tak,
1: jako?
4: No, co si tak pamatuju, tak mi to všichni říkali, že jako narůstám hodně, kde beru ty svaly, ale zůstalo mi to, no, zatím.
2: Já to mohu potvrdit, já znám Jirku od 15 let, kdy jsem vlastně byl nakladně v pozici trenéra a měl jsem ještě s kolegou v dorostu, tak už patřil těm silnějším hráčům, takovým těm jakoby opravdu velmi dobrou postavu, ale měl jsem možnost být včera s Jirkou Veslaným na ledě a když jsem přišel do kabiny, tak se otevřely dveře a tam stála taková obrovská almada, já jsem dal takhle hlavu nahoru a říkám, to není možný, kde jsi to vzal, tady to obrovská, prostě já mu říkal Robocop v té chvíli, protože když jsem ho viděl, on byl vlastně samozřejmě jenom v kraťasech, byl do půl těla, takže jsem říkal, to není možný, tak to je obrovská horda svalu, výborně natrénovaný, nabitej, takže myslím, že já bych ho určitě v rohu nechtěl potkat jako bývalý hráč, protože si myslím, že bych okamžitě inkasoval takovou ránu. Říkám, že za nás nebyli takový hráči, byli taky takový, ale myslím si, že těch 105 kilo jako si myslím, že bych nechtěl potkat.
3: Ještě kinetická energie, tak je to pořádná rána asi do toho mantenu, ale když jsme u těch kilogramů, Jiří, ono to samozřejmě pomáhá v osobních soubojích, ale nevadí to někdy? Protože někdy i ta hmotnost a vlastně i to osvalení může být třeba na škodu.
4: Samozřejmě, že je to i, jak je to prospěšný potom jakoby v osobních soubojích, tak je to pak někdy i limitující, co se týče rychlosti, nebo samozřejmě dochází mi rychlejší kyslík, přece jenom ty svaly to prostě spotřebuju, ale snažím se kvůli tomu prostě natrénovat jakoby ty svaly co nejvíc, aby jsem vydržel jakoby samozřejmě, no. Ale co třeba jsme dělali teďka testy, tak jsem měl, myslím si, že nějaký 9,6% tuku, takže pro mě je to už velmi malá hodnota a vlastně já bych ani níž prostě jít stejně nemohl.
1: No tak jsme si představili parametry Jiřího Pospíšila a dnešní čistou hru můžeme brát jako takové představení cesty hokejisty, který je velmi mladý do toho profi hokeje, tak pojďme na to.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Pokud sedí tohle, že 17. července oslavíte 21, tak jsem tady poprvé správně dneska.
4: Ano, správně.
1: Ano, výborně. Tak mám první zářez, děkuji. Rodák z Tuchlovic, který začínal s hokejem kde?
4: Nakladně.
1: Nakladně,
4: HC Kladno.
1: HC Kladno. A máte tam spojitost právě, jak říká Martin Procházka, že vás vedl tedy, takže v mládeži Kladna jste působil někdy do dorostu zhruba?
4: Ne, právě že v mládeži Kladna jsem působil někdy do půlky čtvrté třídy, kdy potom jsem se rozhodl odejít na Spartu, vlastně kam jsem ze začátku hostoval a potom někdy v šesté třídě přestoupil. Mhm.
1: Jak se na to koukali nakladně? On Martina, vím, že to není úplně jako adresa, kam by se odcházelo třeba s Pugetem.
4: No samozřejmě, že na to nebyl úplně jako nadšený v tu dobu, já jsem to tolik nevnímal, samozřejmě všechno za mě řešil táta, ale jakoby byl to krok, který jsme viděli jako potřebný, protože přece jenom nakladně nebyl takový tým vlastně, aby jsem ještě se dokázal tolik zlepšovat.
3: A jak bylo to zázemí, protože nakladně je hokejová třída na základní škole 12. Nevím, jestli tam jste chodil vlastně v tom kladenském do čtvrté třídy, dejme tomu, i když ona býváš později. A jak to bylo třeba spojení právě v mládeži Sparty a škola? Jestli tam jste chodil třeba do té hokejové školy?
4: Ne, a vlastně do školy jsem vždycky chodil v mých rodných Tuchlovicích, vlastně, takže tam jsem vystudoval základní školu a byli vždycky hrozně nápomocní k tomu, že jsem prostě nedocházel tak často, vlastně měl jsem velkou absenci, ale vystudoval jsem jakoby poměrně i ze skýma známkou, takže myslím si, že docela to šlo i takhle spojit s tím okem.
1: No a co při tom rozvoji pro vás bylo důležité? Abyste prostě vytrval, takže jste se pak k tomu se dostal třeba do zámoří nebo do zahraničí vůbec? Kdo třeba pro vás byl určující nějakou personou takhle?
4: No personou, i když samozřejmě nehrál hokej, tak vždycky byl persona můj táta prostě a díky tomu jako a jaký je to člověk a to. Ale vlastně hnal mě samozřejmě vždycky dopředu a celá moje rodina, aby vlastně trénoval jsem jakoby navíc, vlastně chodil jsem na individuální tréninky a dojížděl jsem prostě na tréninky, kde to šlo, jezdil jsem na mezinárodní turné a vlastně to bylo určitě taky hodně velká část, proč jakoby jsem se tak dokázal zlepšit.
1: A nějakým způsobem systematicky jste cítil, že to probíhá ta výchova i z hlediska třeba toho klubu, ve kterém jste působil, že ta výchova tam takhle fungovala, anebo to spíš individuální pak snažení?
4: Samozřejmě z klubu potom, když jsem přešel na Spartu, tak tam těch tréninků bylo o něco víc, takže byla možnost se zlepšovat jako větší, ale myslím si, že pořád jakoby nedostatečná, že prostě musel to člověk dohánět tou individuální schopností vlastně dojíždět někam na další tréninky prostě.
1: A to je možná ten teď neblahý i jako současný stav nejen hokeje, ale obecně sportu, Martine, protože když ty si vyrůstal a opravdu bavíme se o útlém věku, tak to, že by si někdo třeba v úzovkách pronajal nebo koupil služby nějakého skills coache, to nebývalo, vy jste to měli všechno asi od klubu, ne?
2: My jsme to právě neměli žádný tady ty schlskou, žádný individuální tréninky za nás, za mé kariéry. Ale musím říct, že když jsem pak končil kariéru, tak už to tady bylo rozběhlé, už to spousta hráčů některých dělali, ty individuální tréninky. A já jsem tomu nebyl nikdy moc jako nakloněn. Já jsem říkal, že vlastně ten hráč jako ano, něco dělá na individuální tréninku, ale potom jde do toho týmu a tam je se spoluhráčem a je to kolektivní sport. Ale postupem času jsem přišel na to, že opravdu to má jako efekt, má to smysl ty individuální tréninky. Není to už jenom z toho důvodu, že nechci to říct ani, že dobře, tak jsou za to nějaké finanční ohodnocení, ale máte čas na toho jednoho individuálního hráče. Když máte dva, tak pořád máte možnost na tom tréninku nebo na tom individuálu je sledovat. To znamená, že vy tam vidíte, máte čas na to vidět prostě i ty chybičky, nebo i to, co dělá dobře, nebo prostě úplně tam něco změnit. Jirka tomu, že potvrdím, jsme takhle chodili spolu pár roků, když byl ve Švédsku, když vždycky přijel jako na tu jarní část sem na jaro léto, tak jsme na pár ledech byli a vidíte, jak ten hráč střílí, vidíte, v jaký pozici, jestli má se snížit třeba při golfovém úderu, když střílí z voleje, nebo prostě různý varianty, je tam toho spousty a opravdu na těch individuálních tréninkcích se to dá zlepšovat, protože těch puků se tam vystřílí, jak to potvrdí, mnohem víc než na tom tréninku. Takový určitě u nás nejznámější individuální trenér je Duda. Radek Duda, tady to opravdu, jakoby, když jsem se byl pojel na některých jeho trénincích, tak opravdu to je efektivní, když se to dělá úplně na 100%, on tam je hodně razantní na těch tréninkách a ty kluci si to pochvalují, že opravdu se zlepšují. Takže je to určitě to v dnešní době, je to velmi moderní a myslím, že to je správná cesta, když ten hráč je talentovaný, má určitý tréninkový jednotky v klubu, tak potom, když si k tomu přidá ještě nějaký individuály a jsou dobře vedený, tak ten hráč se dokáže zlepšit prostě, nebo odmazat nějaké chyby, které dělá.
1: A mluví se o tom, že je třeba pro mládež nedostatek ledu, tak musel jste hodně objíždět třeba své bydliště i třeba do daleka, abyste našel někde plac.
4: No, přesně tak to bylo. Vlastně jezdil jsem například i do Hořovic, což byla třeba hodina cesty, nebo do Nymburka se jezdilo. Prostě kde zrovna byly vlastně buď ty individuální tréninky s nějakýma skillscoachema, anebo kde byla ta možnost prostě najít ten let navíc. No.
1: A je to hodně cesta osamoceného, teď to jako řeknu trošku dramaticky, bojovníka, který si prostě jde vyšlapanou cestičkou pouze sama, nebo jste měl kolem sebe nějaké spoluhráče, kamarády, kteří to absolvovali taky a podporovali jste se, protože dokážu si představit, že sám pořád makat jako není úplně snadné.
4: A samozřejmě hodně lidí vlastně tak to volí, takže si k sobě bere další hráče. Já jsem teda v tu dobu tak jsem někoho vedle sebe jako moc neměl. Samozřejmě na těch individuálních tréninkách, tak už jsem se s většíma hráčema znal, takže už vlastně v tu chvíli jsem tam v podstatě nechodil sám, ale jako nějak jsem to necítil, že bych jako prostě byl jako jen tak individuálně prostě osamostatněnej, prostě bylo to, nebyl to takový problém pro mě.
1: A teď se chci zeptat, Martina, když se krystalizuje ta daná pozice, kterou pak člověk hraje třeba v tom dospělém hokeji, jak se tohle vyvíjí u té úplné útlé mládeže, bavíme se tady, že Jiří tady po čtvrté a půl třídě odešel do Sparty z

0: takového toho dorostu, myslím si, že to i bylo potvrzené, že do dorostu do nějakého toho 15-16 let se klidně dají ty pozice i střídat. Myslím, že pak už je tam určitá ta specializace, že by to bylo dobrý už jako toho hráče nějakým způsobem vypiplat si do pozice útočníka, obránce, ale do té doby by se to možná mělo i střídat, aby si opravdu našli ty své pozice. Já nevím, jak to měl Jirka, ale jestli od začátku jsi to měl, že si byl jenom v útoku, nebo jste vás dávali do obrany?
1: Já jsem byl teda od začátku jenom v útoku. Snad maximálně, když jsme hráli ještě na malý hřiště, tak 3-3, tak když trenér nechtěl, aby jsme dostali gole, tak jsem šel v podstatě ještě na obránce, ale to jsem spíš chytal poky, než abych někoho bránil.
2: No, ne, takže s tou postavou ten obránce by taky měl určité výhody možná, když před bránou, když se pere útočník, tak to asi taky. Do obrany vás to prostě nějakým způsobem ani samotného netáhlo?
1: Ani ne, vlastně díky tomu, že jsem fakt toho útočníka hrál celou dobu, tak vlastně ani mě to ani nikdy nenapadlo, že by jsem mohl hrát toho obránce.
3: Nejsou kontraproduktivní, Martin o tom mluvil, i Jiří, vlastně ty individuální tréninky potom s tím, co si ten hráč přenese do těch tréninků do klubu, protože už jsem se také setkal vlastně s tím, že ten skills coach de facto kecel, když takhle řeknu, do práce tomu trenérovi v tom klubu. Že vlastně učil něco jiného, co ten trenér pak v klubu potom hráči požadoval.
0: Musím říct, že jsem se s tím, ne já úplně tolik, ale setkal jsem se s názory právě některých trenérů, že se jim to moc nelíbí, když chodí právě ještě jako ty rodiče, když prostě tlačí své děti na ty individuální tréninky. Jde o to, co tam na těch individuálních tréninkách dělají. Jako jestli my třeba jsme shodili Jirkou speciálně vyložit jenom třeba na zakončování, na střelbu. To si myslím, že by žádnému trenérovi nemělo vadit, protože to není nic, že bych učil něco úplně jiného nebo jinak bruslit, nebo to, ale opravdu jenom prostě zdokonalovat to zakončení, tu střelbu. Takže my jsme pracovali, dá se říct, v podstatě jenom na zakončení na střelbě, minimum nějakých věcí, co se týkalo bruslení, spíš možná nějakých cvičení, variant vyjetí z rohu, prostě jít do té razance, jít do té střely, kam střílet, dát si do hlavy, že je dobrý střílet prostě třeba jenom do jednoho místa, pak to zkoušet do druhého místa, aby ten hráč prostě se dal do hlavy, že nejde na branku a jenom to tam jako se říká neplivne, no, že tam prostě jenom vystřelí a neví ani kam střílí. A to si myslím, že to jsou, o toho jsou právě ty individuální tréninky. Takže já jsem se snažil, když jsem to takhle poslouchal od některých těch trenérů, tak jsem se jim snažil vysvětlit, že ten individuální trénink, pokud je zaměřený na nějaké takové zlepšení, tak je v pořádku. Pokud by to mělo být, že najednou budu tomu hráči říkat úplně si, no tohle to nedělej, já tady to nedělej, já tady to dělá špatně a neposlouchej toho trenéra, tak to ne, to si myslím, že je špatně a samozřejmě potom by tam došlo k tomu, že by to mohlo být právě problémový. Ale tady v té fázi si myslím, že by to nemělo být. Mělo by to být pozitivní jak to pro toho hráče, tak i pro ten klub, protože vlastně on se zlepšuje pro ten tým, že jo, pro ten klub.
3: A pak Jiří Pospíšil, který byl na individuálním tréninku u Martina Procházky, přijede k Otovi Vejvodovi a ten mu řekne, co ti to ten Prochy učil?
0: To já nevím, jestli tohle říká, to musí říct Jirka.
2: Dostáváme se k tomu, ano. Ale jenom připomenu, že hostem Čisté hry Martina Procházky je odchovanec kladenského a spartianského hokeje Jiří Pospíšil.
4: Čistá hra Martina Procházky.
2: Rok 2020, covidová pandemie zahýbala s mnohými životy, ať už z hlediska třeba vztahu, ale i z hlediska profesí a myslím, že narušila i spoustu sportovních kariér, protože to člověk ani nedomýšlí, kdo třeba všechno nemohl trénovat, provozovat to řemeslo, kterému se chce budoucnu věnovat. A myslím, že se to týká i vás, když jste hrál tehdy za juniorku a soutěže vlastně dvě za sebou byly nějakým způsobem znehodnoceny, ať už byly přerušeny nebo úplně zrušeny. Je to tak?
1: Přesně tak. Vlastně během covidu vlastně dohráli jsme sezonu, pak se všechno zavřelo, vlastně začaly se zavírat kraje a potom měla začít nová sezona a vlastně všichni se ptali, jako jak to bude, jestli se rozjede nebo to, ale a nakonec se rozhodlo, že se teda zavřou stadiony, přestalo se trénovat a to byla ta doba, kdy vlastně mě i zároveň přišla nabídka pro to, aby jsem šel trénovat do Švédska. A vlastně díky tomu vlastně ten covid mi k tomu dopomohl, vlastně, že jsem se dostal do Švédska, kde se vlastně stále trénovalo a všechny stadiony byly otevřeny a vlastně měl jsem tam tu možnost.
2: A kdo vám ji poslal, tu nabídku?
1: A trenér Alex Černík v tu dobu vlastně z nějakého švédského týmu Flemingsberg.
2: Ale mluvili jsme o tom, že jste se setkal taky s Otakarem Vejvodou, který tady nedávno byl taky hostem Čisté hry Martina Procházky. To bylo tedy ne už ve Flemingsbergu, ale později, jsem pochopil.
1: Přesně tak, to bylo o rok později. Vlastně ten první rok ve Flemingsbergu a přece jenom covid zasáhl i Švédsko, samozřejmě trénovalo se, ale nehrála se žádná liga, takže vlastně to byl v podstatě jenom tréninkový rok a měli jsme snad jenom 4 nebo 5 zápasů, než všechno zavřeli. A potom ten další rok vlastně tak jsem se snažil dostat, jelikož jsem přestupoval už do U18, tak jsem se chtěl dostat jako do té nejvyšší ligy a právě Otakar Vejvoda

0: Voda tak vedl tým, který vlastně hrál tu nejvyšší ligu a vlastně šel jsem tam na tryout a povedlo se mi tam dostat.
1: A co říkal na to, co vás naučil Martin Procházka? Protože to je jeho bývalý spoluhráč z Kladenské i reprezentační Blue Line.
0: Určitě poznal backendovou kličku, kterou jsem ukázal potom na tréninku.
2: No, je pravda, že jsme na ní taky pracovali.
1: Já ti říkám, backendová klička byla fakt a ty tady si říkal, hele.
2: Ne, je pravda, že jsme na ní taky trošičku zkoušeli zapracovat, protože Jirka hraje jako já, pozici drží úhol jako napravo, takže se to tomu i nabízí. V podstatě veškeré ty střelby nebo vlastně to moje myšlení, když jsem zakončoval, tak jsem se mu snažil dávat do hlavy, takže myslím, že od ta vývora ve Švédsku nemohl nic proti tomu vlastně říkat, protože to jsme byli oba dva praváci a Ota je taky pravák, takže myslím, že to pochopil všechno.
1: Vy jste v rozhovoru pro Hokej.cz v září 2024 mluvil o panu Vejvodovi v kontextu, že vám hodně pomohl v rozvoji, že vám dával prostor, za což jste mu vděčný. To znamená prostor tedy na trénincích, že se vám i konkrétně individuálně věnoval, nebo jste to myslel spíš třeba i v zápasech?
0: A myslel jsem to tady zrovna konkrétně v zápasech vlastně, kdy a prostě měl jsem tam hodně hratýho prostoru, hrál jsem přesilovky, hrál jsem snad první, druhou lineu, takže vlastně ten rok byl určitě u mě znát, že prostě byl velmi prospěšný, ale zároveň i co se týče ve Švédsku vlastně je hrozný rozdíl v tom, že prostě ty ledy tam jsou, vlastně tam ta možnost prostě chodit na ty ledy, takže my jsme měli třeba za den klidně možnost jít 3 hodiny na led, že vlastně ráno byl nějaký skills training vlastně, což vedl zrovna o ta vyvodat vlastně, kde se nám věnoval trošku víc individuálně, potom tak jsme měli možnost jít na volný led, kdy vlastně jakmile ve švédské hale prostě se netrénuje, že tam není nikdo objednaný na ledě, tak tam můžete jít zadarmo si prostě jen tak zabruslit. Takže vlastně tam my jsme chodili s klukama vlastně jen tak si zahrát 3x3 hokej vlastně, ale jsou to hodiny, co se sčítají prostě na ledě, takže to je hodně znát. A potom byl prostě večer a potom týmový trénink.
2: Jo, já jsem chtěl zeptat, no, teď jsme u těch tréninkách, ale jaký to bylo pro tebe vlastně na tom začátku tam, protože jsi říkal, že jsi tam jel původně jenom jako kvůli tréninku, nakonec tam zůstal, takže jsi tam musel teda dostat do nějaké rodiny, bydlet někde. Já to samozřejmě vím, ale já bych řekl, abys to řekl posluchačům, jaký to byly začátky, protože asi není úplně jednoduchýho najednou prostě v 15 letech, 16 letech se sebrat a odejít do Švédska a začít tam žít.
0: Doslova si to pamatuju, vlastně, když jsem tam odjížděl, tak jak jsem přišel ze školy a táta vlastně za mnou přišel, že tak chceš do toho Švédska a říkám, tak to zkusíme teda. Takže vlastně doslova jsme se další den sebrali a jeli jsme karavanem vlastně do Švédska, aby jsme si tam mohli přivez všechny věci. A tým teda byl velmi nápomocný, že mi zařídil teda nějakou rodinu vlastně, kde byl taky trenér z toho týmu, kam jsem chodil. Takže u nich jsem nějakou dobu bydlel, ty mi zároveň vařili, takže vlastně to byla taky taková hlavní věc, kterou vlastně jsme chtěli, aby mi vlastně vyvařovali, protože v 15 letech přece jenom samozřejmě bych jsem asi o stravu nebyl úplně schopný se starat sám. Takže to bylo takový, no vlastně od nich jen hezký, že mi to zařídili. A co se týče jako týmu vlastně, tak tam bylo docela dost i nějakých Čechů nebo Slováků, myslím si, že ve 4 nebo v 5 jsme tam byli, takže to pro mě bylo docela taky příjemný, že jsem si mohl popovídat a takhle i česky.
3: No a jazyková vybavenost, vlastně v rodině se mluvilo jak anglicky, nebo jste se učil švédsky?
0: Tam se mluvilo naštěstí anglicky a ve Švédsku je taková možnost, že vlastně anglicky mluví skoro každý, takže ta švédština pro mě nebyla tak důležitá se naučit, ale přece jenom ta angličtina pro mě byla ze začátku trošku hoříšek. Dělal jsem nějaké rozdílové zkoušky do školy, že jsem se chtěl dostat do anglické a ty jsem neudělal, takže přece jenom ze začátku jsem se v tom trošku trápil.
3: No a jak to bylo tedy se studiem v tom Švédsku?
0: Se studiem to bylo tak, že než jsem odcházel a do Švédska, tak mě bylo 15 let, já jsem dělal a březnu přijímačky na střední školu, dostal jsem se na nějaké gymnázium, na 2 gymnázia, vlastně šel jsem normálně na prezenční studium, tam jsem nastoupil, ale bohužel na co jsem odjel, tak jsem to musel přerušit a ten rok jsem vlastně měl takovou pauzu vlastně ve školství, prostě nechodil jsem nikam, chtěl jsem se dostat do té anglické školy, to se bohužel nepovedlo a potom další rok jsem dělal znova přijímačky a už jsem se dostal na dálkovou školu, kam vlastně jsem docházel celé 4 roky vlastně.
1: A to bylo teda v angličtině, jo, to studium?
0: Ne, to bylo česká normálně tedy dálková škola.
1: Jo, na dálku, takhle, to jsem nepochopil, dobře. Takže vy jste tam byl jako Čech, ale co by teenager, takže ve velmi útlém věku. Vnímal jste kolem sebe prostředí, že jste tam cizinec, nebo to tam člověk nepocítí, že ti Švédi jsou třeba v tomhle otevření?
0: A co bylo ten tým, tak ten byl v tom samozřejmě otevřený, ale tak jako kdekoliv člověk jde samozřejmě po Švédsku, tak pořád je jenom cizinec, trošku turista, ale...
1: Jak byste vidět ještě na
0: v tu dobu jsem ještě tak nebyl samozřejmě, ale tolik to člověk nepociťuje zase.
1: Jo, dobře. No a mě pak zajímá to, jakým způsobem se třeba vyvíjí to angažmá z hlediska budoucnosti, jestli jste mluvil s někým nebo přemýšlel sám o tom, že byste tam mohl zůstat i proniknout, třeba zkusit proniknout do profi hokeje, jak to bylo?
0: Potom vlastně, potom co jsem strávil rok v Lidingu, tak se mi povedlo znovu dostat ještě v podstatě, řekněme, do lepšího týmu, vlastně do AIK, a kde jsem strávil další rok a už jsem popravdě přemýšlel, že by jsem vlastně tam zůstal o něco díl, ale měl jsem taky v hlavě nějakou možnost, že by jsem chtěl jít hrát na univerzitu do Ameriky a vlastně využil jsem tady té možnosti a šel jsem rád do Ameriky. No. Hmm.
1: Takže to pak následoval přesun, tady jsem koukal do Poznámy, kdy v roce 2022 nebo 2023 jste šel do Ameriky.
0: Jo.
1: Do zámořské soutěže. Do té vlastně to byla nějaká, myslím, soutěž, ta druhá úroveň severoamerické a americké juniorky, ne?
0: Přesně tak.
1: Hmm. No a tam jste chodil do školy vysloveně?
0: Ne, to jsem pořád dělal ještě školu z Česka, tu dálkovou.
1: Jasně, to byla střední škola. Tady mě zaujalo teda, dostali jsme se do Severní Ameriky, je s tím Petr Kanřábek a Martin Procházka v pohodě, nebo jste chtěli ještě nějakým způsobem Švédsko trefit?
3: No klidně si to veď, jak potřebuješ.
1: Já jsem se chtěl zeptat, Jiří Pospíšil tedy v Severní Americe Northeast Generals, v té severoamerické hokejové lize a 37 odehraných zápasů, to znamená, to byla vlastně úroveň hráčů kolem vašeho věku, nebo tam byli i starší?
0: A tam jsem byl jako prvoročák v juniorce, takže tam byli o dva roky starší vlastně hráči, se kterými jsem hrál.
1: Ale relativně jste se nebál, ne? Víte, na co narážím? 98 číslo? No. Trestné minuty, že jste do toho šel po hlavě.
0: Tak samozřejmě vlastně už tu dobu jsem měl nějakou strukturu, vlastně, kterou vlastně trenér chtěl, aby jsem využíval a prostě a přece jenom tam, kam jsem šel do té ligy, tak kohokoliv se zeptáte, tak vědí, že je to prostě tvrdá liga, že se tam skoro každý zápas prostě někdo pere a vlastně je to trošku jako ta kultura toho, takže vlastně jsem se do toho musel trochu angažovat.
1: Hmm. Ne, tak jak Martin Procházka třeba na tohle kouká, ten vývoj opravdu mladého hokejisty, když je nejprve v českých klubech, pak ve švédských a pak teda jde do stejného prostředí do Ameriky.
2: No já to budu říkat v tom příběhu toho Jirky. My jsme byli v kontaktu spolu, já jsem viděl samozřejmě, jakým směrem jde, i jsem mu říkal ano, jdi tam, zkus to tam rok, uvidíš, jak to bude fungovat. Samozřejmě ta konkurence, o které Jirka právě mluvil, že jak tam hrajou ty tři ročníky, tak je to obrovský těžký se tam prosadit, už jenom o tom, kolik tam je ta základ, kolik tam těch hráčů je. A pak jsme řešili ten další rok, kdy Jirka měl možnost tam pokračovat dál ten další rok, ale z nějakého důvodu se rozhodl být zpátky, protože říkal, že ta konkurence prostě je tak veliká, že je těžký se tam prosazovat a proto se vrátil domů. Ale tak já si myslím, že tohle je jedna z těch variant, když ten hráč se rozhodne prostě jít tou cestou do toho Švédska, tam prý zjistí tu nějakou tu kulturu, naučí se ten řeč, naučí se vlastně o sebe starat, o samostatní se, no a pak to může jít zkusit právě až i do toho zámoří, jo, do té juniorky. A teď tam je o tom, kolik tam dostanete prostoru, jaký dostanete tým, jakou dostanete šanci. A když to není úplně ono, když víte, že na těch zápasů není tolik, protože vím, že Jirka mi říkal, že třeba některé zápasy hrál, někdy jel s týmem, nehrál, záleželo tam prostě, že opravdu ty trenéři to tam mají, ta konkurence veliká, no tak ono potom, když tam už tolik nehrajete, tak je lepší se prostě vrátit zpátky a snažit se ujít tou cestou zpátky sem do Čech. To si myslím zase, že se potvrdilo, protože Jirka se vrátil z té potom do cestou zámoří a šel vlastně tady do Litoměřic.
1: Hmm. Ale stejně mě zajímá v té Severní Americe, jak probíhá třeba komunikace ve chvíli, kdy nejste spokojený a víte, že byste možná tam ještě chtěl strávit nějaký čas, jestli jste neskoušel nějaké cesty dostat se třeba do jiného týmu, do té organizace, jak se to říká moderně, jestli byla vůbec taková možnost.
0: A popravdě jsem ani neskoušel vlastně se dostat do jiného týmu. Já jsem byl docela spokojený vlastně v tom týmu, co jsem byl. Co se týče hokeje vlastně, tak samozřejmě, že jsem cítil, že by jsem byl radši, kdyby jsem měl to vytížení větší, ale přece jenom jsem byl prvoročák, takže vlastně jsem pořád chápal, že vlastně toho prostoru nemůžu dostávat tolik. A v té Severní Americe se to přece jenom hraje na ty nejstarší vlastně, aby prostě ty nejstarší se mohli dostat potom na univerzitu a vlastně snaží se jakoby prodat. Vlastně ten tým se potom jakoby pyšní tím, kolik hráčů dostane vlastně na tu univerzitní ligu a vlastně to je pro ně to nejdůležitější vlastně, takže snaží se, když už tam hráč jde vlastně, tak prostě snaží se s ním pracovat vlastně po celé ty tři roky, aby ve třetím roce byl schopný prostě být připravený na tu univerzitu. Což vlastně já jsem naprosto chápal a myslel jsem si, že by jsem tam i zůstal jakoby dále, ale co nevadilo, ale jakoby co mě nenaplňovalo, tak byl ten takový život okolo v té Americe. Nevím, jestli jsem zrovna přišel do špatného klubu, ale prostě skončil trénink, měl jsem se jakoby dostal domů, ale měl jsem potom, řekněme, 5-6 hodin jakoby nic nedělání, vlastně neměl jsem co dělat. Kromě školy, kterou jsem byl schopný třeba udělat za 2 hodiny, tak potom vlastně si akorát tak navařit, ale vlastně byl jsem zavřený pořád doma. Takže mě to tak jako nenaplňovalo, takže jsem si říkal, že kdyby byla ta možnost dostat se zpátky do Česka, takže bych ji určitě vzal. A takže jsem šel na teda do Litoměřic a tam mi teda nabídli vlastně místo a pro mě to bylo v tu chvíli jako rozhodnuto, že prostě půjdu zpátky.
1: Abychom to jenom ještě pro posluchače upřesnili, ten systém a prolínání těch soutěží směrem pak vzhůru v Severní Americe je tedy daleko složitější, hlubší, to znamená, že vy kdybyste třeba tady z Northeast General se dostal o patro výš, tak teprve jste na té univerzitní úrovni a z té se pak třeba dá dostat do nějaké té AHL a pak teprve výš, takže to jsou třeba 3 patra, 4 patra ještě nad tím hokejistou.
0: Přesně tak, vlastně, kdyby jsem to tak počítal, vlastně, tak by to bylo dalších minimálně 6 let, než bych byl schopný se dostat do profesionálního hokeje vlastně z té Ameriky, vlastně, což byla pro mě už jako hodně dlouhá doba, co by jsem tam musel zůstat.
3: Tak bavíme se pořád o věku středoškoláka a ono dostat se potom na tu vysokou školu. Tohle bylo možná to, co jakoby bylo na těch vážkách, že prostě tady by se dalo i vystudovat, tady by se ještě dalo hrát hokej vlastně při tom studiu, ale lepší je teda vrátit se domů a vlastně věnovat se tomu hokej naplno.
0: Samozřejmě vlastně tam hrát na té univerzitě, tak vlastně člověk roste nejenom jakoby osobně, ale i hokejově, protože tam je ta úroveň vlastně strašně vysoká na té univerzitě, takže o to jsem i stál jako tam hrát ten hokej, ale prostě byla to už v tu chvíli hrozně dlouhá doba, co by jsem tam musel zůstat a bez toho, aniž by jsem se vrátil domů, no.
3: Mně napadá totiž, že si vlastně ta cesta do zahraničí nepřišla moc brzy. Že odejít 16, že jo, do Švédska, pak ještě jako středoškolák jít do Ameriky a mít před sebou, jako vidět tu cestu přes vysokoškolské studio, pak do AHL, dejme tomu do NHL, tak kdyby člověk tohle udělal ve 20, tak vlastně si to zkrátil. Nebylo to moc brzo? A teď si to asi nevyčítáte v 21, asi se ohlížet za životem a bilancovat je asi nesmysl, ale když se směje.
0: Ne, určitě jakoby vím, jak v tu chvíli jsem to promýšlel hrozně dlouho, ty kroky vlastně, co budu dělat teda, a asi bych neměnil nic, jako jak jsem to udělal. A co se týče toho, že by to bylo moc brzo, samozřejmě v těch 15 je to poměrně brzo, ale samozřejmě pak jsem si vybudoval mnohem větší základnu třeba v tom Švédsku vlastně, takže byl o mě už potom i z těch švédských týmů jakoby větší zájem, protože přece jenom, když tam přijde člověk jako první rok a myslel by si, že se dostane do týmu do 20 a jako druhoročák vlastně, tak a skoro vlastně žádný tým prostě po něm nešáhne. Vlastně musí mít už něco za sebou prostě odehráno, aby vlastně ten švédský tým vůbec po něm šáhnul.
3: Jak velké to bylo město vlastně v té Americe? Vy jste tam šel ze Stockholmu?
0: Ze Stockholmu a šel jsem kousek od Bostonu, snad 40 minut od Bostonu, Attleboro se to jmenovalo.
3: A bylo to malinké?
0: Poměrně malinké vlastně. Ono člověk, když jel autem, tak baráky nikdy neskončily, takže já jsem vlastně ani nevěděl, kde to město skončilo. To bylo takový vlastně, že když se tam chtěl člověk projít, tak vlastně maximálně tak po chodníkách vedle silnice, ale vlastně jinak jakoby bylo to takový předměstný post, no, v podstatě. No.
3: Takže vlastně takové české Litoměřice.
0: V podstatě. Ano.
1: Tak my se s Jiřím Pospíšilem do Česka zase vracíme v Čisté hře Martina Procházky.
4: Čistá hra Martina Procházky.
1: Hostem Martina Procházky v Čisté hře je hokejový útočník Jiří Pospíšil, roční narození 2005, za chvilku oslaví 21. narozeniny, který se tedy v roce 2024 dostal zpátky ze zahraničních cest do Česka a konkrétně do Prahy, do Sparty, je to
0: ano,
1: tak?
0: Správně.
1: Do juniorky Sparty, kde vás vedl Tomáš Netík, bývalý skvělý útočník nejen tedy spartianského mužstva. Znal jste ho třeba ze svého dětství?
0: Tomáše Netíka, ne, vlastně potkával jsem ho na Spartě, když jsem ještě tam hrával, ale vlastně neznal jsem se s ním jako osobně.
1: New Yorka Sparty jsem koukal, že v roce 23 byla mistrem extraligy, vy jste tam přišel vlastně rok a něco poté, výkonnostně z hlediska toho, jak tam vypadala třeba ta úroveň, byl to pro vás jaký skok, nebo jaká odlišnost, pokud nějaká?
0: Když vlastně jsem tam přišel, tak to bylo s tím, že vlastně už jsem byl snad druhoročák vlastně v univerze a samozřejmě jakoby je to znát, že prostě v Americe je trošku kvalitnější ta soutěž, ale přece jenom to nasazení a vlastně ty kluci prostě všichni si jdou za tím samým, takže vlastně o nic lehčí to nebylo. Hmm.
1: Tak o té juniorce se, Petře, mluví ne o těch juniorských soutěžích, jestli třeba jí nehraje tu extraligu moc týmu. Že to bývá dost velké téma taky poslední
3: velká roky. Odbočka.
1: No, ne, jako že ta kvalita se občas rozmělňuje, tak si říkám jako, že člověk občas narazí právě na tohle, ale na druhou stranu asi hrát za juniorky Sparty.
3: Kvalita se rozmělňuje, ale pořád ten těch týmů, třeba 5-6 týmů, opravdu to je výborný hokej. To se někdy běž na obzvlášť playoff juniorky podívat, protože opravdu se na to dá dívat. A to nemluvím jenom o extralize, ale třeba i o playoff první ligy. Hmm. Ten boj o návrat do té extraligy, to je opravdu, je to juniorský hokej. Hmm. Nejde na to koukat jakoby na seniorského pohledu, ale právě mě zajímá to, jak Jiří Pospíšil vnímal to, že v té Americe asi si neodpočinul v nějakém zápase, protože tam je to na úrovni de facto srovnatelné všechny ty týmy. Tady přece jenom v té juniorské extralize, ano, když hrajete prostě s těmi nejlepšími, tak je to možná vyšší než v té Americe, ale jaké to bylo vlastně hrát potom proti tomu chvostu z té extraligy?
0: To si myslím, že je to prostě pořád to samý, jakoby je to, člověk pokud nenastoupí do těchto zápasů, obzvlášť vlastně s plným nasazením, tak většinou to dopadlo tak, že vlastně jsme byli překvapení v druhé třetině, že hrajeme 3-3, nebo prohráváme 3-2, že vlastně pokud to trošku jenom člověk podcenil, vlastně tak to vždycky se to ukázalo v tom zápase, takže vlastně do každého zápasu já jsem šel prostě naplno a bylo mi jako docela jedno, proti komu hraju.
1: No a to prolínání pak do Ačka třeba, Martine, tak bavili jsme se, ty když jsi byl na Kladně, tak to nějakým způsobem asi fungovalo. Dneska to vidím až jak to mají těžké ti odchovanci. Já si pamatuju teda, protože jsem u toho tehdy byl, když Sparta hrála v juniorské extralize finále s Třincem, který vedl tehdy pan Varadě v roce 2016, tak tam později se snad do extraligy dostali Jiří Černoch a myslím, že tam byl ještě Petr Kalina a Martin Procházka, tvůj jmenovat, kterého jsme zmiňovali. Ale přece jenom nemám úplně pocit, že by to bylo tak jednoduché, že prostě hraješ tam, tak tam za pár let zase skončíš to máčku.
2: Určitě to v dnešní době to nemá jednoduchý, ty kluci z té juniorky. Já myslím, že některé týmy velmi dobře spolupracují s juniorkou, že prostě jsou schopni ty hráče z juniorky si brát, ať je to Liberec, ať je to Plzeň a takovýhle týmy, ty dávají prostě prostor mladým hráčům. Karlovy Vary, hodně vyhlášený tým, který dává prostor hráčům z juniorky. Ale pak jsou zase týmy, který prostě nedávají vůbec tím klukům šanci, sahají do zahraničí, my jsme se o tom bavili před dnešní čistou hrou, že nám to vlastně potvrdil i minule bývalý manažer Litvínova Tomáš Vrábel, který říkal, že vlastně jakoby Litvínov nespolupracuje ani s juniorkou, že vlastně pořád koukají do zahraničí. A mi to přijde hrozná škoda, protože já si myslím, že právě je tady spousta tady těch talentovaných kluků, který mají okolo tohohle věku, který jsou na hraně z toho juniorského věku, ale když ten prostor nedostanou, no tak je to pro ně hrozně těžký se tam dostat potom do toho Ačka. A my se to mi jednodušší v tom, že já jsem říkal, nám spousta kluků, které byly starší, odešli prvním rokem do ciziny po revoluci, takže nám udělali volno, dá se říct, v Ačku. My jsme dostali spousta kluků mladých, jsme tam dostali prostor, takže jsme to měli jednodušší, nebo jsme měli to štěstí na to, že v té době to takhle bylo, ale v dnešní době opravdu ty hráči z New Yorky, když to řeknu, tak mají minimální šanci se dostat do toho Ačka, takže pak je pro ně ta přechodná stanice jít do nižšího týmu, jako právě mluvíme o Litoměřicích, kteří výborně spolupracují se Spartou, a pak je tam ta návaznost, že ty trenéři mají ty hráče v podstatě na očích. To si myslím, že je přesně případ Jirky, že on vlastně jakoby je hodně vidět v Litoměřicích, hráči, trenéři Sparty ho hodně sledují a je tam možnost právě si ho kdykoliv vzít, proto jak říkal Jirka, dvoucestná smlouva a může pendlovat mezi Litoměřicemi a Spartou, a už to vlastně v loňské sezóně to bylo tak, že už vlastně mnohem více času dostal ve Spartě v těch zápasech.
1: Ale už v březnu 2025 při té vaší vlastně první návratové sezóně jste si zahrál debutové utkání na východě Čech, pamatujete si to?
0: Ano.
1: 92 to bylo, ne?
0: Myslím si, že 92. No.
1: Těch centimetrů ještě, že jste jedničky teda. Tehdy.
0: Ne, vlastně to bylo jakoby pro mě už super zážitek, ještě trošku na konec té sezony vlastně, kdy měla už Sparta jistou pozici v tabulce, vlastně snad výherní i, takže vlastně byla ta možnost prostě si tam zahrát a já jsem si to naprosto užil, no.
1: A přišel mail, jo, nebo zavolali, pojedeš s náma
3: SMS-ka.
1: SMS-ka, berem tě.
0: No, myslím si, že volal. Vlastně v tu dobu to tam řídil pan Patrik Martinez, vlastně tak dělal skauta mezi Spartou a Litoměřicema, takže vlastně ten řídil ten přechod těch hráčů vlastně mezi jednotlivými týmy, takže vlastně ten mi zavolal, že se mám hlásit na Spartě a ten další den a vlastně takže se tam člověk prostě jenom objeví s taškou a čeká, kam si jí má dát do autobusu. No.
1: Jo, ale je to takové, že asi tuší, že pak zase tu tašku vezme a půjde na nějaký čas pryč.
0: Přesně tak, je to zase s tím, že vlastně většinou se člověk pak zase vrací, ale jako je to možnost vlastně třeba ten minulý rok vlastně, kdy na začátku roku měli Sparta hrozně moc vlastně zraněných hráčů, takže vlastně vytáhli si pár těch mladých vlastně a byla možnost vlastně, že se tam zůstal třeba 2-3 týdny v kuse.
1: A to pak asi je rozdíl i pro ten rozvoj, ne? V tom tréninku s Nimáčkem. Člověk třeba přestává vykat, asi spoluhráčů ne?
0: Naštěstí jsem vykat nikomu nemusel, kromě trenéru, ale samozřejmě...
3: Že na tom netrval třeba takový Michal Řepý.
0: Z začátku jsem se toho bál, ale naštěstí to po mně nechtěl. Ale samozřejmě je to neskutečný rozdíl vlastně... Když vlastně tady byla řeč o té juniorce, vlastně přechod do Ačka, tak je to vlastně z extraligy juniorů do extraligy české, vlastně seniorské soutěže, vlastně tak je to strašný skok. A proto ten mezikrok vlastně alespoň do té maxaligy nebo do té první ligy vlastně, tak je dost důležitý vlastně pro ten rozvoj toho hráče, aby si osvojil vlastně nějaký ty zkušenosti, prostě zvyknu si na ten dospělý hokej a vlastně pak je třeba schopný vlastně přejít teprve do toho seniorského.
3: Jako ne, ono se o tom hrozně často mluví, že jo. To je juniorský hokej, to je seniorský hokej. V čem je to pro toho hráče? Teď to máte čerstvé, že jo, jako zažité, tak řekněte, co byl ten rozdíl pro vás?
0: Tak kromě toho vlastně, že se člověk jako cítí, že je prostě mezi novýma hráčema, mezi staršíma hráčema vlastně je tam nejmladší. A tak je to mnohem rychlejší a přesnější ten hokej. Vlastně samozřejmě rychlost jakoby juniorský soutěž a seniorský vlastně tak se trošku by se dala porovnávat, ale chybí tam ta přesnost vlastně. A tam pokud vlastně v seniorském hokeji vlastně udělám, špatně si najedu, vlastně udělám trošku sebe menší chybu, tak je to hned vidět, prostě je tam otevřená vlastně nějaká možnost nebo tohle, takže... Je to v tomhle to jakoby asi ten největší rozdíl, že člověk přece jenom fakt musí dbát na všechny ty detaily ohledně té hry.
1: No vy jste si vyzkoušeli přechod mezi soutěžemi na podzim loňského roku, kdy jste tedy nastupoval za stadion Litoměřice, pak jste tam měl ty střídavé starty taky za Ačko Sparty a zahrál jste si i proti Grenoblu v Lize mistrů, kdy jste poprvé skóroval za Spartu. To jste něco platil třeba do kasy v Litoměřicích, hele, byl jsi na mezinárodní úrovni, pojď, co?
0: V Litoměřicích ne, ale na Spartě tak mě zkásli kluci, no, takže vlastně první gol prostě je pokuta.
1: Jakože je hotově, nebo jste píplu?
0: Buď hotově, nebo je tam kvérkovat na zdi, takže...
1: Dobře, tak jste to měl rovno i s tím golem, no to bylo proti Grenoblu 14. října, což je dneska tedy 9 měsíců, přesně no. Pěkný pocit, to bylo ještě v té Holešovické aréně, ne?
0: Jo, přesně tak, to se ještě hrálo v té Holešovické aréně, to bylo nějaký čtvrtfinále vlastně Ligy mistrů. A já jsem do toho zápasu prostě nastoupoval vlastně s tím, že tam chci jako dát jako nejvíc a hned snad třetí střídání, myslím, že se mi povedl prostě vlastně střelit gól a ještě jako docela hezké šance, takže vlastně jsem za to strašně rád vlastně, že se mi tohle povedlo.
1: No, máte tenhle zápis, každopádně co se týče pak startu za Spartu, kouká jsem na to, řekněme, nepotkal jste se úplně s vítěznými duely za 3 body. Řešil jste to třeba?
0: Jo, taky řešil jsem to a vlastně říkal jsem si, že si nepřitahuji jenom smůlu vlastně, protože za celou dobu, co jsem byl na Spartě, tak myslím si, že jsem vyhrál možná tak jenom jednou v základní hrací době. Takže doufám, že se to brzo otočí aspoň. No,
1: no ne, tak v play-off jste myslím proti Pardubicím 2x pak vyhráli.
0: Takže to jo.
1: To máte 2 zářezy, ale v té základní části.
3: Takže to hráš pro play-off.
1: Evidentně, ano. No, ale ještě mě zajímá věc, která se týká i vaší postavy, o čem jsme mluvili, ale i té juniorky, protože myslím, že na webu hokej.cz a jinde se v médiích objevila ta vaše předváneční pohodová taková šarvátka s Patrikem Marcelem, když jste za Litoměřice ve druhé nejvyšší soutěži, tedy v Maxalize se tam nějak chytli. Byla bitka docela pěkná, nebo jak to hodnotíte dneska zpětně?
0: No, řekl bych, že jako docela slušná, tam byl nějaký souboj vlastně úplně jen tak u mantinu vlastně skoro nic a Patrik Marcel nějak za mnou přijel, že jako chceš to schodit, říkám, tak jo, no.
2: Nemám problém.
0: Nemám problém. Ale vlastně...
1: To bylo, abychom to přiblížili, ve Vsetíně, první třetina právě brzo v 9. minutě, stav 3-2 pro Vsetín.
0: Ano.
1: A šli jste do toho teda.
0: A šli jsme do toho, no. Nějakým způsobem se to vyhrbilo, vlastně v podstatě jsme skončili oba na zemi, ale...
1: On první
0: jsem,
1: teda.
0: No, a vlastně já jsem si roztrh všechny klouby na prstech a vlastně zápas jsem nedohrál.
1: Takže to bylo kvůli zranění vlastně.
0: Takže to bylo kvůli zranění.
1: Jo. Jste studali rukavy a měl jako nějak, byl neoholený, jo?
0: Mně mu nespadla helma v tom, takže já jsem si vlastně, když jsem se ho snažil praštit, tak jsem si sjel po jeho helmě vlastně a roztrh jsem si všechny ty klouby, no.
1: Ale proč jsem narážil na tu juniorku v zámoří,
3: Martin,
1: protože...
3: Martin, jak se tváří. Takhle... To si puste video, jak Martin právě teď.
2: Já bych, kdybych já si, když jsem viděl Jirku včera, tak bych ho nechtěl ani se ho zeptat, jestli to chce schodit.
1: Ve frotě rohlíky.
3: Tak s košíkem.
1: No ne, ale mě tam zajímá i inspirace možná tím zámořím, že jste někde pak říkal, že přece no to nebylo úplně neobvyklé v Americe vidět někoho, že se porve v té mládežnické soutěži.
0: No, přesně tak vlastně, takže v tu chvíli už aspoň jsem byl nějakou jakoby v tom sebejistotu, jako jak to asi bude vypadat, jakoby jakým způsobem se k tomu postavit, jinak by jsem asi do toho nešel vlastně, kdybych jako nevěděl aspoň trošku.
1: Takže jste měl za sebou už nějakou bitku takhle třeba?
0: Měl už vlastně v Americe, jsem měl.
3: 98 trestných minulí, co tady říkal?
1: No, tak jsem si
3: říkal, že pozbíral za Háková,
1: tam bylo ten kotouč, asi ne, to je pravda, no.
0: Takže vlastně tam jsem měl snad už 2 nebo 3 bitky a pak i vlastně jednu v juniorské soutěže tady v Česku, ale za to jsem hned dostal do disciplinární komise 2 zápasy.
2: Já jsem byl v kontaktu s tátou, Jirky, když právě mi dával informace z zámoří, když tam se byl za Jirkou podívat, tak jsem se si ptal, tak co, jak mu to tam střílel, on říkal, no tak moc mu to nestřílel, ale pár já tam někoho chyt za ten košík. A srovnal ho k ledu takovým způsobem. Říkám to hlavně, že aspoň tady tomu.
1: Ale tak já nevím, jak se to bere v dnešní hokej, ale když Martin Procházka nastupoval, tak možná ti bodří hoši asi v rámci týmu byli vítanými, ne, spoluhráči? Nebo jakože takový ochránci?
2: Jo, každý tým měl vždycky aspoň jednoho takového, no. Ale tak oni se prali většinou mezi sebou, že jo, takže to bylo takový to pravidlo. Málo kdyby, já nevím, třeba Jirka Šlek by šel proti někomu, kdo má proti němu 40 km, tak to...
1: Ale možná, že jsi věděl, že máš Jiřího Šlegra v zádech, že si na tebe třeba někdo nedovolil.
2: No, říkám, no, tak byli to takový ochránci, no, těch top hráčů, že to k tomu takhle patřilo, ale myslím, že to i dneska, v dnešní době, taky takhle funguje teďka. Myslím si, že v každém tom týmu je nějaký takovýhle hráč, který se tam pak umí zauřadovat.
1: Ale asi Jiří Pospíšil nechce nastupovat dál v kariéře s vizitkou toho, že to je ten borec, který má se prát za spoluhráče, nebo ano?
0: No, pokud by to po mně Sparta chtěla, tak já bych to milé rád přijmul. Nebo jak ne milé rád přijmul, ale pokud by to byla jakoby... Může to být vstupenka vlastně do toho seniorského hokeje, člověk si musí najít vlastně taky svoji roli vlastně a pokud bych měl obsadit tuhle vlastně, tak se na to vyměl.
3: Naším posluchačem je i Patrik Augusta, takže nový trenér pražské Sparty, tak jen houšť a víc, tak udělám cokoliv.
1: No, ale vy jste totiž taky v tom rozhovoru, který jsem tady citoval na Hokej.cz předloni, říkal, že v USA se té vaší pozici říká power forward a hrajete v těch rozích, dokážete vybojovat puky a pak se jít před bránu třeba o ně srážet. K tomuhle dospěje člověk tou postavou nebo prostě tím určením na ledě a že mu to pak jde třeba?
0: Přesně tak, vlastně tak z jedné strany je to ta postava a z druhé strany hlavně prostě o tom, čem člověk jako vyniká. Jakmile do té 9. třídy vlastně se to nedá ještě tak rozlišovat, ale třeba pak už, když člověk přechází do dorostu, do juniorky, tak se člověk začne trošku rýsovat, čem je prostě lepší samozřejmě. A vím, že prostě nebudu nikdy hráč, který bude bruslit hřiště tam zpátky a neunaví se prostě to. Já vlastně nemůžu být, ale vlastně můžu vynikat naopak v tom, že prostě dokážu odstranit ty hráče z předbrankového prostoru nebo práce tam teče od puky, vlastně vybojovat puky v rohu a vlastně to je ta moje úloha v tom týmu a vlastně toho, aby jsem se měl správně držet vlastně, aby jsem se někam jako zapadnul. No.
3: No Martin Procházka, ten to měl, že jel tam. Zpátky už ne, protože tam dali gól a šli slavit.
2: Já myslím, že jsme se nejezdili dost tam a na zpátek. Ale já jsem, Jirko je taky právě říkal, že on jak se rýsoval do této postavy, když jsme chodili spolu na ten let, tak se říkal, že pro tebe je ideální prostě nastupovat na takový ty střídání, kde vlítneš do rohu, vybuješ puk, dáš do třeba spoluhráči a jdeš do té branky, tam se tam nacpeješ a tam to dorazíš. A to přesně to prosím, si myslím, že Jirka nějakým způsobem asi jakoby už to v něm zůstalo. A to, jak on mluvil o tom bruslení, tak ono je těžký najednou s touto postavou být nějaký ladný sklus, jo, jako mají prostě některý hráči. Takže najít ty přednosti tady v tom, a to si myslím, že teďka funguje Jirkovi, a jenom ať mu to pokračuje takhle, hlavně aby dostal ten prostor v tom A týmu, aby mu to takhle fungovalo. No,
3: no Jirko, sledujete třeba, jak se tvoří ten kádr Sparty, protože pod novým trenérem, že ho tvoří se nový a třeba takovýhle hráči, je tam nějaký takový, nebo je tam volné místo právě toho hráče, který vjede do rohu, vybojuje, půjde před branku, moderní hokejista, tak další vzkaz pro Patrika Augusta.
0: Samozřejmě, že člověk vlastně sleduje, jaký typy hráčů vlastně tam jsou. Jakoby já tohle moc jako rozhodovat nemůžu, ale myslím si, že v tom tohle by určitě mohla třeba jakoby Sparta ocenit, že a takovýho hráče by prostě mohli chtít, no.
1: A jak to probíhá, ten proces během léta? Vy máte už přípravu tedy s týmem Ačka, s Ačkem Sparty teď, nebo?
0: V tuhle chvíli tak jsem měl přípravu s Ačkem Sparty, měli jsme suchou přípravu od konce sezóny až vlastně teďka týden zpátky, teďka jsme měli ještě malé volno, než začneme už nabíhat normálně do sezóny, jo, s tréninkama.
1: A ten tak prostor při suché přípravě jako pozná člověk, jakou má pozici v týmu během toho, nebo ne?
0: To úplně ne. To úplně.
1: Až postupně pak, až půjdete na led třeba.
0: Přesně tak, až teďka budeme jakoby nastupovat na led, tak se teprve to trošku jakoby začne rozzařovat. Uvidíme, jestli se mě jako Sparta nechá teďka jako na třeba přípravné zápasy nebo tohle, ale vlastně počítám s tím, že zase třeba zavolá Patrik a Martinec nebo kdo vlastně budu vlastně zase do Litoměřic vlastně.
3: No, ale ona je možná výhoda být těch Litoměřicích, protože Litoměřice, ano, vy jste kmenový hráč Sparty, můžete jít do Sparty, ale Litoměřice spolupracují se spoustou dalších klubů, ať už je to Kladno, České Budějovice a tak dále. Je tam třeba i možnost, že by vás někdo vytáhl na hostování, nebo ta dvoucestná smlouva to vlastně neumožní?
0: To nevím, jak by přesně fungovalo. Myslím si, že úplně taková jakoby možnost není, to by se musel domluvit už jako v tu chvíli se Spartou jako přímo, než jako aby vlastně si mě vytáhnul někdo na toho.
3: No, ony ty případy byly, že jo, třeba Petr Ton byl také kmenový hráč vlastně a šel hostovat do jiného týmu. Myslím, že Rady Gardoň šel také takhle. Martin Procházka s Ondřejem Procházkou svého času také, že jo. Protože Martin byl také kmenový hráč Sparty a pak nakonec hostoval na Kladně i s tehdy, myslím, s bratrem Ondřejem.
2: Je to tak,
3: který teď hraje ve Varech, kam by se Jiří Pospíšil mohl třeba v budoucnu přesunout, aby trénoval pod celou Blue Line.
0: Aby se měl už kompletní.
1: Ne, ale my se často bavíme o tom, jak mladí hráči to mají složité, jsou v nejistotě, jestli je vezme to Ačko, nebo jestli zase půjdu někam hostovat, tak byste šel do Litoměřic, kde už to znáte, ale probíhá v tomhle ohledu nějaká péče z hlediska toho vlastně mateřského klubu, který tam má vidinu, možnosti zapracovat odchovance, jestli tam mají na to vyčleněné nějaké lidi, nebo jestli za vámi chodí trenéři, baví se s vámi, máš za sebou suchou přípravu, teď tě čeká volno, připrav se tohle, tamhle.
0: Tak samozřejmě ta komunikace tam je, vlastně musí být jakoby z pozici těch trenérů. A jakmile bys vlastně mi řekli, že by se měl jít do Litoměřic, tak vlastně řeknu mi k tomu samozřejmě svoje, jakoby, jaký mají ty plány nebo tohle. A vždycky je to o tom, že vlastně pak se na tu Spartu samozřejmě někdy během té sezony nejspíš jako vrátím, aspoň na nějaký zápasy doufám, ale vlastně pořád jakoby monitorou mě i v těch Litoměřicích, vlastně není to o tom, že by mě jako jen tak jako zahodili, ale vlastně je to pořád, že je to s tou myšlenkou, aby jsem se vyhrál a dokázal se vrátit jako na tu Spartu.
1: No vám bude 21 let, to je věk, ve kterém třeba někteří ještě studují, vlastně nemají vůbec jasno o své budoucnosti. Vy máte jasno, že byste tedy šel čistě tou profi dráhou hokejisty, nebo tam máte třeba ještě zkoušíte otvírat nějaká jiná vrátka?
0: Samozřejmě to by byla ta nejhezčí cesta, to by jsem jako chtěl nejvíc a vím, že to nemusí takhle dopadnout, takže vždycky mám jakoby otevřenou mysl jako i na něco jiného, takže vlastně přihlásil jsem se snad na vysokou školu někam. Odeslal jsem to, uvidíme ještě, jestli mě přijmou, ale vlastně na Českou zemědělskou univerzitu, ale vlastně snažím se aspoň v tomhle jako ohledu, ještě kdyby jsem to zvládal, tak by jsem to chtěl dokončit.
1: Ne, tak jsou případy mnohých hokejistů, kteří mají za sebou třeba i delší angažmá v zámoří, v těch některých mládežnických soutěžích a pak jdou úplně jinou cestou, prostě, že tuší, že to neklaplo, tak já teda věřím, že nějakým způsobem vám to klapne, že se tam propracujete, ale asi tušíme všichni, že jak se říká, ty cesty jsou krkolomné a někdy to, Martine, úplně není snadné, viď?
2: No je to tak, tak ne každému se to povede, záleží samozřejmě na Jirkovi, hlavně na tom má to rozjetý výborně, bude záležet na tom prostoru, jaký dostává, i mu schvaluju to, že šel na tu výšku, protože, jak říkáš, nikdy nevíš, může se stát cokoliv, takže tohle je dobrá cesta, že jste rozjel, a já budu jenom doufat to a budu věřit to, že ta šance ze Sparty přijde, protože si myslím, že takového hráče, už jsme tady zmiňovali s Petrem Kařápkem, Sparta potřebuje. A já jsem tou cestou pro to, aby tyhle ty mladí kluci dostávali ten prostor v těch A týmech. Protože je to pro ně, samozřejmě pro ten klub, to je výborná věc, když pak takového hráče si vlastně svého vypěstují.
3: A dokáže porazit Pardubice za 3 body.
1: Ano, to je pravda. To se
3: to byly ty zápasy v play-off, takže.
1: Ano, tak Jiří Pospíšil, který vlastně během svého života od roku 2005 mohl v uvozovkách zažít pouze 2 tituly pražské Sparty, která už bude čekat 20 let příští rok. Třeba u toho někdy taky bude přímo na ledě, že to čekání za, nevím, rok nebo za několik let ukončí. Moc děkujeme, že jste přišel do Čisté hry, Martina Procházky, a držíme palce, ať se daří nejen tedy vlastně v hokeji, ale i v životě.
0: Já děkuju moc krát za pozvání.
1: Moc děkuju Petru Kadeřábkovi, že přispěl tady svým dílem do mlýna, a těším se zase na spolupráci v dalších pořadech Radiožurnálu Sport, Petře.
3: Naslyšenou.
1: A Martinovi Procházkovi přeju krásný den. Martine, děkuji, že jsi pozval dalšího hosta. Můžeš jenom prosím, možná, jestli už víme, příští týden, kdo by mohl dorazit, nevíme ještě. Každopádně úplně hosty zveme,
2: ale ještě úplně jasno nemáme, potřebujeme potvrzení od některých, jestli samozřejmě dovolenková, čas dovolených, a ne každý teďka má tolik času, takže uvidíme, koho se nám povede příště pozvat.
1: Ano, věřím, že suchá příprava hokejistům skončila, že budete teď pokračovat brzy už to soutěžní klání. Martin Procházka to zase bude glosovat. Martine, moc děkuji, měj se hezky.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Přejeme krásný den všem posluchačům, krásné úterý.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Vinyl. Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve